teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958, vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Esquerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi napořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčouského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání Doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla na přání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shakin' All Over nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brommova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona
0: je pořád stejná
1: vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn, prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednou pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro,
3: no,
2: ale
3: tak.
2: Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů,
2: představ. Kde je jim konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem, v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala k důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, tak když si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty, ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo, a to Bčko do divadla to stavili až
1: no, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22, mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny, 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, děl rumburaka, vole, a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že jo, 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvají. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma, ale takový řízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let, nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam tak asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že se nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu, jsem říkal, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkal, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04, a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus, Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností Znovot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, byste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na velkém festivalu.
5: V sobotu, ano, v Uherském Hradišti.
4: Je to na radiu, takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
3: Děkujeme moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech lidí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jeho nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka.
6: Tak,
5: nevím.
6: Ale je to, že dala Požilova Vozráca, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme jeho. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zaspomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je, ale to je historka velmi dlouhá, to by jsme tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam jsem si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost Jiřího Lábuse?
5: Ano, absolutně nedovednost. Ano,
3: toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno nejde.
5: Ano.
3: Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
0: Humoriáda.
3: Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: Krásný. A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty červené pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kopal takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako, najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Hmm. Vzpomíná Jiří Lábus, vyvoláno tedy ukázkami se Saskou Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, tchýně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, to mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka poeze, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle v Lidové škole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: Co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka, otažka nás, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, to bylo... Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humor jáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža s Karlem Černochem. A nebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem a nebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílej SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se a přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tůč Hořovi.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu Nendera Českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže je, jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat?
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, který tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak... Tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, já musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši na nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála, co já to jednou někdy

0: tam byl 2,5 hodiny a ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
1: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky. A

0: Chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
2: Děkuji a mějte se krásně.
3: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
4: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
5: Jo, vy jste myslel daně,
4: no.
5: Jako daně.
4: Ano.
5: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
4: Ne,
5: víte?
4: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
5: Vy jste myslel vaší daně.
4: Naše daně, naše daně.
5: Ano. Tak to jsme si dostali.
4: No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
5: Já jsem jasnovidka.
4: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
5: Já vám to řeknu, špatně.
4: Jako špatně pro koho?
5: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
4: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než jo. Dostanete to v oprávnění, protože aha. Já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože jo. Vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není jo. Na seznamu tak jako státem uznaných
5: není.
4: Jako živností. No není, no, samozřejmě. No,
5: to mě podržte.
4: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte? Musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám. No tak nevím, co bych... Helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
5: Z koule.
4: Z koule jako z paměti, jo?
5: Ne, to jsem dal z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
4: To říkají to o mně, no.
5: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
4: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondiáka v rodině.
5: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady...
4: Ukažte mi to.
5: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
4: ale
5: jo?
4: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. No. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No. Nalíte se, ale když...
5: Ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
4: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
5: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun jo, za jednu věžbu, no to není moc.
4: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte rádi, se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
5: Není. No.
4: To je mi líto a ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
5: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
4: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
5: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
3: Mám přeju taky.
1: A libujte si ve vedrech.
3: No, dělám, co můžu.
1: No. Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večery.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lesní požáry ve Španělsku se podle hasičů daří postupně hasit. Nový kruhový objezd mohou řidiči využívat u kaplice na Českokrumlovsku. České hokejistky zahájily v Chomutově přípravu na novou sezónu. Na jihu Čech vystoupí teploty k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolu ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už pátým dnem. Hašení komplikuje silný vítr.
2: Horúca noc, nízka vlhkosť a vietor sú faktory, ktorých sa obáva 1200 hasičov, ktorí v oblasti pracujú v turnusoch. Ich hovorca Antonio Rodrigo včera uviedol, že ani najbližších 48 hodín ešte nebude jasné, či sa plamene podarilo skrotiť. Najpesimistickejšie predpovede uvádzajú, že v oblasti La Valde Uxó bude horieť až do víkendu. V evakuácii preto naďalej zostáva 10 000 miestnych obyvateľov. Makropožiar v madridskom regióne naopak hlásili už za technicky stabilizovaný. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
0: Nový kruhový objezd byl včera otevřený na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Stavbu křižovatky za 49 milionů korun dokončilo ředitelství silnic a dálnic. Kruhový objezd umožní vjezd do Kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem na dálnici D3.
3: Křižovatka má 5 ramen. 2 vyústění vedou do obou směrů silnice číslo 3, což znamená na hraniční přechod do Rakouska, Dolní Dvořiště a do Českých Budějovic. Další vede do města, následující na obchvat Kaplice a poslední na příjezd k dálnici. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: 40 nadaných teenagerů z Česka a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Dvojjazyčný kemp pořádá Jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s Menzou. Z české strany přijelo 25 účastníků, dalších 15 z Rakouska. Program spojuje kreativitu, sociální dovednosti i moderní technologie, vyjmenovává Veronika Chrobočková z Jihočeského vědecko-technického parku.
4: Mohou vyzkoušet práci s robotickým psem a zkoušet si vibe coding. Máme tady taky virtuální realitu, nějaké aplikace, i zábavné, i naučné. Taky jsme jednu z naší zasedací místnost přetvořili na green screen studio, kde budou vytvářet nějaký obsah. Sport.
0: České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idaskyho bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. Náplní její práce, ale bruslařská cvičení nejsou.
5: Tady na té úrovni už víceméně chcem každou minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách ke 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Písecku počítejte nově s omezením na křížení silnic 121 a 138 u Zvíkovského Podhradí. Důvodem je stavba kruhového objezdu. Provoz tam řídí semafory.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Začíná předposlední den měsíce července, ano, dnes máme 30. je tady čtvrtek a s vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice teď 5 minut po 5. hodině raní Adéla Jirkalová. Buďte vítáni při poslechu dnešního jihočeského rána. My se datu 30. července budeme podrobněji věnovat už za chvíli v dnešním kalendáriu, tak si ho nenechte ujít. A do té doby písnička, která jistě zazněla na uplynulých selských slavnostech v Holašovicích, protože právě tam vystupovala kapela Argema. Tak si ji pustíme i tady u nás. Dobrý poslech.

0: čtvrtek 30. července. Začíná 200. a 11. den roku 2026. Do konce roku zbývá 154 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1994, a sice 35,6 stupně Celsia. Troufám si tvrdit, že dnes tento teplotní rekord budeme atakovat. A nejnižší v roce 1841, a sice 9,4 stupně Celsia. Svátek právě dnes 30. července slaví Bořivoj, je to jméno slovanského původu, které znamená bojovník, a narozeniny mají herečka Alena Vránová, narozena v tento den roku 1932, americký zpěvák, skladatel a herec Paul Anka, americký herec a politik a také hora svalů, řekla bych, Arnold Schwarzenegger. Francouzský herec Jean Reno je oslavencem, stejně jako americká herečka Liza Kudrow, známá ze seriálu Přátelé. Německý fotbalista Jürgen Klinsmann má narozeniny a také americká herečka Hilary Swank. Před 60 lety byl položen základní kámen k hotelu a vysílači Ještět. To je jedna ze zajímavostí vztahující se ke 30. červenci. Je to 55 let, co František Venclovský jako první český sportovec přeplaval průliv La Manche z Francie do Anglie. Před 5 lety kajakář na divoké vodě Jiří Prskavec získal na olympijských hrách v Tokiu zlatou medaili. A je to 5 let, co judista Lukáš Krpálek získal též v Tokiu zlatou medaili v kategorii nad 100 kg na olympijských hrách, tehdy vyhrál podruhé. Takové jest kalendárium k dnešnímu datu, tak věřím, že jste si stejně jako já rozšířili obzory. A také se budeme věnovat předpovědi počasí, a to už za pár minut. Já věřím, že i s vámi na druhé straně rozhlasových přijímačů, ale také v našem vysílání, tak se pojďte zapojit. Napište SMSku ve tvaru CB mezera počasí mezera text a odešlete ji na číslo 90 011 03. Samozřejmě o tom, do jakého rána se probouzíte.
1: Český rozhlas České budoucnosti.

0: Zatímco v Mexiku by se aktuální teploty měly pohybovat někde kolem 21 stupňů Celsia, tak u nás to dnes bude mnohem, mnohem víc.
1: Počasí.
0: A je tu s tím i varování od meteorologů, že odpoledne očekáváme silnou, v nižších polohách velmi silnou zátěž teplem. Přesvědčím vás o tom v následující předpovědi. Čekáme jasno až polojasno. Během dne se při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Maxima 33 až 36 stupňů Celsia, na horách 29 až 32 a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek dnes do 2 mm, v bouřkách kolem 10 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. Co se týče vašich SMSek, které už dorazily a za které vám děkuji, dobré ráno Adélko, ve Strakonicích je jasno 15 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra, téměř jasná obloha nad Zduchovicemi, 16 stupňů, bez větří, den v pohodě, všem přeje Josef. Díky za to.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Nudíte se? Medvídka mívala si raději nepořizujte. Tento invazní druh dokáže napáchat významné škody v chráněných územích. Na jihu Moravy potvrdili jeho výskyt fotopasti v HKO Soutok i v Národním parku Podyjí. Tam v srpnu mívali čeká odchyt. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. A teď o tom, co bude dnes hrát Prim. Je to sluníčko, tak hlavně nezapomeňte dodržovat pitný režim. Here comes the sun a Beatles.

0: Roztomilé zvíře, které ale znamená hrozbu pro biodiverzitu. Řeč je o invazním mívalu severním. Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Soutok nedávno potvrdila fotopast ochranářů. Mívala na jihu Moravy letos zaznamenali i v Národním parku Podyjí. Tam už mají plán, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mívala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou, vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Mýval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Je to zvíře, které je invazní a adaptovalo se na naši krajinu, na naše prostředí. Loví v podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba užovky stromové. Ta bohatost druhu, ta diverzita v Podyjí je tak velká, že tady tou jeho kořistí se může stát prakticky cokoliv.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mívalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytuje, bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí a není možné je přesouvat na jiné místo do zoologických zahrad. To prostě nejde, to zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mívala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok, níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze zprávy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populácia zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, že máme nějakou rodinu nasnímanou mláďata, a hrozí, že se tam ta populácia rozvinie, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podle Jurečka by v takovém případě dával smysl odlov mívalů ve spolupráci s myslivci, případně i odchyt jako v Národním parku Podyjí. Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Krátký letní den je před námi a před námi jsou také čerstvé zprávy tady u nás. Dobré ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dělníci začali bourat novostavbu domu náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové z hnutí Naše Česko u rybníku Dechtář na Českobudějovicku. Dům neměl patřičné povolení. O zahájení bourání informoval na síti X hejtman Martin Kuba, předseda hnutí Naše Česko. U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se včera popoledně utopil v řece muž. Policie vyloučila cizí zavinění. Neštěstí se stalo poblíž Neznašova u soutoku Vltavy s Lužnicí, uvedla mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. Nová vyhlídka vzniká na zřícenině hradu Štamberg nedaleko Mrákotína na Vysočině. Lidem bude dostupná od letošního podzimu. Doplní tak opravený roh paláce. V dalších letech plánují obce sdružené do mikroregionu Telčsko také zbudování povalové lávky přes rašeliniště na velkopařezitém rybníku. Fotbalista Michal Sáček skóroval za Górnik Zabrze v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahce Istanbul. Polský klub ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní prohře 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě Górniku nastoupil i záložník Lukáš Sadílek. Obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí k 36, na horách ke 32 stupňům. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Strakonicku počítejte nově s omezením u obce Lnáře na křížení silnic číslo 20 a 174. Provoz tam řídí semafory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Celý týden mluvíme v rozhlasovém seriálu o transplantacích a dárcovství. Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte reportáž o záchraně školáka Marka, který onemocnil leukémií.

0: Dnes se v rozhlasovém seriálu přeneseme do léta roku 2023. Rodina tehdy 9letého Marka se vracela z dovolené. Marek hodně zvracel, byl bledý a měl horečky. Že nejde o běžnou virózu nebo nevolnost, zjistili z testů následně v nemocnici. Diagnoza zněla akutní lymfoblastická leukémie. Pro Marka se naštěstí našel vhodný dárce kostní dřeně. O 2 roky starší bratr Daniel.
1: Kluci, vám je 12 a 14 let a kromě toho, že jste bráchové, vás spojuje jedna výjimečná věc. Co to je, Marku?
2: Spojuje mě s mým brachou ta kostní dřeň, protože já mám jeho kostní dřeň teďkon. A on byl 10 z 10.
1: Byla tam schoda. Starší Danieli, ty jsi teda dárce kostní dřeně. Ty si vybavuješ ten rok 2023, konec prázdnin?
3: Mára byl bílej, strašně bílej a máma z toho byla takem smutná.
1: Mamka Kateřina Kříženecká je tady, poslouchá vás. Teď jste políbila jednoho syna. Doplnila byste kluky?
4: Tak doplnila, já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře a myslím, že si to celý život budu pamatovat velmi dobře, protože jsme celou dobu doufali, že nevím, třeba něco špatného snědl, nebo jen tak bohužel to bylo mnohem horší, než jsme si vůbec dokázali představit.
1: Mladší Marku, ty jsi byl v září 2023 najednou hodně unavený, měl jsi horečky, jak jsi se cítil?
2: Bylo mi dost blbě. To, co jsem poznal, že je se mnou něco špatně, bylo, když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, když jsem nějak 15krát zvracel ve sprše.
1: To by bylo 9 let, byl jsi poslaný na odběr krve, pak jsi se dostal do nemocnice a co vám tam řekli?
2: Že máme leukemii.
4: Tak vlastně Marečka hned druhý den vzali na sál, dali mu port, to jsem do té doby vůbec ani netušila, že může z dítěte koukat tolik hadiček, jako by nastálo. A pak to začalo, dostalo hned první chemoterapii, lumbální punkci a takhle vlastně to jelo. Dostala jsem protokole, viděla jsem, že během měsíce bude mít třeba 8 chemoterapií a že to je jenom teprve první blok a takových bloků prostě bude absolvovat třeba 12. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se z toho tak nějak jakoby aspoň zvedla, abych byla schopná fungovat v nějakých intencích, protože ty děti máme 3.
1: Přišla chemoterapie a ta nezabírala, takže jste věděli, že musí být jiná cesta. Vám dělali testy v rodině, vy jste schodu neměla, váš muž také ne a Dané, ty si tentokrát měl kolik z kolika?
3: Já jsem měl 10 z 10 schodných znaků.
1: Oni tomu říkají takové genetické dvojče.
3: Ano.
1: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
3: 734. Celkem jsem se toho samotně jako bál.
1: Tebe uspali před tím odběrem a pak si po probuzení cítil něco, jako když člověk spadne na led. Bolel tě zadek?
3: Jako by to bylo naražený.
1: Dalo se to zvládnout?
3: Jo.
4: Když se vlastně probudil, tak mi napsal, dal jsem to, bylo to úplně v pohodě, bála jsem se to úplně zbytečně.
1: A Marku, ty si vybavíš tu situaci, jak jsi od bratra dostal kostní dřeň?
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli a potom přinesli pytlík s tmavě červenou, jako kdyby krví. Pověsili to a začali mi to jakože dávat do toho katetru.
1: Kateřino, jak to podle vás synové celé zvládli?
4: Tak já si myslím, že to určitě zvládli líp než já třeba. Mareček, tak tam jsme to jako samozřejmě bylo na díl, ale on je hrozně jako statečný a říká mi statečnější než já. Vždycky, když mě viděl plakat, tak mi říká, mami, neboj, to bude dobrý. Takže ten, kdo nás držel jako na dvoru, byl rozhodně on.
1: Říká maminka Kateřina Kříženecká. O tom, jak se zařadit do registru dárců krvetvorných buněk, bude 5. díl seriálu. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zpěvačka, která miluje prosím pěkně zahradničení a dokonce před 21 lety získala zlatou medaili na botanické výstavě v Chelsea. Britská zpěvačka Kim Wilde dospívala tady u nás a my jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno. Během dne se při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Odpolední maxima tropická 33 až 36. Na horách také horko 29 až 32 stupňů. Vítr dnes slabý proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Mám tady i důležitý komentář od meteorologů. Odpoledne očekáváme silnou, v nižších poluhách velmi silnou zátěž teplem. Srážkové úhrny dnes do 2 mm v bouřkách kolem 10. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Chcete se naučit malovat na sklo? Nebo byste rádi vzali děti někam za pohádkou? Máme pro vás tipy pro volný čas. Jsou přichystány, dočkáte se jich ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Jen co dozní Marioneta zpívá a hraje kapela Tichá dohoda. Dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Muzeum Kvilda pořádá dnes od 17 hodin speciální kurz lidové podmalby na skle. Provede jím uznávaný mistr tohoto křehkého řemesla Jiří Honis. Hudební víkend připravili ode dneška do neděle v Českých Velenicích. Festival plný koncertů dnes od 19 hodin odstartuje divadelní představení s názvem Tak to jsme ještě neviděli, Marie. Vidět je můžete na sídlišti na Sadech. Festival Krumlov v klášterní zahradě nabídne od 15 hodin pohádku o princezně, Luciášovi a makových buchtách. Od 17 hodin pak o pokladu na konci duhy. Hostem na hradním nádvoří Rožmberku nad Vltavou bude dnes od 20 hodin operní diva Dagmar Pecková. Na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Od 19 hodin vystoupí popová kapela Soundshine. Koncert Kongres můžete dnes od 17 hodin slyšet v Palackého sadech v Písku. A pohádka Kouzelný zvoneček v podání divadla Studna začne v 15 hodin u zámku Červená lhota. Folkroková formace Cihelna a spol. Zahraje od 19 hodin v parku u kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. Teď už pokračuje Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice spolu s Michalem Davidem. 5.52 to je aktuální čas. Probouzíte se do dalšího letního tropického dne. Dnes je tady čtvrtek s datem 30. července a svátek slaví Bořivoj. Samozřejmě přejeme jen to nejlepší.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je tady čtvrteční ráno a nejvyšší čas na to poslechnout si čerstvé zprávy.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ruská raketa v noci zasáhla rodinný dům v ukrajinském Krivém Rihu. Zemřelo nejméně 6 lidí. Některé vysoké školy stále přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Kriticky ohrožené rostlině drobíšek nejmenší se daří pod vedením velmi vysokého napětí na Třeboňsku. Na jihu Čech vystoupí teploty k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Po ruském útoku na město Krivý Rih na jihovýchodě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí, z toho 2 děti, dalších 8 lidí je zraněných. Uvedl to šéf městské vojenské správy Oleksandr Vikul. Raketa v Krivém Rihu přímo zasáhla rodinný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má i masivní noční útok na hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička ruská armáda útočila na metropoli balistickými raketami. Škody hlásí také v Charkově nebo ve Lvově. Na řadu vysokých škol se mohou stále hlásit zájemci o studium. Termíny přijímacích řízení vypsala třeba Univerzita Karlova Masarykova, Vysoká škola chemicko-technologická nebo Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Podle jejího mluvčího Jiřího Šímy tvořily přihlášky ve druhém kole přijímaček asi 20% počtu z kola prvního.
6: Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%. Z tohoto průběžného údaje však nelze dělat závěry. Uchazeči tradičně podávají značnou část přihlášek až v závěru přijímacího řízení. Proto se konečný poměr může ještě změnit.
5: Vysoká škola báňská přijímá přihlášky naposledy zítra. Některé školy ale pokračují ještě během srpna i září. Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridorů, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
7: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby.
5: V blízkosti hvězdárny v Českých Budějovicích začala výstavba dětského hřiště, které nabídne atraktivní herní prostor s originálním designem. V lokalitě, kde je už například vyhlídkové molo s fotopointem, by mělo vzniknout do konce srpna. Dominantou prostoru budou 2D a 3D prvky znázorňující planety sluneční soustavy. Zhotovené budou z bezpečnostního a odolného materiálu. Součástí bude i stylizovaná černá díra a další interaktivní komponenty. Hřiště bude mít i kruhovou trampolínu, kolotoč, ale nový herní prvek, informovala mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Valclová.
0: Počasí.
5: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia. Na horách bude maximálně 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku se nově opravuje silnice číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Osobní auta a linkové autobusy jezdí kyvadlově. Nákladní auta nad 12 tun musí po objízdné trase.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A pokračujeme. Jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 6 hodin k tomu 4 minuty s vámi zůstává Adéla Jirkalová za mikrofonem. A nebudu tady na to sama, písničky, které nestárnou, mám pečlivě pro vás poskládané, zazní v průběhu Lucie Vondráčková, Chris Rea a také Karel Zich s Alenkou v říši divů hned v zápětí. A bude to o sportu. Jeho češka Tereza Pištěková byla draftovaná do ženské zámořské hokejové ligy. Jak vážně bere zájem Otavy, tak to vám prozradíme už za pár minut. Dobré jitro.

0: S hokejem Tereza Pištěková začínala v Milevsku. Má za sebou velké světové turnaje, vybojovala bronz na mistrovství světa. Hrála a bude i dál hrát na zahraničním angažmá. Během tohoto léta se před ní objevila speciální šance nastupovat do zápasů za oceánem v nejlepší lize světa, v PVHL.
1: Na motoru začala jsem v přípravce a moc mě to nebavilo, protože už jsem chtěla hrát s hokejkou a s pukem a ne bruslit.
2: Popisuje Tereza Pištěková první kručky na ledě. Vzorem pro ní byl starší bratr.
1: A bavilo mě to, asi jsem to prostě chtěla sem být jako on.
2: Narodila se v Táboře a v Jihočeském kraji hokejově vyrůstala.
1: Jsem vlastně žila v Milevsku ještě s rodičema a s rodinou. Jsme se stěhovali do Budějc.
2: Zajímavou odpověď Tereza Pištěková nabídne na otázku, který klub ji vychoval.
1: Samozřejmě HC Red Bull, to je jasný. Tam jsem vyrůstala na stadionu u Pouzara a to je pro mě asi celý začátek hokejové
3: kariéry. Jaké tam jsou vlastně podmínky pro výchovu dětí i hokejistů, nejenom hokejistek?
1: Já bych řekla, že super. Teď sama tam trénuju, protože Renda Vidarený mi dal tu příležitost jim pomáhat takhle v létě, když se vrátím. Takže ty děti trénuju, naplňuje mě to, baví mě to a myslím si, že mají úplně super trenéry a dobrý zázemí.
3: Jaká je ta práce s malými hokejisty? Jsou tam i hokejistky?
1: Jo, pár jich tam je. Je to náročný občas, musím říct, ale je to super vidět, a jak rostou, jak se posouvají, protože já se vždycky vrátím o rok díl a vidíte ten posun, takže to je úplně, to je super.
2: Tereza Pištěková se vrací domů po sezóně ze zahraničního angažmá.
1: Bylo tam Finsko 2 roky v Turku a pak v Hamelině. Pak jsem šla do Švédska taky 2 roky, hrála jsem v Djurgårdenu ve Stockholmu a teď jsem byla v SDE taky ve Stockholmu.
2: Útočnice by v příští sezóně mohla hrát v zámořské hokejové lize. Českou reprezentantku draftovala Ottawa, která si ji ve třetím kole vybrala jako celkově 35. hráčku. Pištěková byla v letošním roce na draftu jedinou Češkou. Úspěch ji lehce zaskočil.
1: No tak byla jsem překvapená, jen nečekala jsem třetí kolo, to určitě ne. Jsem příjemně překvapená, samozřejmě je to super.
3: Je to pro vás motivace do další práce?
1: Tak samozřejmě je to zase krok dál a zatím je to všechno v procesu.
3: V Ottawě je krásná arena, dá se třeba říct, že by to bylo splnění vašeho dívčího snu zahrát si v Kanadě.
1: Koukala jsem na to a ta arena je krásná. My bychom právě hráli na té NHL aréně, kde hrajou i prostě chlapy. Takže to by bylo něco neskutečného. No, určitě splněný sen.
2: Dodala česká hokejová reprezentantka Tereza Pištěková. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Žádné blouzení, samozřejmě vám všem přejeme, abyste i při čtvrtku našli správný směr. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čtvrt na sedm za půl minuty.
1: Počasí.
0: Oblačno plus 13, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Bože. Další SMSka od vás, která dorazila, díky za ni. Co říkají meteorologové? Čekáme jasno až polojasno. Během dne se při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. 33 až 36 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená tropická nejvyšší maxima. 29 až 32 naměříte na horách, i tam bude horko. Povane, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Mám tady i jeden předůležitý komentář od meteorologa. Odpoledne očekáváme silnou, v nižších polohách velmi silnou zátěž teplem. Tak s tím počítejte. Předpokládané množství srážek do 5 mm v bouřkách kolem 20 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině.

0: 6 hodin 20 minut pokračuje jeho české ráno. Za chvíli už pro vás Lucie Vondráčková. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Helena Vondráčková. Dozvíte se například i to, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Dívá se na ně někdy?
1: To je fenomén, že jo?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak, a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka, a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Celý rozhovor s Helenou Vondráčkovou si poslechněte dnes po 13. hodině. A teď už tedy písnička, která se jmenuje Růže. Tak ať rozkvete i váš den.

0: východu Sheen Easton proplouváme čtvrtečním ránem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a na řadě jsou další zprávy s Pavlínou Fendekovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na skládce v Lišově u Českých Budějovic včera odpoledne hořelo. Požár si vyžádal zásah profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek. Lokalizaci požáru ohlásil velitel zásahu krátce po 17. hodině a likvidaci v 18.30. Požár je podle vyšetřovatelů předběžně beze škody, uvedla na síti X mluvčí hasičů Monika Kocinová. V Blatné na Strakonicku otevřou dnes v 10 hodin novou pumptrackovou dráhu v lokalitě Kátlperk. Na místě budou i zkušení jezdci, kteří předvedou techniku správného projíždění dráhy. Informovat budou také o bezpečnostních zásadách a chování na dráze, informuje město na webových stránkách. Observatoř na Kleti se během letní turistické sezóny otevírá veřejnosti, nabízí komentované prohlídky v jedné ze dvou kopulí. Návštěvníci mohou vidět velký zrcadlový dalekohled a také největší čočkový dalekohled v republice. Uvnitř kopule je připravena výstava astronomických snímků planetek a galerie fotografií komet, informoval astronom Miloš Tichý. Exkurze se konají během prázdnin denně. První začíná v 10.30 a poslední v 15.30. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce mají před sebou odvety kvalifikace evropských pohárů. Východočeši nastoupí v 19 hodin ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromsø, které v Norsku zdolali 1-0. O hodinu dříve nastoupí Jablonec po prohře 2-3 v Chorvatsku k odvetě druhého předkola konferenční ligy. Ve druhém předkole domácího MOL Cupu se dnes od 18 hodin střetnou fotbalisté Hluboké nad Vltavou a Soběslavy. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty do 36, na horách do 32 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Blatné na Strakonicku počítejte ode dneška s dalšími komplikacemi v souvislosti s opravou silnice číslo 20 u kruhového objezdu a křížení se silnicí 173. Uzavřená bude například ulice Jiráskova. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V dnešní jihočeské vlastivědě, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček, uslyšíte už za chvíli příběh Marie Doubkové, první jihočeské pilotky. Mlynářova dcera Zlevína Ulišová dosahovala ve 30. letech výrazných úspěchů v leteckých soutěžích. Její slibnou kariéru ale ukončila válka. Za chvíli více.

0: Jihočeské vlastivědě si řekneme něco o tom, jak mlynářova dcera v oblacích létala, a to rychlostí 144 km v hodině. Jmenovala se Marie Doubková a pocházela ze starobylého mlynářského rodu s vrozenými sklony k technickým novinkám. Jejím rodištěm byl mlýn v Levíně u Lišova. Vyrostla z ní moderní žena, milovala tanec, sport, automobily a cigarety. Roku 1933 si v 18 letech pořídila řidičský průkaz. Nade vše se ale nadchla do létání. Ovšem, krátké lety lišovských amatérů na kluzácích nebyly pro ni. V srpnu roku 1936 složila na budějovickém letišti pilotní zkoušky pro motorová letadla jako 21. žena v Československu a první v jižních Čechách. Vrhla se po hlavě do leteckého sportu a za Jihočeský aeroklub sklízela v roce 1937 úspěchy na soutěžích. Ve třetím národním letu Československou republikou obsadila v různých kategoriích první až pátou příčku v posádce s pilotem Svobodou. Marie Doubková prokázala vynikající orientaci při navigačních letech a v rychlostní soutěži na 100-kilometrové trati v kategorii lehkých sportovních letadel dosáhla rekordní průměrné rychlosti bez mála 144 km v hodině. Stala se hvězdou, snila o pokračování úspěšné kariéry a hlavně o letecké akrobacii. Další sezóna 1938 se však nekonala. Zasáhla politická situace, válka, ale také založení rodiny. Po válce se k létání už nevrátila. Emigrovala do Kanady, kde také umřela. Její urna je ale uložena v Lišově. Hrob byl roku 2024 pietně opraven a konečně se na něm objevilo i jméno první jihočeské pilotky Marie Bělohlávková Doubková.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Protože je 6:45 a je tady nový den, čtvrtek s datem 30. července, je potřeba se dozvědět, v jakém rytmu pojedeme.
1: Počasí.
0: Doufám, že ve zpomaleném, abychom to všechno zvládli bez újmy. Ostatně o počasí si teď budeme povídat s meteorologem Petrem Friebauerem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak se má aktuálně počasí na jihu Čech?
2: Máme převážně jasno až polojasno. V Novohradských horách se před malou chvílí vytvořila slabší bouřka a oblačnosti je tam tedy více. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 15 až 20 stupni Celsia, na horách potom místy kolem 9 stupňů Celsia a Kvilda Perla hlásí necelých 5 stupňů Celsia a tam bylo také v noci nejchladněji a teplota klesla na 4,3 stupně Celsia během noci. V Českých Budějovicích máme polojasno, teplota je 18,7 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů. Churáňov hlásí polojasno, teplotu 18,3 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: A kam až se dnes vyšplhá rtuť teploměru?
2: Teploty budou stoupat a odpoledne vystoupají na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 31 stupňů Celsia. Čekáme jasno až polojasno a při zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Vítr bude během dne pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám dneska na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Ještě když jsem dnes jela do rozhlasu, tak nádherně zářil úplněk. V kolik nám vyšlo sluníčko a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 32 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 44 minut.
0: A nějaké teplotní rekordy, které se vztahují ke 30. červenci?
2: Dneska je docela šance, že bychom teplotní rekord překonali. Nejteplejší hodnota nebo nejvyšší hodnota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 1994 a to 34,3 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1940 a to 6,3 stupně Celsia.
0: No a jak to bude s počasím vypadat do víkendu?
2: V noci a zítra očekáváme i nadále polojasno až jasno a zítra večer potom oblačnosti od západu bude přibývat a ojediněle se potom mohou vyskytnout i přehánky nebo i bouřky. Zítra nás pak čeká nejteplejší den týdne. Ty teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách kolem 33 stupňů Celsia. A teplo bude i v noci, nebo relativně teplo, kdy ty teploty se budou pohybovat mezi 21 až 18 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý, zítra odpoledne přechodně až mírný, jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď stále na trojce, vysoká zátěž.
0: Tak na sebe všichni dávejme pozor, Petr Friebauer byl s námi a za hodinu se opět spojíme, tak prozatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Z malé posilovny se vypracoval až na vyhledávaného silového a kondičního kouče. Dnes Dominik Kodras trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. V minulosti působil taky jako kondiční trenér české hokejové reprezentace. O svých začátcích, ale i o plánech do budoucna si přišel letos v únoru popovídat do našeho vysílání. Reprízu tohoto rozhovoru nabídneme ve čtvrtek 30. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Stačí se sklonit a dobře hledat. Pod vedením velmi vysokého napětí na Třeboňsku najdete i kriticky ohrožený drobíšek nejmenší. Rostlinka se tam vrátila díky šetrnější údržbě ochranných pásem pod dráty elektrického vedení. Energetici totiž spolupracují s biology agentury ochrany přírody a krajiny. My se tam ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vypravíme už za pár minut. Jen co dozní písnička od kapely Olympic. Dobré ráno.

0: Průseky pod elektrickým vedením můžou sloužit jako biokoridory pro rostliny a živočichy. V Klikově na Třeboňsku proto energetici upustili od plošné intenzivní údržby vegetace. Spolu s ochranáři tam vytvářejí různé typy stanovišť a podporují druhovou rozmanitost.
1: Abyste jej viděli, tak se musíte opravdu sklonit a opravdu hledat.
2: Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky si teď kleká na zem a hledá nějakou zřejmě velmi malou rostlinu.
1: Drobíšek nejmenší, to jsou tady tyhle ty drobné rostlinky. Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly relativně často. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště. Takže to je jeden z takových významných druhů. Jemuž připravujeme písčité, mírně vlhké biotopy. Drobíšek nejmenší.
2: Úplně rozumím tomu jménu.
1: A je to tady opravdu kriticky ohrožený druh, který má jednotky lokalit.
2: Koridory pod vedením velmi vysokého napětí se stávají útočištěm celé řady cenných druhů rostlin a živočichů. Dřív tomu tak ale nebylo.
1: Kdybyste tady byli před 2 lety, tak žádná louka tady nebyla. Byly to vysoké křoviny ostružin, nálet krušiny a v nich samozřejmě potom větší náletové dřeviny, jako byly borovice a smrky.
3: Jedná se o nový způsob, který EGD zavádí v posledních letech právě pod vedením VVN.
2: Říká Kateřina Zemanová-Máchalová, specialistka na ekologickou údržbu ochranných pásem společnosti EGD.
3: K těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem.
2: Základem ekologické údržby pod elektrickým vedením je přitom jednoduchá myšlenka. A to nezasahovat víc, než je nutné.
3: Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili právě druhovou rozmanitost, pestrou krajinu, aby ta krajina byla po našem zásahu odolnější.
2: Navíc průseky pod elektrickým vedením můžou fungovat jako významné biokoridory, které propojují jednotlivé přírodní lokality, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: Propojil louky, které se nacházejí na jihu kolem Františkova a na severu kolem Chlumu u Třeboně. Pro ty jižní louky jsou charakteristické louky na vysíchavých písčitých terasách Hlužnice, zatímco na tom severu, tam už je Chlumecká pahorkatina, tam jsou ty louky vázané spíše na takové ty pahorky a kamenné výchozy, takže je to trochu něco jiného a i biologicky trochu něco odlišného.
2: Klikov ale není jedinou lokalitou, kde společnost EGD tímto způsobem postupuje. Vyjmenovává Lubomír Budný, mluvčí společnosti EGD.
4: Jedná se o Větřní na Českokrumlovsku, Podlučí na Lipensku, Tůň u Špačku na Českobudějovicku nebo okolí Chýnovské jeskyně na Táborsku. Potom jsou třeba lokality na Moravě, například na Kroměřížsku nebo v Bystřici pod Hostýnem.
2: Na těchto lokalitách byly zaznamenány například rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, orlíček obecný a nebo chlupáček oranžový. Z Třeboňska Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Spojené státy zhruba po týdenní pauze opět útočily na Írán. Ten předchozí noc mířil na americké vojáky v Jordánsku. Zastupitelé v Čelné na Českobudějovicku přijali dotaci a úvěr na stavbu domu s dostupným bydlením. Lipenským vodním záchranářům letos přibyly výjezdy kvůli kolapsům z vedra. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou také děti. Na ostrově také vypadl proud. Výbuchy jsou podle katarské televize Al Jazeera hlášené i z ostrova Kiš, z města Kazerun ve středním Íránu nebo z ropné provincie Khuzestán.
2: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Íránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Zastupitelé v Čelné na Českobudějovicku schválili přijetí dotace a úvěru celkem za 80 milionů korun na stavbu bytového domu. Vedení obce s ní začalo už loni. Objekt nabídne 28 bytů s dostupným nájemním bydlením. Zastupitelé dotaci a úvěr na předchozím jednání nejprve odmítli. Nezávislá starostka obce Miroslava Stránská dodává.
3: My jsme se nechali udělat právní rozbor podmínek a těch smluv, aby jsme měli potvrzení argumentace, protože někteří zastupitelé silně argumentovali tím, že třeba nám sem budou dávat nájemníky, kterými tady nebudeme chtít a podobně, tak to jsme se snažili ověřit.
1: O čtvrtinu víc zásahů oproti loňsku evidují vodní záchranáři v Dolní Vltavici na Lipně. Od začátku léta vyjížděli k bezmála 40 zásahům, včetně nehod v blízkosti vodní nádrže. Narostl hlavně počet zásahů u kolapsů spojených s vysokými teplotami. Nejčastější příčiny výjezdů shrnuje člen záchranné služby v Dolní Vltavici Michal Svoboda.
4: Bývají to často alergie, kdy dojde bodnutí hmyzem nebo nějaká alergie na potraviny, případně úžehy, úpaly, ale často i to může být traumata, občas to bývá i dopravní nehoda automobilu nebo jakákoliv jiná zdravotní indispozice.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte dnes jasno až polojasno, během dne se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Českých Budějovicích počítejte ale stále s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech. A sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 7 hodin 4 minuty, je tady 30. červencové ráno, čeká nás horký den. A tak zmrzlina, nanuky, to je něco, co se dnes bude jistě hodit při té tropické předpovědi počasí. K čemu dál se tyhle zmrzlé dobroty dají využít? O tom bude rozhlasový sloupek Jana Štiftra, který pro vás chystáme už za pár minut. Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje a také písničky, které nestárnou, pro vás chystáme. Zazní Tomáš Linka, Billy Joel a právě teď posílám Turbo. Dobré ráno.

0: 7 hodin 9 minut a v pravidelný čas pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho autor Jan Štifter ho nazval Alarm osudu.
1: Rozhlasový sloupek. Nemáte náhodou nanuky? Ve dveřích stála sousedka. Scháněla něco ledového pro manžela, právě ho bodla vosa do jazyka. Potřebuje to něčím chladit, říkala. A já mu pořád opakuju, nepij z té flašky a on si nedá pokoj. Soused seděl na zahradě, spokojený, byl právě začátek prázdnin, díval se kolem sebe a pronesl, to je zajímavý, jak je letos málo vos. Sáhl po lahvi a už to bylo. Tohle je přece úplná klasika. Tak už mi to prosím konečně vysvětlete. Kamarádka mi vyprávěla, jak si dlouho nemohla zvyknout v práci. Učila se nové věci, šlo to pomalu. A pak jednoho rána jela na kole a přemýšlela o tom, že teď už na to konečně přišla. Práci rozumí, teď už se není čeho bát. Ten den do firmy dorazili chlapi z vedení s tím, že všechno bude jinak. Restrukturalizace, optimalizace, propouštění. A holka odpoledne cestou domů na kole přemýšlela, jak si rychle najít novou práci. Dostala výpověď. Takže mi to prosím vysvětlete. Proč svět kolem nás, pán Bůh, vesmír, všechny možné síly, mají tak přesný smysl pro načasování? Skoro to vypadá, že jakmile člověk nabyde pocitu jistoty a spokojenosti, spustí tím nějaký tajný alarm osudu, který okamžitě vyšle do akce buď VOSu, nebo manažery s restrukturalizačním plánem. Mrkněte z okna, je tam hezky? Tak to hlavně neříkejte nahlas. Pán Bůh, vesmír, všechny možné síly totiž nikdy nespí. A VOSy taky ne.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Šálu dnes určitě potřebovat nebudeme, citróny možná, ano, jakožto doplněk do nějakého chladivého nápoje, který si bez sporu můžete připravit, protože nás čeká tropický den.
1: Počasí.
0: A taková ingredience jako citron nebo limetka, no, určitě se to dnes hodí. Ve Velešíně jasno 17 stupňů, všem dobré ráno přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 20 stupňů, hezký den přeje a srdečně zdraví Marie. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno 17 stupňů, hezký den přeje taktéž Marie. Vimperk hlásí skoro jasno 17 stupňů a vlhkost vzduchu 61%. Užívejte tepla, zimy bude dost a dost, zdraví Zdeněk. A větrní 19 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. Ano, tak přesně to jsem včera říkala, když mi bylo trošku horko, že v listopadu až bude foukat a pršet, tak si na tato vedra rádi vzpomeneme. Dnes čekáme jasno až polojasno. Během dne při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Odpolední maxima opravdu tropická, 33 až 36 stupňů, na horách 29 až 32. Vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Máme tady i důležitý komentář meteorologa. Odpoledne očekáváme silnou, v nižších polohách velmi silnou zátěž teplem, tak doporučujeme hlavně někde ve stínu ten dnešek trávit a samozřejmě s dostatečným příjmem tekutin. Předpokládané množství srážek do 5 mm v bouřkách kolem 20 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Před 50 lety sledovali stovky lidí na bratislavských Zlatých pískách něco, na co dodnes nedokážou zapomenout. Letadlo mířící z Prahy se jen několik minut před přistáním zřítilo do jezera. Na pietním setkání se po letech znovu sešli svědci tragédie i pozůstalí. Jejich příběhy přineseme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: Zvuk motorů, pád letadla a první minuty po katastrofě. I po 50 letech si je živě vybavují lidé, kteří tragédii na bratislavských Zlatých pískách zažili na vlastní oči. Zemřelo při ní 670 lidí. Na včerejší pietě se na místo vrátili svědci, záchranáři i pozůstalí. A po letech znovu vyprávěli o tom, co tehdy viděli a prožili.
1: Pozadí za mnou je slyšet koupaliště plné lidí. Děti skáčou do jezera, do vody, lidé odpočívají jenom tak na pláži. A zároveň se tady nad jezerem každou chvíli ozývají burácející motory letadel, která přistávají nebo odlétají z blízkého Štefánikova letiště. Přesně takový byl podle svědků i 28. červenec 1976. Jen místo běžného přistání tehdy jedno z letadel skončilo přímo tady v jezeře před zraky stovek svědků.
2: Špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil. Na vlastní oči jsem viděl, jak z díry v trupu padaly různé věci.
1: Panu Jaroslavovi bylo v době neštěstí 18 let a na Zlatých pískách tehdy trávil s rodiči letní dovolenou. Když se letadlo objevilo nad jezerem, hned si prý všiml, že něco není v pořádku.
2: Ležel jsem na lehátku, takže jsem měl volný výhled a hned, jakmile se letadlo objevilo na obzoru, bylo zřejmé, že se mu netočí dvě vrtule na jedné straně.
1: Jen několik minut po pádu dorazili na místo také vojáci. Mezi nimi byl i Boris Bůryk, tehdy velitel vyprošťovacího tanku. Okamžik, kdy dostal rozkaz vyrazit k jezeru, si dodnes pamatuje velmi přesně.
3: Išel okolo akýsi gázy velitela útvaru a ten mi otvorí dvere a hovorí, že Buriku nasední, na Zlatých pískech spadlo letadlo, jdeme ho vytáhnout.
1: Když dorazil na místo, z vody ještě vyčnívala zadní část přelomeného letadla.
3: To ještě trčelo dost vody, ještě, ale potapalo se, no tak vytáhli jsme a potom jsme ještě posunuli, aby bylo možné vidět do toho a prácu mali tí, co už robili tu.
1: Vyšetřování později ukázalo, že za katastrofou nestála technická závada, ale série lidských chyb. Všechno začalo na řídící věži, kde dispečer letadlo chybně navedl a posádka se pak místo opakování přiblížení rozhodla situaci zachránit prudkým sestupem. Vysvětluje novinář David Půchovský, který o havárii napsal knihu.
4: Potom se snažila to nějak ubrzdit, aby zpomalila před letiskem. Lenže vplyvom takéhoto konania bol vypnutý jeden z motorov, následne omylom jeden člen posádky vypol ďalší motor a keď sa ho snažil naštartovať, tak to bola tá osudná chyba, keď už lietadlo spadlo.
1: Na palubě bylo 79 lidí, vedle československých cestujících také Francouz a několik občanů Sovětského svazu. Přežili pouze tři, mezi oběťmi byla i sestra Marie Rapošové.
5: Ja som bola v zahraničí, vo Francúzsku, aj s partiou a moja sestra Alena práve v tom čase tiež bola se sonou kanceláriou v Paríži. Dali sme si pred odchodom sľub, že sa pri Eiffelovke stretneme.
1: Kvôli změně plánu na poslední chvíli se to už ale nikdy nepodařilo. Marie se o smrti sestry dozvěděla až den po nehodě. Vzpomíná také na to, jak se tehdy jen těžko dostávala k informacím o tom, co se vlastně stalo.
5: Samozřejmě, že jsem se dozvěděla len tak, jako každý z nás z novín a z televízie a z rozhlasu. Nož, ale my jsme nemohli ani mama, ani já něco vzpomínat jako verejně.
1: Katastrofa u Zlatých písků dodnes zůstává druhou nejtragičtější nehodou v historii československých aerolinií a vůbec nejhorší na domácím území. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Český rozhlas.

0: zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: A teď už je taky nejvyšší čas dozvědět se, co je nového. Na řadě jsou další dnešní zprávy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dělníci začali bourat novostavbu domu náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové z hnutí Naše Česko u rybníku Dechtář na Českobudějovicku. Dům neměl patřičné povolení. O zahájení bourání informoval na síti X hejtman Martin Kuba, předseda hnutí Naše Česko. V městské knihovně v Táboře se dnes můžete setkat s básníkem a pedagogem Tomášem Míkou Kleinem. Od 18 hodin bude číst své texty převážně z knížek Protější svahy, ale z Ksazí, které vznikaly nejčastěji při pěších putováních. Vstup je zdarma. Akce je součástí doprovodného programu k exteriérové výstavě Táboráci sobě 2026, která je na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Na závěr akce se tam účastníci vydají. Nová vyhlídka vzniká na zřícenině hradu Štamberg nedaleko Mrákotína na Vysočině. Lidem bude dostupná od letošního podzimu. Doplní tak opravený roh paláce. V dalších letech plánují obce sdružené do mikroregionu Telčsko také zbudování povalové lávky přes rašeliniště na velkopařezitém rybníku. Tenista Jiří Léčka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6, 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderim. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 36, na horách do 32 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý a biozátěž na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila na silnici mezi Dubičným a Dobrou vodou u Českých Budějovic. Pozor také na dálnici D3 a D4, pracují tam silničáři. U Sezimova Ústí na Táborsku ve směru na Prahu uzavřeli pravý jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Postel s nebesy, barokní sedací nábytek, uniforma arcivévody Františka Ferdinanda d'Este nebo hrníček císařovny Alžběty Kristýny. Nejenom to návštěvníkům představí nová výstava Veličenstvo před branami české korunovační klenoty na dosah na Jindřichohradeckém zámku. Více už za chvíli v rozhovoru.

0: pobyty českých králů, císařů a členů Habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku už tuto sobotu přiblíží výstava s názvem Veličenstvo před branami – české korunovační klenoty na dosah. Hlavním lákadlem prohlídky je nově zrekonstruovaná barokní císařská ložnice. A další informace teď doplní kastelán státního hradu a zámku Jindřichův Hradec Jan Mikeš, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Co návštěvníci ve zrekonstruované císařské ložnici uvidí?
1: Tak je to tak, že vlastně abych to trošku upravil na správnou míru, ta výstava Veličenstvo před branami probíhá v druhém patře Adamova stavení, kde byla skutečně ta ložnice určená císařům, kteří přijížděli do Jindřichova Hradce. A my jsme vytvořili v jedné části z té místnosti skutečně takovou nápodobu toho, jak to mohlo vypadat, když například císař Karel VI. Nebo Leopold I. přijížděli do Jindřichova Hradce a byli ubytováni právě v téhle prostoře, která samozřejmě spoustu z té svojí nádhery za ta staletí už zase ztratila. Tak jsme se jí pokusili alespoň trochu obnovit.
0: Děkujeme za upřesnění. Výstava obsahuje také zapůjčené předměty z českých a moravských hradů, zámků a muzeí. Které to jsou?
1: No, ta výstava vlastně původně neměla být veliká, ale postupem času se vlastně nazbíralo několik desítek skutečně vzácných exponátů. Máme tam originály renesančních pohárů z Telčského zámku, máme originální skutečně osobní uniformu arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a máme z Národního muzea zapůjčený pohárek přímo z osobního majetku císařovny Alžbety Kristýny. A vlastně takovýchhle exponátů je tam skutečně několik desítek. Takže je to takový reprezentativní výběr a samozřejmě, kdybychom se bavili o cennostech, tak nesmím zapomenout na to, že spolu vlastně s výstavou Veličenstvo před branami otevíráme také výstavu, kterou možná někteří posluchači už znají, a to sice české korunovační klenoty na dosah, což je výstava mistrovských replik korunovačních klenotů, které samozřejmě k panovníkům patří. Takže v tomhle případě to návštěvníci uvidí všechno dohromady v rámci jednoho vstupného a jedné budovy.
0: Ještě nám prozraďte, kdy můžou lidé výstavu navštívit.
1: Výstavu otevíráme teď v sobotu 1. srpna a bude otevřená až do 1. listopadu, vlastně až do úplného konce té návštěvní sezóny našeho zámku. Takže určitě čas je, ale na druhou stranu proč nevyrazit už teď.
0: Na státní hrad a zámek Jindřichův Hradec nás pozval jeho kastelán Jan Mikeš. Já děkuji, že jste byl hostem našeho vysílání. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Také díky. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: 7.49, to je aktuální čas a je to taky nejvyšší čas spojit se s Českým hydrometeorologickým ústavem. Vítám Petra Friebauera a rovnou se ptám, jak máme právě teď. Dobré jitro.
2: Dobré jitro, máme polojasno a jasno a aktuálně bez srážek. Teploty na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 15 až 22 stupni Celsia, na horách potom kolem 12 stupňů Celsia, a to místy tedy. V Českých Budějovicích je aktuálně polojasno, teplota 20,5 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jižní 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1018 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 21,3 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: Jak bude dnes přes den?
2: Odpoledne čekáme jasno až polojasno a při zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přechánky anebo se mohou vytvořit také bouřky. Teploty budou opět vysoké mezi 33 až 36 stupni Celsia, na horách kolem 31 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a biopředpověď dneska na trojce vysoká zátěž vzhledem k vysokým teplotám.
1: Ještě nám prozraďte, jaký je stav vody v jihočeských řekách.
2: Vltava, Soumařský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny pouhých 39 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjízdnosti 63 cm je výška hladiny, 7,1 metru krychlový za sekundu je průtok. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesjízdné a stejně tak i Otava, tak Katovice. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 19 až 22 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera rovných 22 stupňů Celsia.
1: Když nás čeká tropický den,

0: Bude i teplá noc?
1: Noc bude relativně teplá, ty teploty klesnou na 21 až 18 stupňů Celsia a zítra přes den nás čeká nejteplejší den. Ty teploty budou 35 až 38 stupňů Celsia na horách kolem 33. V noci a zítra očekáváme i nadále polojasno až jasno. Zítra večer potom oblačnosti od západu bude přibývat a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne pak přechodně mírný, jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A byl předpověď vzhledem vysokým teplotám stále na trojce, vysoká zátěž.
0: A já vás ještě poprosím o předpověď na sobotu.
1: V sobotu bude oblačno až zataženo, v první polovině dne místy, odpoledne pak postupně na většině území s přehaňkami a místy se navíc mohou tvořit také bouřky. Minima budou kolem 19 a maxima už lehce klesnou, ale stále budou nad 30 stupni Celsia, takže 30 až 34. Vítr bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit.
0: Tolik Petr Fribauer a my se těšíme na další předpověď počasí opět za hodinu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsali je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme už za chvíli věnovat želvám. Už za pár minut vás provede Martin Písařík rubrikou Co v učebnicích nebylo. Teď už ale Iveta Bartešová, příjemný poslech.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prozatímní syrský prezident Šara přijal pověřovací listiny nového českého velvyslance v Damašku. Ve Veselí nad Lužnicí dokončují rodinný freestyle park. České hokejistky v Komutově zahájily přípravu na novou sezónu a mistrovství světa v Dánsku. Na jihu Čech vystoupí teploty k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Šara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipi, která na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k Asadovi, který ji na konci služby vyznamenal. Velvyslanectví v Damašku za jejího vedení i dnes zastupuje také americké zájmy. Rodinný freestyle park roste ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Areál s dráhou a překážkami pro kolečkové sporty najdou lidé za kulturním domem. Kromě sekce vhodné pro skateboardisty a koloběžkáře přibude i relaxační zóna. Park město zpřístupní v září, předpokládá nezávislý starosta Vít Rada.
3: V tuhle chvíli jsou všechny překážky, dá se říct, připraveny, takové ty zaoblené ty rádiusy, dělají se volné plochy, dělá se pump track a začíná se dělat ta letní scéna. Takže v tuhle chvíli máme zhruba měsíc na dotažení toho projektu.
2: Energetici si vybrali šetrnější způsob péče o ochranná pásma vysokého napětí u Klikova na Jindřichohradecku. Odstraňují tam jen vyšší dřeviny, které by mohly ohrozit elektrické vedení. Nízké keře, louky a mokřadní stanoviště naopak zachovávají. Důvod vysvětluje specialistka společnosti EGD Kateřina Zemanová-Máchalová.
4: Těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem. Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili pestrou krajinu. Ponecháváme selektivně druhy, které neohrozí vedení.
2: K tragické nehodě došlo včera po 21. hodině u žáru nedaleko Trhových Svinů na Českobudějovicku. Jak informovala policejní mluvčí Lenka Krauzová, zemřel motorkář, který vyjel ze silnice a narazil do stromu. Nehody na jihočeských silnicích si od začátku roku vyžádali už 18 obětí. Sport. České hokejistky v Chomutově zahájily přípravu na novou sezónu, ve které je v listopadu čeká mistrovství světa v Dánsku. Do něj půjde tým pod vedením nového kouče, Američana Briana Idalského. Toho způsobení v zámoří zná útočnice Tereza Vanišová.
5: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený. Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u Dačic na Jindřichohradecku. Na silnici 408 ve směru na Studenou se srazila dvě osobní auta. Nehoda je také mezi Dubičným a Dobrou vodou u Českých Budějovic. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 8 hodin, k tomu 4,5 minuty, pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Písničky, které nestárnou, už mám pro vás opět nachystány. Zazní Tomáš Klus s Tamarou Klusovou ve svém společném duetu. A pak bude Karel Gott a také Pavel Bobek Nedělní ráno. A to navzdory tomu, že je tady čtvrtek s datem 30. července roku 2026. Svátek slaví Bořivoj, přejeme jen to nejlepší. Vodní záchranáři na Lipně mají kvůli vysokým teplotám od začátku prázdnin napilno. Turisty ve vodě proto častěji hlídají a poučují je, aby rizika spojená s vedrem i pobytem v přehradě nepodceňovali. Už za chvilku se v reportáži vydáme s hlídkou na jednu z kontrol.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: K několika desítkám zásahů už letos vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Výjezdů, a to nejen na lodi, mají oproti loňskému roku více. Může za to hlavně vlna veder z přelomu června a července. Plavce a vůdce lodí proto pravidelně kontrolují přímo z hladiny Lipna i nyní.
2: Dobrý den, vidím, že jste vyrazili na loď. Znáte nějaký pravidla, jak se pohybovat po vodní ploše?
3: Vodní záchranář Michal Svoboda nedaleko Dolní Vltavice právě zastavuje loď s rodinou na výletě.
2: Vidím, že tady malý pán má nasazenou vestu. To je jedině dobře. Máte vesty pro všechny lidi na lodi?
4: 100% jsme to nevěděli, ale obecně si myslím, že to tak má být, no, že bychom měli mít vesty, protože je to přece jenom jako bezpečnostní prvek.
3: Přiznává pochybení vůdce plavidla Jan, který vyrazil na Lipno z Plzně. Záchranáři ale často zastavují i u plavců na pedalboardech, jako třeba u Michala a Michaely z Nového Boru na Liberecku. Při kontrole měli všechno v pořádku.
2: Máte sebou nějaký vybavení?
5: Máme sebou vestu, lana, karabinky, takovýhle věci, které bychom potřebovali, kdyby se zvedla vlna.
2: Takže očividně nejste na vodě poprvé.
5: Voda nás baví, no.
6: Takový provoz tady zase veliký není. Víval jsem se, kudy jezdí ty linky lodní. Když je slyšet samozřejmě nějaký hluk, tak to člověk registruje, mapuje a podívá se.
3: Záchranáři vyrážejí z Dolní Vltavice na preventivní kontroly zpravidla dvakrát denně, vysvětluje Michal Svoboda.
2: Pokud zároveň se blíží prudká změna počasí, kterou už dokážeme vypozorovat, tak vyrážíme i častěji a snažíme se ty lidi varovat, stahovat je z té vody, dokud nedojde k té prudké změně počasí.
3: Právě s počasím souvisí i letošní nárůst počtu výjezdů. Jen za necelý první měsíc prázdnin podle Svobody museli odtud vyjíždět k bezmála 40 zásahům.
2: Proti loňsku je vyšší počet, je to způsobený hlavně vlnou veder na začátku prázdnin i změnami počasí, které byly v průběhu července.
3: Kromě toho nejčastěji vyrážejí k alergickým reakcím na potraviny nebo bodnutí hmyzem.
2: Případně úžehy, úpaly, ale často i to může být traumata, občas to bývá i dopravní nehoda automobilu nebo jakákoliv jiná zdravotní indispozice.
3: V posledních dnech kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře, doplňuje Svoboda.
2: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
3: Podle něho by měli plavci a vodní turisti dodržovat základní pravidla.
2: Nosit pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, chodit se pravidelně schladit do té vody, ale postupně, neskákat tam rozpálený. Pokud se vydávají přímo na tu vodní hladinu, vzít si sebou nabitý mobilní telefon ve vodotěsném vaku, záchranné vesty.
3: Meteorologové očekávají denní teploty s maximem nad 30 stupňů minimálně do příští středy. Do té doby budou vodní záchranáři na Lipně sloužit ve větším počtu. Z Dolní Vltavice Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Přistála mi to tady od vás ještě jedna SMSka. Děkuju za všechny, na které jste si během dnešního jihočeského rána našli čas. Černovice u Tábora 21 stupňů Celsia, podepsán je Folta. Ano, tak nám to pomalu, ale jistě leze nahoru a doleze to až k 36 dnes tady na jihu Čech. Teploty v rozmezí 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů. Čekáme jasný až polojasný den. Během dne se při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. Slabý proměnlivý vítr povane, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Odpoledne očekáváme silnou, v nižších polohách velmi silnou zátěž teplem, tak s tím prosím počítejte a dejte na sebe pozor. Předpokládané úhrny srážek dnes do 5 mm, v bouřkách kolem 20 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na Kvildu, do Veselí nad Lužnicí nebo na nádvoří hradu Rožmberk zamíříme už za chvíli v tipech pro volný čas. Tak si to nenechte ujít a dobré ráno.

0: 8 hodin k tomu 20 minut pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum Kvilda pořádá dnes od 17 hodin speciální kurz lidové podmalby na skle. Provede jím uznávaný mistr tohoto křehkého řemesla Jiří Honis. Hudební víkend připravili ode dneška do neděle v Českých Velenicích. Festival plný koncertů dnes od 19 hodin odstartuje divadelní představení s názvem Tak to jsme ještě neviděli, Marie. Vidět je můžete na sídlišti na Sadech. Festival Krumlov v klášterní zahradě nabídne od 15 hodin pohádku o princezně, Luciášovi a makových buchtách. Od 17 hodin pak o pokladu na konci duhy. Hostem na hradním nádvoří Rožmberku nad Vltavou bude od 20 hodin operní diva Dagmar Pecková. Na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Od 19 hodin vystoupí popová kapela Soundshine. A koncert Kongres můžete dneska od 17 hodin slyšet v Palackého sadech v Písku. Pohádka Kouzelný zvoneček v podání divadla Studna začne v 15 hodin u zámku Červená lhota. A folkroková formace Cihelna a spol zahraje od 19 hodin v parku u kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí.
1: Jihočeské ráno s Adel.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Některé české vysoké školy ještě nabízejí volná místa pro studenty od letošního podzimu. Hlásit se je možné na bakalářské i magisterské obory. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Neexistuje ale žádný centrální registr volných míst a je proto potřeba hledat na stránkách jednotlivých škol nebo i fakult. Liší se i termíny a podmínky pro podání přihlášek. V Blatné na Strakonicku otevřou dnes v 10 hodin novou pumptrackovou dráhu v lokalitě Kátlperk. Na místě budou i zkušení jezdci, kteří předvedou techniku správného projíždění dráhy. Informovat budou také o bezpečnostních zásadách a chování na dráze, informuje město na webových stránkách. Jiří Mikulec z Historického ústavu Akademie věd České republiky bude dnes přednášet ve Slavonicích na téma Fenomén smrti v barokní společnosti. Akci pořádá místní spolek Cesta řemesla v objektu stavební huti v sále občerstvovny od 20 hodin. Vstupné je dobrovolné, informuje město na svém webu. Fotbalisty Hradce Králové čeká odveta druhého předkola Evropské ligy s Tromsø. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře v 19 hodin doma. Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje od 18 hodin před svými fanoušky o postup do třetího předkola konferenční ligy proti Varaždínu. Ve druhém předkole MOL Cupu se dnes od 18 hodin střetnou fotbalisté Hluboké nad Vltavou a Soběslavy. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty do 36, na horách do 32 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody komplikují provoz na silnici 408 u Dačic na Jindřichohradecku ve směru na Studenou a také mezi Dubičním a Dobrou vodou u Českých Budějovic. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak se proměňovala hudba napříč staletími, zjistí návštěvníci pěveckých a orchestrálních koncertů festivalu Krumlov. Víkendový program slibuje hned dvě cesty do středověku. Podrobnosti přidáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli. A nyní už čerstvý 64-tník, který léto tráví windsurfingem a je v tom opravdu dobrý. Asi ten sport mají v rodině. Janek Ledecký, budu všechno, co si budeš přát. Příjemné čtvrteční ráno.

0: Do období středověku přenesou posluchače víkendové koncerty hudebního festivalu v Českém Krumlově. Hudbu světoznámé počítačové hry Kingdom Come nabídne sobotní koncert s projekcí v pivovarské zahradě. Klášterní kostel druhý den rozezní jeden z nejstarších a nejuznávanějších chlapeckých sborů na světě. A podrobnosti teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přidá ředitelka festivalu Krumlov Gabriela Rachidy, kterou vítám ve vysílání. Dobré jitro.
1: Dobré jitro.
0: Na sobotní koncert v pivovarské zahradě se těší hlavně fanoušci pokračování hry Kingdom Come. Její soundtrack zahraje orchestr pod taktovkou dirigenta a zároveň autora hudby Jana Valty. Co přesně posluchače čeká?
1: Tak již zazněl soundtrack, tak pan Valta, je to skladatel, tedy i houslista, dirigent, tak napsal asi 12 hodin hudby. A z těch 12 hodin hudby a z té velkolepé, dlouhé počítačové hry se udělalo krásných dvě hodinky, které právě budou přeneseny do pivovarské zahrady. Tedy diváci uslyší tuto velkolepou hudbu, kde není jenom orchestr, ale taktéž sbor a středověká kapela Bakus. A budou moci sledovat příběhy hry, tedy bude krásné promítání.
0: V neděli je na programu večerní koncert v klášterním kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné. Můžete představit chlapecký soubor od svatého Floriana, který tam vystoupí?
1: Jak už tady zaznělo, je to opravdu jeden z nejstarších a nejuznávanějších chlapeckých sborů, sam Florian, a tohoto kořeny toho sboru sahají až do roku 1071. A jsou neodmyslitelně spjaty s augustiánským klášterem svatého Floriana. Oni cestují, jsou to mladí kluci, 10-12 let, kteří cestují a mají velké úspěchy po celém světě a nebylo jednoduché je dostat do Českého Krumlova přes opravdu vytížení i v létě a představí hudbu, jak starou muziku, tak takéž hudbu 21. století.
0: Návštěvníkům koncertu slibujete pestrou hudební cestu napříč staletími. Jak to bude vypadat?
1: Tak to už tímto příkladem je vlastně náš víkend, protože zazní i soudobá hudba, kterou právě napsal pan Valta k soudobé hře, videohře, tak jsou to i to stará muzika tohoto sboru a příští víkend se podíváme do barokního divadla, což je zase úplně autentická interpretace barokní hudby a v sobotu zase romantická hudba skladatelů operních. Tak to jsou ty příklady, jak putujeme staletími společně s naší hudbou.
0: Na festival Krumlov nás pozvala jeho ředitelka Gabriela Rachidy. Děkujeme a ať se víkend v Českém Krumlově hudebně vydaří. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkujeme, zveme vás do Českého Krumlova, přijďte za námi. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České

0: 9:15, to neznamená nic jiného, než že se opět po hodině, respektive po hodině budeme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem věnovat počasí.
1: Počasí.
0: Konkrétně si ho rozebereme s meteorologem Petrem Friebauerem. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme tím, jak se nám za tu

0: 37 stupni Celsia, na horách kolem 31 stupňů. Čekáme jasno až polojasno a při zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vytvořit přehánky anebo i bouřky, a to zejména ve východní polovině kraje. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a biopředpověď dneska vzhledem k vysokým teplotám na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: Já už vzhledem k našim předchozím hovorům dnes tuším, že dnes to nebudou úplně nejvyšší maxima tohoto týdne. Je to tak?
0: Je to tak, zítra to bude ještě o trošku vyšší a ty maxima se budou pohybovat mezi 35 až 38 stupni Celsia, na horách kolem 33 stupňů. Čeká nás ale i poměrně teplá noc, kdy se ty teploty budou pohybovat mezi 21 až 18 stupni. V noci a zítra očekáváme i nadále polojasno až jasno. Zítra večer potom oblačnosti od západu bude přibývat a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, odpoledne pak přechodně mírný, jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď stále na trojce, vysoká zátěž.
1: Tak a mnozí se taky ptají nebo očekávají, jaký bude víkend. Začneme sobotou.
0: V sobotu bude oblačno až zataženo v první polovině dne místy, odpoledne pak postupně na většině území s přehánkami a místy se navíc mohou tvořit i bouřky. Minima budou kolem 19 a maxima už nám trochu poklesnou kolem 32 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit.
1: A jaká bude neděle?
0: V neděli očekáváme převážně oblačno, během dne místy s přehaňkami a ojediněle se opět mohou vytvořit i bouřky. Minima kolem 17 a maxima kolem 31 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, zpočátku proměnlivý, během dne převážně severovýchodní a odpoledne potom místy zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Meteorolog Petr Friebauer nám i dnes po ránu věnoval svůj čas. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Z malé posilovny se vypracoval až na vyhledávaného silového a kondičního kouče. Dnes Dominik Kodras trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. V minulosti působil taky jako kondiční trenér české hokejové reprezentace. O svých začátcích, ale i o plánech do budoucna si přišel letos v únoru popovídat do našeho vysílání. Reprízu tohoto rozhovoru nabídneme ve čtvrtek 30. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jedna taková hvězda spadla i sem do studia Českého rozhlasu České Budějovice. Jmenuje se Hanka Šoberová a bude vaší průvodkyní jeho českým dopolednem Nestyď se.
1: To je krásné antre, Adélko, děkuji ti. To mi dlouho nikdo neříkal, tak díky za to, začíná mi to tedy moc hezky, to jeho české dopoledne.
0: A jak bude pokračovat?
1: Ano, bude, doufejme, pokračovat hlavně zajímavými informacemi pro naše posluchače. My třeba vyrazíme za zvířaty a zjistíme, jak zvládají tropické letní dny. Taky si připomeneme dneska ještě irského hudebníka Glena Hansarda, držitele Oscara za píseň Falling Slowly. Uslyšíte taky o velkém hokejovém úspěchu jeho Češky Terezy Pištěkové. Pozveme na hudební víkend v Českých Velenicích, podíváme se za vědci, kteří vyrážejí za úplným zatměním slunce, no a přidáme i osvědčené babské rady pro domácnost. Těch není nikdy dost.
0: Výborně. A Život jízda bude zpívat Jana Chládková, takže jedeme ve velkém stylu tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho české ráno je u svého konce. Adéla Jirkalová se loučí a zítra v dalším Jeho českém ránu po 5. hodině se těším na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nejméně 6 lidí zemřelo po ruském raketovém útoku na ukrajinské město Kryvyj Rih. Zastupitelé v Čelné na Českobudějovicku přijali dotaci a úvěr na stavbu domu s dostupným bydlením. Tenista Dalibor Svrčina si v Německu zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Rusko provedlo další masivní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Na předměstí Kryvého Rihu zahynulo 6 lidí, oznámili to tamní úřady.
2: V obci Radošné u Kryvého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obranné rady Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili jeden bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Zastupitelé v Čelné na Českobudějovicku schválili přijetí dotace a úvěru celkem za 80 milionů korun na stavbu bytového domu. Vedení obce s ní začalo už loni. Objekt nabídne 28 bytů s dostupným nájemným bydlením. Zastupitelé dotaci a úvěr na předchozím jednání nejprve odmítli, připomíná nezávislá starostka obce Miroslava Stránská.
3: My jsme si nechali udělat právní rozbor podmínek a těch smluv, aby jsme měli potvrzení argumentace, protože někteří zastupitelé silně argumentovali tím, že třeba nám sem budou dávat nájemníky, kterými tady nebudeme chtít a podobně, tak to jsme se snažili ověřit.
0: Bílá paní, poslední Rožmberg, Petr Vok nebo paní Lékárníková v létě provádí návštěvníky zámeckou lékárnou v Třeboni. Otevřené jsou ale i stálé expozice, například interaktivní výstava na půdě lékárny ukazuje nejmenším návštěvníkům vynálezce Leonarda da Vinciho. Co si při ní děti vyzkoušejí, dodává ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská.
4: Skládat třeba různý most Leonarda da Vinci nebo si zkusit namalovat svoji Monu Lízu, takže to bude do konce října a potom na podzim připravujeme z brusu novou výstavu za asteckým pokladem a i nové prohlídky. Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Darderiho. Jiří Lehečka podlehl 6-1, 3-6 a 4-6 Colemanu Wongovi z Hongkongu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty mezi 33 a 36 stupni Celsia, na horách do 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 408 u Dačic na Jindřichohradecku ve směru na Studenou a mezi Dubičným a Dobrou vodou u Českých Budějovic. Pozor také na dálnici D4 na Písecku. Od Čimelic směrem na Prahu míří nadměrný náklad.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je čtvrtek 30. července, svátek slaví Bořivoj, no a dnešní den je taky Mezinárodním dnem přátelství. Připomíná, že někdy stačí obyčejný telefonát, zpráva, anebo třeba společně vypitá káva, aby byl svět zase o něco příjemnější. Jinak kalendář nám zároveň tak nenápadně připomíná, že prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Dětem to možná připadá jako špatná zpráva, rodičům, no, možná jako zpráva překvapivá. překvapivě dobrá. A když už jsme u léta, naši předkové říkávali, na svatého Abdona ve švech praská stodola. Koncem července totiž bývalo po žních a hospodáři hodnotili, jak se rok vydařil. Tak ať už vás dneska čeká práce, ať máte dovolenou, nebo třeba jenom takové to běžné, klidné letní dopoledne, přejeme vám den plný pohody a dobrých lidí kolem vás. No a pokud zrovna žádného kamaráda po ruce nemáte, zkuste to s námi, my jsme tady pro vás.

0: Skoro 120 tisíc lidí v Česku má od začátku letošního roku nárok na to, aby jim zaměstnavatel přispíval 4% hrubé mzdy na penzijní spoření. Mnoho z nich toho ale nevyužívá. V průzkumu mezi 180 firmami, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost, necelá čtvrtina zaměstnavatelů odpověděla, že o příspěvek polovina zaměstnanců ve třetí kategorii rizikových prací doteď nepožádala. Více k tomu teď řekneme s kolegyní Petrou Matouškovou. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, hezký den.
0: Petro, proč tak velká část zaměstnanců příspěvek ještě nedostává?
1: Těch důvodů je víc, ten hlavní je na straně zaměstnavatelů. V průzkumu si velká část z nich stěžovala na poměrně vysokou administrativní náročnost. Nárok totiž nemají úplně všichni zaměstnanci, kteří spadají do třetí kategorie rizikových prací, ale jenom ti, kteří pracují v chladu, v teple, s fyzickou zátěží nebo s vibracemi. Odpracují v takových podmínkách alespoň 3 směny za měsíc a ještě to musí být převážná část té směny. To zaměstnavatelům dost komplikuje život, říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů.
2: Z hlediska firem je zpětnou vazbou to, že ten systém je administrativně náročný, že je nejasný, že tam je několik podmínek, že se i špatně vysvětluje těm zaměstnancům.
1: Firmy mají povinnost zaměstnance, u kterých se to týká, informovat o novém nároku na příspěvek. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Horeckého to dělají překvapivě často, ale narážejí na nezájem.
2: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku, sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
1: Podle Horeckého by proto firmy potřebovaly, aby se zpřesnila pravidla pro příspěvek a zjednodušila administrativa. Zároveň ale taky musí víc a lépe vlastním lidem vysvětlovat, proč mají o příspěvek žádat a jak to mají udělat.
0: Je to opravdu tak složité?
1: Není. Zaměstnanec, který má na příspěvek nárok, musí mít hlavně založené doplňkové penzijní spoření, aby bylo kam peníze posílat. Pokud ho ještě nemá, je jeho založení podle generálního ředitele KB penzijní společnosti Jiřího Šperla jednoduché.
3: Buď to může udělat plně digitálně, pak když preferuje spíš fyzický kontakt, tak navštíví jedno z obchodních míst. Ten proces trvá relativně krátkou dobu, 10 až 20 minut v průměru.
1: A potom už musí jenom požádat zaměstnavatele o příspěvek, zbylou administrativu už obstará firma.
0: Projevilo se zavedení příspěvku pro rizikové profese nějak na počtu lidí, kteří mají penzijní spoření?
1: Tak podle nejnovějších dostupných údajů z konce prvního čtvrtletí letošního roku mělo doplňkové penzijní spoření přes 2 miliony 200 tisíc Čechů, což je asi o 200 tisíc víc než před rokem. O desítky korun se také zvýšil průměrný příspěvek zaměstnavatelem. Přesná data ale zatím nemá ani Asociace penzijních společností, říká její mluvčí Jan Sedláček.
4: Velmi pravděpodobně k nějakému nárůstu došlo, je ale důležité mít na mysli to, že právě těch zaměstnavatelů, kteří patří do těch povinných profesí, už většinou ti zaměstnavatelé přispívali předtím a když přispívali, většinou přispívali právě částkou podobnou, jakou Unii ta legislativa určuje povinně.
1: Rozdíl je v tom, že u zaměstnanců v rizikových profesích není příspěvek zaměstnavatele benefit, ale zákonná povinnost. Nemůže tedy docházet k tomu, že firma řekne zaměstnanci, že si na důchod musí vyšší částkou přispívat i sám. Zaměstnanci skutečně stačí dávat úplné minimum, třeba jenom stovku, a zaměstnavatel mu potom přispěje násobně víc. Například při hrubé mzdě necelých 38 tisíc korun je to 1500 korun měsíčně.
0: Pokud tedy patříte mezi zaměstnance v náročných profesích, řekněte si o příspěvek na důchod, máte na to právo. Petra Matoušková nám k tomu řekla víc, díky za informace a pěkný den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: malé posilovny se vypracoval až na vyhledávaného silového a kondičního kouče. Dnes Dominik Kodras trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. V minulosti působil taky jako kondiční trenér české hokejové reprezentace. O svých začátcích, ale i o plánech do budoucna si přišel letos v únoru popovídat do našeho vysílání. Reprízu tohoto rozhovoru nabídneme ve čtvrtek 30. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Ležení na boku, pomočení nohou anebo roztažení křídel. I takové způsoby ochlazování používají v horkých dnech zvířata. Pokud chcete vědět víc, počkejte si na podrobnosti. Rubrika Pojďte s námi za zvířaty vás čeká už po písničce. Tohle je Petr.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Tropické počasí nedělá dobře lidem, ale ani zvířatům. Taky proto vyhledávají stín, minimálně se pohybují a snaží se ochladit. Živočichy, kteří žijí v tropických oblastech, příroda vybavila ochrannými mechanismy, díky kterým horké počasí zvládají bez problému. Nejen o nich si v dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty bude povídat redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá a z Hlubocké zoo Izabela Okřinová.
2: Nejznámějším pouštním zvířetem určitě je velbloud, který snese hodně velký přehřátí, což je taková docela jako výjimka mezi těma zvířatama. On totiž je v svým způsobem takový jako vychytralej, má to dobře spočítaný. Ten den, kdy jsou ty vysoké teploty, tak se hodně přehřívá, ale veskrze mu to nevadí, protože on to naakumulovaný teplo, který do sebe dostane přes ten den, tak využije přes noc, protože tyhle ty jako pouštní oblasti se vyznačují tím, že se tam ty teploty hodně střídají, přes den je velký horko, na noc to zase hodně schladne, využije ho v noci, aby mu nebyla taková zima.
3: Důležitá je určitě srst anebo peří.
2: Je to tak, to je taky další taková vychytávka u těch zvířat, kdy samozřejmě ty pouštní zvířata nebo zvířata z teplejších oblastí nemají tak hustou srst, jako prostě třeba zvíře někde ze severních oblastí, stejně tak to platí i u peří. Často, když se zamyslíme nad těma pouštníma zvířatama, jak vypadají, tak jde tam samozřejmě i o barvu třeba. Ty zvířata bývají většinou takový jako světlý, světle hnědý, nebejvají černý, protože černá samozřejmě do sebe zase poutá hodně slunečního záření a zase by se ty zvířata zbytečně přehřívaly.
3: Nemají některá zvířata izolační vrstvu, která je jakoby oddělí od toho horka?
2: Je pravda, že některá ta pouštní zvířata mívají dlouhé nohy, že jsou vysoký a tím pádem je to bříško nebo takový ty náchylný místa, které by se hodně přehřívaly, tak jsou trošičku jako vzdálený od toho horkého povrchu. A taky ještě teď mě vlastně napadá, že jedna další taková vychytávka proti tomu přehřívání u těch pouštních zvířat jsou velký uši, což mají třeba fenci, nebo kdybychom se zase podívali k nám do zoo Hluboká, tak třeba kočka pouštní, na který se to dá krásně tady ukázat. A jak to vlastně funguje, to ochlazování přes ty uši. V těch uších je spoustu drobných žilek, kterýma neustále proudí krev, která se tam jakoby ochlazuje tím, jak se rozprouduje v těch uších a vrací se do těla trošku schlazená. Takže to zvíře se díky tomu ochladí a není tak náchylný na to přehřátí.
3: Samozřejmě, ale obranné mechanismy mají i zvířata, která žijí v mírném pásu, to znamená třeba i v České republice. A mezi ně například patří i sysel.
2: Oni sice žijou na místech, která jsou hodně teplá, mají rádi stepní oblasti, kde hodně svítí sluníčko, je to opravdu taková ta vyprahlá krajina, ale s tím teplem taky se musí naučit nějak hospodařit, musí se naučit hospodařit i s vodou, které je vlastně tady v těchto oblastech docela málo. Je zajímavý, že sysel se nepotí, což je zase další, že jo, takový obranný mechanismus proti těm velkým vedrům. A když bychom se podívali na to hospodaření s tou vodou, tak sysel skoro nepije. On vlastně veškerou vodu získává z potravy, hlavně přes léto se živí různýma bobulema, různými plodama, které mají v sobě prostě nějaký podíl vody a taky částečně se živí masitou potravou, která v sobě taky tu vodu teda má. Takže on vlastně takhle i jako hodně hospodaří s tou vodou, že ji nepotřebuje tolik. A samozřejmě tam zase je ta práce s tím ukrýváním, že vlastně když jsou opravdu jako ty velký tepla, tak ten sysel se schová do té nory a tam se chladí.
3: Hodně lidí má psa, i pes dokáže sám zvládnout to horko bez naší pomoci. Samozřejmě ideální je venčit jenom ráno a večer.
2: Pes vyplázne jazyk a tak jako zrychleně dýchá, aby stíhal jako ochlazovat ten organismus. A potom, protože psy, psovitý šelmy se taky nepotí, podobně jako ten sysel, tak oni mají na těle určitá místa, říká se tomu chladící okna. Jsou to většinou místa jako někde na podbříšku. To si můžou ty majitelé nebo i lidi, co prostě pozorují někde psa, tak si můžou všimnout, že ten pes většinou, když se chce schladit, tak si lehne na bok a tím zase se trošku, dá se říct, jako odvětrává, vychlazuje se přes tyhle ty místa
3: Zajímavým případem jsou i čápy, používají totiž specifickou ventilaci.
2: Je to tak, ne? Nejsou to teda jenom čápy, ale spousta takovýchhle ptáků, kteří mají široký křídla a ty se chladí úplně jednoduchou fyzikální záležitostí, roztáhnou křídla a nechávají proudit vzduch kolem těch křídel. No a potom mají ještě teda jednu takovou spíš kuriózní vychytávku, že když si potřebují ochladit nohy, tak si je počůraj.
3: Jsou v naší přírodě zvířata, kterým naopak vyšší teploty vyhovují a lebedí si v tom horku?
2: Určitě bychom mohli zmínit třeba různé druhy hmyzu, můžeme se podívat třeba na motýly. Pokud byste chtěli třeba pozorovat motýly někdy hodně časně z rána, tak se nám to většinou nepodaří, protože to horko motýly jakoby startuje. Oni se potřebují trošku nahřát, potřebují si rozehřát to svoje skřehlý tělíčko po té noci, potřebují ty sluneční paprsky, takže entomologové většinou nemusí stávat moc brzo, protože chodí na ty hmyzáky pozorovat až pozdější hodina, když opravdu je teplo a nahřeje se to zvíře.
3: Stejně jako herpetologové, to znamená ti, kteří se zabývají životem plazů.
2: Je to tak, plazy se vyznačují tím, že si neumí udržet svoji stálou tělesnou teplotu. To znamená, že mají vždycky takovou teplotu, jako je teplé jejich okolí, když to tak řeknu. Takže všichni víme, že ještěrky, hadi se rádi nahřívají různě na hezkých vyhřátých stráních, na kamenech. Opravdu si, jak jste přesně říkala, lebedí úplně v tom sluníčku, opravdu se v tom úplně jako koupou, když bych to tak přirovnala. Ale taky samozřejmě se nic nemůže u nich přehánět. Oni, když se skutečně jako nahřejí a už mají toho dost, toho sluníčka, toho tepla, tak se zase spíš někam jako stáhnou do úkrytu a využívají toho naakumulovaného tepla, které získali.
0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: A za zvířaty se vydáme s Jitkou Cibulovou Vokatou zase za týden. Ve věku 56 let zemřel při dopravní nehodě v Dublinu hudebník Glenn Hansard. V Česku ho lidé znají hlavně díky spolupráci se zpěvačkou Markétou Irglovou a jejich písni Falling Slowly. Držitele Oscara za nejlepší filmovou píseň, kterého zároveň lidé mohli potkat s kytarou v ulicích, si v našem vysílání přimobneme už za malou chvíli. Tohle je Vanessa Paradis.

0: Ve svých 13 letech odešel ze školy, to aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. V Dublinu ani nikde jinde už ale lidé Glenna Hansarda bohužel hrát neuslyší. Frontman kapely The Frames zemřel při dopravní nehodě.
1: Takto před několika lety zachytila Glenna Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
2: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
1: Do hraní na ulici nadchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoa z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
2: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
1: Do srdcí českých fanoušků se Glenn Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Glen Hansard s námi už není, ale jeho písně tu navždy zůstanou, jako třeba tahle, Falling Slowly.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo bájí.

0: určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi, a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
1: Kam až sahá místní historie?
0: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
1: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
0: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
1: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
0: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy, a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet. Máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
1: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
0: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci. A to je také volně přístupné tady za zámkem.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili, a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme, a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko. Ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Dělám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a Černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, to... hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Ale zkusím C-čko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu C-čko, muzeum vodníku a Černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat 3 víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na východě Polska v noci zněl letecký poplach. Rusko zaútočilo nedaleko jeho hranic. Ve Veselí nad Lužnicí dokončují rodinný freestyle park. Mladí čeští atleti míří na světový šampionát do amerického Eugene. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 13 lidí, včetně dvou dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky. Rodinný freestyle park roste ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Areál s dráhou a překážkami pro kolečkové sporty najdou lidé za kulturním domem. Kromě sekce vhodné pro skateboardisty a koloběžkáře přibude i relaxační zóna. Park město zpřístupní v září, předpokládá nezávislý starosta Vít Rada.
2: V tuhle chvíli jsou všechny překážky, dá se říct, připraveny, takové ty zaoblené ty rádiusy, dělají se volné plochy, dělá se pump track a začíná se dělat ta letní scéna. Takže v tuhle chvíli máme zhruba měsíc na dotažení toho projektu.
0: Energetici si vybrali šetrnější způsob péče o ochranná pásma vysokého napětí u Klikova na Jindřichohradecku. Odstraňují tam jen vyšší dřeviny, které by mohly ohrozit elektrické vedení. Nízké keře, louky a mokřadní stanoviště naopak zachovávají. Důvod vysvětluje specialistka společnosti EGD Kateřina Zemanová-Máchalová.
3: Těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem. Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili pestrou krajinu. Ponecháváme selektivně druhy, které neohrozí vedení.
0: K tragické nehodě došlo včera po 21. hodině u žáru nedaleko Trhových svinů na Českobudějovicku. Jak informovala policejní mluvčí Lenka Krauzová, zemřel motorkář, který vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Jde o druhou tragickou nehodu v kraji v červenci. Také na Táborsku havaroval řidič motorky. Nehody na jihočeských silnicích si od začátku roku vyžádali 18 obětí. Sport. Výprava mladých českých atletů míří na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Mezi největší medailové naděje pro šampionát v Eugene patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová a Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic je loňským mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
4: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily. Takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
0: Atletické mistrovství světa juniorů začne 5. srpna. Počasí. Na jihu Čech bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 33 a 36 stupni Celsia, na horách do 32. Vítr je slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje v Dolní ulici ve Starých Hodějovicích u Českých Budějovic a pozor dávejte také v Jindřichově Hradci ve Václavské ulici blízko nemocnice. Je tam odstavené nákladní vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po 10. hodině pokračuje jihočeské dopoledne. Hanka Šoberová vás od mikrofonu zdraví a přeji vám pěkné letní dopoledne. Jihočeška Tereza Pištěková byla draftovaná do ženské zámořské hokejové ligy. Jak vážně bere zájem Otavy, tak to vám řekne už za malou chvíli. Z muziky třeba z té nestárnoucí kapela Olympika nebo Hana Zagorová právě teď.

0: S hokejem Tereza Pištěková začínala v Milevsku, má za sebou velké světové turnaje, vybojovala bronz na mistrovství světa, hrála a bude i dál hrát na zahraničním angažmá. Během tohoto léta se před ní objevila speciální šance vystupovat nebo nastupovat do zápasu za oceánem, a to v nejlepší lize světa.
1: Na motoru. Začala jsem v přípravce a moc mě to nebavilo, protože už jsem chtěla hrát s hokejkou a s pukem a ne bruslit.
2: Popisuje Tereza Pištěková první kručky na ledě. Vzorem pro ní byl starší bratr.
1: A bavilo mě to, asi jsem to prostě chtěla sem být jako on.
2: Narodila se v Táboře a v Jihočeském kraji hokejově vyrůstala.
1: Jsem vlastně žila v Milevsku ještě s rodičema a s rodinou. Jsme se stěhovali do Budějc.
2: Zajímavou odpověď Tereza Pištěková nabídne na otázku, který klub ji vychoval.
1: Samozřejmě HC Red Bull, to je jasný. Tam jsem vyrůstala na stadionu u Pouzara a to je pro mě asi celý začátek hokejové
3: kariéry. Jaké tam jsou vlastně podmínky pro výchovu dětí i hokejistů, nejenom hokejistek?
1: Já bych řekla, že super. Teď sama tam trénuju, protože Renda Vidarin mi dal tu příležitost jim pomáhat takhle v létě, když se vrátím. Takže ty děti trénuju, naplňuje mě to, baví mě to a myslím si, že mají úplně super trenéry a dobrý zázemí.
3: Jaká je ta práce s malými hokejisty? Jsou tam i hokejistky?
1: Jo, pár jich tam je. Je to náročný občas, musím říct, ale je to super vidět. A jak rostou, jak se posouvají, protože já se vždycky vrátím o rok díl a vidíte ten posun, takže to je super.
2: Tereza Pištěková se vrací domů po sezóně ze zahraničního angažmá.
1: Bylo tam Finsko 2 roky v Turku a pak v Hamelině. Pak jsem šla do Švédska taky 2 roky, hrála jsem v Djurgårdenu ve Stockholmu a teď jsem byla v SDE taky ve Stockholmu.
2: Útočnice by v příští sezóně mohla hrát v zámořské hokejové lize. Českou reprezentantku draftovala Ottawa, která si ji ve třetím kole vybrala jako celkově 35. hráčku. Pištěková byla v letošním roce na draftu jedinou Češkou. Úspěch ji lehce zaskočil.
1: Tak byla jsem překvapená, jen nečekala jsem třetí kolo, to určitě ne. Jsem příjemně překvapená, samozřejmě je to super.
3: Je to pro vás motivace do další práce?
1: Tak samozřejmě je to zase krok dál a zatím je to všechno v procesu.
3: V Ottawě je krásná arena, dá se třeba říct, že by to bylo splnění vašeho dívčího snu zahrát si v Kanadě.
1: Koukala jsem na to a ta arena je krásná. My bychom právě hráli na té NHL aréně, kde hrajou i prostě chlapy. Takže to by bylo něco neskutečného. No, určitě splněný sen.
2: Dodala česká hokejová reprezentantka Tereza Pištěková z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Mé první pozvání na dnešek míří do muzea Kvilda. Možná jste na Šumavě, pohybujete se tam někde okolo. A tak v 17 hodin můžete zajít na speciální kurz lidové podmalby na skle, provede jim uznávaný mistr tohoto křehkého řemesla Jiří Honis. Festival Krumlov dneska v klášterní zahradě nabídne od 15 hodin pohádku o princezně, Luciášovi a makových buchtách. Od 17 pak o pokladu na konci duhy. Hostem na hradním nádvoří Rožmberku nad Vltavou dneska bude od 20 hodin operní diva Dagmar Pecková. Na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Od 19 vystoupí popová kapela Soundshine. Koncert Kongrás můžete od 17 slyšet v Palackého sadech v Písku. Pohádka Kouzelný zvoneček v podání divadla Studna začne v 15 hodin u zámku Červená Lhota a folkroková formace Cihelna a spol. Tak ta zahraje dneska od 7 večer v parku u kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. No a České Velenice, ty se chystají na hudební víkend, který ozdobí společenský život na sídlišti na Sadech ve městě u Hranic. My vás tam pozveme už za malou chviličku se spolu pořadatelkou téhle akce. Tak zůstaňte.

0: jsme stálí, píseň dozněla 5 minut před 10:30 v jeho českém dopoledni a my vás budeme zvát na hudební víkend. Ten připravili ode dneška do neděle v českých Velenicích. Fanoušci se můžou těšit na kapely nejrůznějších žánrů, které vystoupí na tamním sídliště na Sadech. Já mám právě teď na telefonu spolupořadatelku Lucii Císařovou z česko-rakouského komunitního centra Fénix a tímto jí přeji pěkné dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
1: Krásné dopoledne.
0: Paní Císařová, jaký bude dnešní program?
1: Jak jste již zmínila, tak hudební víkend 2026 začíná ve Velenicích už dneska a dneska od 19 hodin mohou návštěvníci přijít na divadelní představení. Letos to bude divadelní představení, tak to jsme ještě neviděli, Marie.
0: No a od pátku do neděle se bude ve Velenicích hrát. Kteréže kapely u vás vystoupí?
1: Přesně tak. Hned zítra to bude od 17 hodin 20 minutes, což jsou vlastně vokalistky, skladatelky, dvojčata. Potom bude následovat Petr Perk a hlavní upoutávku určitě bych ráda pozvala na 20. hodinu na známého českého rapera Lipo. V sobotu pak začínáme českovelenickými soubory. Ve 16 hodin zatrančí Country Ladies, v 16.30 zaspívá českovelenická vokální skupina Daisy a potom už máme hosty. V 17.30 je to Jolo, v 19 hodin Plavci s Honzou Vančurou a hlavní vystoupení bude ve 20.30 Bohouš, Josef a Burma.
0: No
1: a ještě zbývá,
0: ano,
1: ještě
0: neděle.
1: Zbývá neděle. A neděle, ta je tradičně u nás věnovaná milovníkům dechovky, takže v 15 hodin Lidežovská šestka, v 17 hodin Veselá muzika a v 19 zakončí Podhoranka.
0: Myslím, že jste potěšila úplně všechny napříč těmi žánry hudebními, každý se přijde na své. Nechci vůbec nic přivolávat, ale v těchto vedrech se dá očekávat, že by mohla přijít nějaká ta bouřka. V případě, že by se tak stalo, mají se hosté u vás na festivalu kde schovat?
1: Určitě, samozřejmě přiznávám, že ty tepla nám malinko zavařily, ale připravili jsme se. Pro návštěvníky je připravený krytý stán, takže se nemusí bát, že by na ně případně pršelo. A díky těm vedrům máme zase nachystáno dostatek občerstvení a zároveň i mlžítka, takže se snažíme trochu to tam alespoň zpříjemnit na tom sídlišti na Sadech, aby to bylo pro návštěvníky příjemné.
0: A ještě snad, jaké máte další plány v českých Velenicích na druhý prázdninový měsíc, případně i dál?
1: V srpnu nás čeká na volnočasovém areálu Rampy letní kino. Budeme hrát film Po večerce a určitě bych ráda pozvala na poslední srpnovou sobotu 28. srpna, kdy bude ve Velenicích standardní moc hezká akce, která se jmenuje Guláš bez hranic. A je to vlastně celodenní akce, kdy spolky jak z českých Velenic, tak i ze sousedního rakouského Kmindu připravují guláše a tou hlavní porotou je veřejnost, takže můžete k nám přijet, ochutnat guláše a ohodnotit, který z těch gulášů je pro letošní rok nejlepší.
0: Tak já snad už jenom doplním, že do českých Velenic nás pozvala Lucie Císařová. My moc děkujeme, ať se všechno podaří, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Také děkuji, rádi vás uvidíme ve Velenicích. Mějte se hezky.

Legendární ABBA v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Vědecký tým z Brna vyrazí za úplným zatměním slunce. Vydá se na Island a do Španělska, kdy přesně to bude. A co budou vědci dělat, tak to vám v jeho českém dopolední povíme už za malou chvíli. No ale tu chvilku můžete strávit společně s Václavem Neckářem a jeho mýdlovým princem.

0: Brněnští vědci se znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční koróny. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSIVUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem. Objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima do slunce extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

To byly Beatles a jejich Ticket to Ride, když píseň v roce 1965 vyšla. Byla na tehdejší poměry nezvykle dlouhá, jako první single Beatles překročila 3 minuty a John Lennon o ní později dokonce prohlásil, že šlo o jeden z prvních heavy metalových songů historie. Ostatně měli jste možnost posoudit sami, jestli to s heavy metalem má a nebo nemá něco společného. Já myslím, že na heavy metal si představujeme každý asi trošičku jinak. Ale teď pojďme k tématu, které nás čeká za malou chvilku. Jeho česká vlastivěda. I tu pro vás máme dneska připravenou. Konkrétně se o to postaral Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Uslyšíte příběh archiváře Petra Kašpara Světeckého. Vzdělaný zeměměřič a kartograf věřil, že mu zlé mocnosti uhranuli kozla a pokusil se ho vyléčit chlebem s pověstnou solí. No jak to celé dopadlo, tak to si budete moct za malou chvilku poslechnout, ale předtím bych tu pro vás měla kapelu Elán a píseň Vymyslená. Hezké dopoledne.

Jihočeské vlastivědě připomeneme, jak třeboňský archivář Petr Kašpar Světecký vyléčil nemocného kozla. Petr Kašpar Světecký byl český zeměměřič a kartograf, který prováděl vyměřovací práce na Třeboňsku, Českokrumlovsku a Vimpersku. V roce 1777 předložil Marii Terezii i návrh na zmapování celého území státu. V polovině 18. století působil rovněž 8 let jako švarcemberský archivář v Třeboni. Je autorem historických místopisných a genealogických prací a také několika spisů o mírách a váhách. Stal se i zastáncem českého jazyka. Mnohé jeho práce se dochovaly aspoň v rukopisech. Ač náleží Světecký mezi dobové intelektuály, jeho zápisy prozrazují, že tehdy na Třeboňsku přetrvávaly mnohé pověrečné obyčeje ze starých dob. Tak například v září 1740 si Světecký zapsal, že mu zlé mocnosti uhranuli kozla. Nemocný kozel nežral a tak jeho pán, nevěda, co si počít, vyzkoušel lidový prostředek doporučovaný tehdy při všech nemocech. Chleba posypaný solí posvěcenou v kostele na svátek tří králů. Násilím proto vtlačil kozlovi kus chleba se solí do ústní dutiny a prý to pomohlo. Ve 2 hodinách byl kozel zase zdrav.

0: Z malé posilovny se vypracoval až na vyhledávaného silového a kondičního kouče. Dnes Dominik Kodras trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. V minulosti působil taky jako kondiční trenér české hokejové reprezentace. O svých začátcích, ale i o plánech do budoucna si přišel letos v únoru popovídat do našeho vysílání. Reprízu tohoto rozhovoru nabídneme ve čtvrtek 30. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku chybí léky s účinnou látkou tamoxifen. Pomáhají v léčbě rakoviny prsu. Výjezdy kvůli kolapsům z vedra letos přibyly i vodním záchranářům na Lipně. V českobudějovickém háječku vzniká dětské hřiště s tématikou sluneční soustavy. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V českých lékárnách chybí léky tamoxifen, které pomáhají s léčbou rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekl předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě možné sehnat. Pro zhruba desetinu českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se léky na český trh podle Hampla ale nedostanou.
3: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékárny. Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
2: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu. Mimořádnou dodávku mělo do Česka poslat Dánsko. Vodní záchranáři v Dolní Vltavici u Lipna evidují o čtvrtinu víc zásahů oproti loňsku. Od začátku léta vyjížděli k bezmála 40 zásahům, včetně nehod v blízkosti vodní nádrže. Narostl hlavně počet zásahů u kolapsů spojených s vysokými teplotami. Nejčastější příčiny výjezdu shrnuje člen vodní záchranné služby v Dolní Vltavici Michal Svoboda.
4: Bývají to často alergie, kdy dojde bodnutí hmyzem nebo nějaká alergie na potraviny, případně úžehy, úpaly, ale často i to může být traumata. Občas to bývá i dopravní nehoda automobilu nebo jakákoliv jiná zdravotní indispozice.
2: V blízkosti hvězdárny v Českých Budějovicích začala výstavba dětského hřiště, které nabídne atraktivní herní prostor s originálním designem. V lokalitě, kde už je například vyhlídkové molo s fotopointem, by mělo vzniknout do konce srpna. Dominantou prostoru budou 2D a 3D prvky znázorňující planety sluneční soustavy. Součástí bude i stylizovaná černá díra a další interaktivní komponenty. Hřiště bude mít i kruhovou trampolínu, kolotoč a lanový herní prvek, informovala mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Valclová. Policie vyšetřuje pád tribuny v cirkusovém stanu v Týně nad Vltavou, hledá další svědky. Konstrukce se zřítila v sobotu 18. července na vltavotýnských slavnostech. Neštěstí se stalo před začátkem představení po 18. hodině. Dva lidé utrpěli zranění. Policisté schánějí fotografie nebo videa z místa, doplňuje mluvčí Milan Bajcura.
5: Uvedenou dobu došlo k pádu tribuny, kde sedělo několik desítek osob. Došlo zde bohužel i k zranění osob, které byly následně ošetřeny přivolanými zdravotníky zdravotnické záchranné služby. Kdo by disponoval kamerovými záznamy nebo fotografiemi, ať uvnitř stanu nebo venku, ať se nám ozve. Děkujeme za vaši pomoc.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, teploty budou mezi 33 a 36 stupni Celsia, na horách do 32, vítr je slabý proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na dálnici D4 u Malčic na Písecku havarovalo ve směru na Prahu osobní auto. Nehoda se vyšetřuje také v ulici Dolní ve Starých Hodějovicích u Českých Budějovic. Pozor, i v Jindřichově Hradci ve Václavské ulici blízko nemocnice je odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Začínal v malé posilovně a kondiční trénink pro něj byl původně pouze koníčkem. Dnes ho vyhledávají špičkoví hokejisté, fotbalisté, atleti či zápasníci. Dominik Kodras patří mezi nejvyhledávanější kouče v Česku a v nedávné minulosti na této pozici působil i u české hokejové reprezentace. Do našeho vysílání zavítal letos v únoru, krátce po zimních olympijských hrách Milano Cortina. Proto věřím, že v tomto dnešním horkém dni uvítáte reprízu tohoto našeho zimního rozhovoru, milí posluchači. Začne už za chvíli a Matěj Vodička vám přeje krásný den i příjemný poslech.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Silový a kondiční trenér, zakladatel Akademie silového tréninku STAKA, Dominik Kodras, je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu a díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem, děkuji za pozvání.
1: Tak vzhledem k tomu aktuálnímu dění, Dominiku, nelze začít ničím jiným. Čeští hokejisté tento týden zakončili olympijský turnaj v Miláně, když ve čtvrtfinále po srdnatém boji ve středu vypadli s Kanadou. Předpokládám, že jste sledoval ten zápas.
2: Sledoval jsem až někdy od poloviny první třetiny, protože jsme byli s dcerou a s mým taťkou venku, takže tam jsme měli o zábavu postaráno a bohužel se nám nepodařilo přijít úplně včas, ale od té doby jsme to sledovali s napětím a byl to velký zážitek, bohužel ten konec nedopad tak, jak jsme si celý národ přáli, ale byl to velký zážitek, potom vlastně celým takovým strádání prvotním, tak kluci v sobě našli něco, co jsme všichni doufali, že tam má, a oni prostě se dokážou v těchto chvílích kousnout a hodně, hodně potrápili možná, co jsem i se bavil takhle v těch hokejových kruzích, tak možná nejlepší tým, který byl v historii poskládaný.
1: Měl jste taky tak vysoké, obrovské nervy, velký srdeční, rychlý srdeční tep, jako všichni ostatní?
2: No samozřejmě, že jo, tak já, je to umocněný tím, že já většinu, drtivou většinu těch kluků tam znám a hrozně jsem jim to přál, samozřejmě jsem věděl, že v nich je víc než to, co ukázali do té doby, protože to, my jsme si samozřejmě s klukama i během toho turnaje psali, jo, nikdy ne vůbec o hokeji, nikdy jenom o tom, co tam jí, jak se tam mají, co tam dělá, jak vůbec ta olympiáda je organizovaná. Já jsem se ani samozřejmě vzhledem k tomu průběhu nikdy nechtěl ptát na ty zápasy, takže jsme tak kolem toho tak nějak chodili, ale věděl jsem, co se tam děje a věděl jsem, že prostě kluci jsou dobře nastavení do toho posledního zápasu a ukázali to naštěstí. Takže, jak jsem říkal, jako obrovský zážitek to byl.
1: Nechci vás úplně zbytečně trápit, ale to byste možná posluchačům mohl prozradit, co třeba jedli hokejisté v Miláně. Dá se předpokládat, že když byli v Itálii, tak asi nějaké těstoviny, ale to je jenom takový laický možná nápad.
2: No přesně takový laický nápad jsem měl i já a vlastně bohužel kluci byli hodně zklamaný z toho, co jim tam bylo servírováno, protože všichni máme, nebo většina z nás asi má ráda italský jídlo, že jo, ať už to jsou těstoviny, pizza, dezerty, kafe, všechno, tak jediný kafe prý tam bylo famózní, ale zbytek jako hodně silně pokulhával, no, což jako je bohužel trend těch posledních olympiád.
1: To je velká škoda a je to možná i důvod, proč Kanaďané zvolili přestěhování z olympijské vesnice do nějakého luxusního hotelu.
2: Zcela jednoznačně a myslím si, že kdyby měli tuhle tu možnost i ostatní týmy, tak to udělali taky.
1: Mnozí hokejoví experti se shodli, že tím nábojem a celkovým dojmem šlo možná o jeden z nejhezčích zápasů na té nejvyšší úrovni z posledních let. Mám na mysli tedy opět to čtvrtfinále Česka s Kanadou. Souhlasíte s takovým hodnocením?
2: Souhlasím. Já jsem s napětím sledoval i teda finále Four Nations, těch souboje čtyřech národů, kde se ve finále potkala Kanada a Amerika a to bylo taky neuvěřitelný pro mě. To jsem sledoval taky jako s obrovským napětím. Teď to bylo samozřejmě umocněný tím, že jsme my, ten náš národ byl velkou součástí, že jo, toho a jednoznačně s tím souhlasím, protože pro mě osobně to byl, asi si nepamatuju jako lepší zápas, který bychom hráli. Já jsem zažil ještě ten souboj o bronz s Amerikou, kde jsme prohrávali 3-1, nakonec jsme vyhráli 7-3, tak to byl pro mě osobně, protože jsem tam byl, tak to byl obrovský zážitek, ale tohleto jako nepamatuju upřímně v té novodobé historii, že by takový krásný zápas byl.
1: To bylo tedy na jaře roku 2022, ten zápas s Amerikou na mistrovství světa, který jste zmiňoval. Vy se staráte o mnohé špičkové české hokejisty, mimo jiné třeba i o obránce Davida Špačka s Michalem Kempným. Shodou okolností oba dva byli součástí toho olympijského týmu teď v Miláně. Zajímá mě, co zahrnuje taková kondiční příprava hokejisty na takový turnaj. Jinými slovy, jak konkrétně se musí po té fyzické stránce připravit na olympiádu? Je to událost, která se takovému sportovci poštěstí třeba jedinkrát za kariéru. Tak je tam nějaký rozdíl oproti té klasické přípravě na sezónu?
2: Rád bych řekl, že jo, a trošku bych vás tady mystifikoval, protože není. Ten kolektivní sport je hrozně chaotický a nepředvídatelný prostředí a třeba u Kempese se ještě dlouho nevědělo, jestli na tu olympiádu, teď už to můžu říct, jako, ale nevědělo se, jestli na tu olympiádu vůbec pojede, protože někdy koncem prosince se mu stalo hodně nepříjemný zranění hamstringu, taky nepředvídatelný, kdy se mu rozjeli brusle a on vlastně nešťastně narazil do branky a tam jsme hodně vlastně byli v kontaktu v tu chvíli a dávali jsme dohromady ještě právě s klukama, kteří se o něj starají v Brna v jeho švédském týmu, tak jsme dávali dohromady plány, který mu umožní vlastně vrátit se co nejrychleji a naštěstí on, jak je velice dobře fyzicky připravený už historicky, tak byl schopen se vrátit a tu olympiádu stihnul, ale opravdu to tam bylo v jednu chvíli 50 na 50, jestli vůbec pojede nebo ne, ale připravit se na to, ta příprava na tu sezónu celkovou, tak nebyla ničím výjimečná, protože kluci moc dobře ví, že pro to, aby jeli na olympiádu, tak za prvý musí zůstat zdraví a za druhý si musí udržet konstantní výkonnost. Samozřejmě někteří kluci už věděli s předstihem, že na tu olympiádu by měli jet, jestliže se nestane právě nějaký zranění nebo něco hodně nepředvídatelného, což byl třeba u Kempese nebo Kempesův případ. Špágr třeba byl malinko jiný situaci, ale to už, je, to už jsou jako nějaké interní věci, který, do kterých já úplně jako nevidím, ale tam bylo jasný, že musí zůstat zdraví a že se musí udržet nějakou konstantní výkonnost, což se konkrétně třeba u nich dvou podařilo, ale ty ovlivňují nebo nedá se připravit na ten vrchol třeba jako v nějakým předvídatelnějším individuálním sportu, protože třeba u Davida Špačka, tak tam jsou ovlivňující faktory toho, že pendluje mezi týmem farmářským a mezi hlavním, že jo, takže tam jsme vždycky to řešili ze dne na den, protože jednu chvíli byl nahoře, potom zase byl dole, pak byl zase nahoře, hrál, nehrál, takže tam jsou takovýhle věci, které člověk nemůže úplně predikovat a musí hodně reaktivně vlastně reagovat na to, co se teprve děje v té sezóně. Ale víceméně se to nelišilo nějak výrazně od těch neolympijských sezon.
1: To znamená, vaši svěřenci s vámi jsou primárně přes léto, kdy je připravujete na sezónu a pak, když třeba nastane nějaká situace zdravotních problémů, komplikace, tak v tu chvíli jsou třeba s vámi v úzkém kontaktu telefonickém, třeba právě David Špaček je v zámoří celou sezónu, Michal Kempný ve Švédsku.
2: Oni jsou se mnou v kontaktu víceméně na každotýdenní bázi, takže ta letní příprava nám tvoří takový základ, ale já vždycky říkám, že pro nás je hrozně důležitý, abychom tu konzistenci udrželi během té sezóny a jak já je znám, tak jsem v kontaktu i s těma jejich kondičákama týmovejma a vedeme spolu takový interní debaty v tom, co je pro ty kluky důležitý v tu danou chvíli. V každém týmu NHL nebo lomeno AHL je to malinko jinak. V těch evropských týmech někdo dostává taky víc prostoru pro sebe dělat si svoje věci, někdo je víc uzavřený v tom týmovém prostředí, takže je to hodně individuální, ale já se vždycky snažím, nebo teďkon už s víceméně všema klukama, primárně v zámoří to máme nastavený tak, že komunikujeme i během sezóny a nastavujeme plány během sezóny. To samozřejmě vyžaduje velkou dávku toho té komunikace a všeho ostatního. Takže musím vědět, co se tam děje a hrozně mě to baví, protože jsem vtažený do toho děje. Vím ty zákulisní věci a je to hrozná zábava se takhle o ty kluky starat, když vím dřív než kdokoliv jiný, že se chystají nahoru, že třeba David Špaček bude mít premiéru, že v NHL svůj první zápas, debut, to bylo skvělý a zrovna v tu chvíli já jsem byl v Americe, takže jsme se viděli hned den po tom jeho debitu, protože jsem byl za klukama, za Jirkou Kulichem v Buffalu a za Adamem Jiříčkem v Brentfordu v Kanadě, takže se to hezky jako všechno sešlo. Zrovna povolali i Davida Jiříčka nahoru, takže jsme se všichni šli v Buffalu a bylo to hrozně příjemný, takže někdy nastanou i v tom profesním životě takový situace, který člověk nemůže úplně predikovat a vymyslet.
1: Do zákulisního dění v profesionálním sportovním světě nás dnes postupně zasvěcuje silový a kondiční trenér Dominik Kodra.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Už to tady taky zaznělo, vy jste to, Dominiku, sám zmiňoval, z pozice kondičního trenéra české hokejové reprezentace jste zažil nejen to mistrovství světa na jaře roku 2022, ale i olympijské hry. Má kondiční trenér při takových krátkodobých turnajích hodně práce, nebo je to spíš především o tom, co je před tím turnajem, jak jsme to zmiňovali, ta předsezónní příprava, aby prostě hráči byli 100% připravení?
2: V těle těch krátkodobých turnajích je hrozně málo prostoru na to vlastně, abychom udělali nějakou kvalitní práci, takže spíše to tam o tom optimalizovat ty podmínky pro to, aby kluci byli maximálně připravení na ty zápasy a je to o tom jim vyhovět, než je nutit do nějakých věcí, na kterých nejsou zvyklí, což si myslím, že je asi ten nejdůležitější aspekt všeho, protože učit je nové věci a nutit je do nějakých jako novinek, na který nejsou zvyklí, tak to by byl recept na katastrofu a my jsme to vždycky měli s klukama nastavený tak, že když něco potřebovali ode mě, tak jsem to pro ně vždycky udělal a zároveň jsem je nenutil do věcí, na které třeba nebyli zvyklí, nebo které se jim dělat nechtěli, které byly nový, protože ještě jim dávat nějaký nový stimuly v tak krátkém čase, to by nedopadlo dobře, to jsme vždycky jako věděli, ale zajímavý bylo to, že třeba kluci, kteří měli dlouhý ten kemp před mistrovstvím světa, protože tam je vždycky jako další příprava a několik z nich vždycky udělalo ten závěrečný tým, tak tam jsme měli takové jako větší prostor udělat nějakou kvalitní práci a třeba krásný příklad byl Jirka Černoch, který tenkrát z Karlových Varů udělal až tým na mistrovství světa 22. Byl tam další kluci Honza Ščotka, Hinek Zohorna, kteří byli vlastně víceméně jako od začátku v tom týmu a to bylo hezký sledovat, že opravdu s nima se tak práce dala udělat kvalitní, protože chtěli, měli na to prostor a zároveň na to měli ten čas, takže to bylo skvělý, ale když jsme se sešli třeba před těma olympijskýma hrama, tak ten prostor tam byl minimální a opravdu jsme museli spíš reaktivně reagovat na to, co ti kluci potřebovali a spíš to bylo o té osobní komunikaci, než o tom, co se vyloženě tam v tom místě té události udělá za práci.
1: Jaký byl catering v Pekingu, jsem se chtěl zeptat v roce 2022, když jsme tady mluvili o tom Miláně.
2: Jak jsem říkal, že ty poslední olympiády jedou na tom hodně podobným trendu, tak ta Itálie z toho nevybočila a i ten Peking byl v tomhletom hodně podobný, jo? Že první dva dny jako dobrý, říkali jsme si, tak to se bude obměňovat a třeba se to zlepší to jídlo, ale nezlepšovalo se to, když jsme mysleli, že jak jsme se tady o tom bavili mimo rozhovor, že ta asijská kuchyně nám oběma svědčí chutná, tak to nebylo nic jako co by si člověk představoval na takhle velký akci, ale všichni nebyli jsme tam proto, abychom udělali dovolenou, ale abychom udělali výsledek a to se bohužel ani jedno z toho se úplně moc nepovedlo, ale určitě bychom si všichni představovali, že na takových velkých akcích o ty atlety bude postaráno lépe, než třeba na těch posledních olympiádách bylo.
1: No, to je docela zajímavá informace, kdo by to byl řekl. Každopádně máte doma bronzovou medaili z mistrovství světa roku 2022 v ledním hokeji. Jak jste si to své angažmá u reprezentace užil? Byl to pro vás splněný sen?
2: Byl to určitě splněný sen, protože když jsem začínal u reprezentace, tak mi bylo 27 let a většinou ostatní kondičáci, kteří tam jezdili, ať už to byla Kanada, Amerika, co jsme se viděli na mistrovstvích nebo i na těch Eurohockey Tour, kluci z Finska, ze Švédska, tak to byli ostřílení borci, kteří už měli opravdu jako něco za sebou. Byli to 45-tníci, 40-tníci, někdo tam byl i starší dokonce, takže já jsem tam malinko se vymykal vlastně tomu trendu, který tam je, a vždycky tam spíš dávali ty zkušenější harcovníky a mě tenkrát v tu dobu mi Filip Pešán dal velký prostor, protože jsem spolupracoval s hodně svěřencem, který třeba pan Pešán znal a v tu chvíli na mě dostal dobrý reference a dal mi tu šanci, takže pro mě to byl určitě splněný sen, protože mít v jakýkoliv pozici na hrudníku ten český znak, tak to je jako opravdu velká podsta. Jsem hrozně rád za tu zkušenost, dalo mi to asi to nejlepší, co mi to v tu chvíli dát mohlo a vzpomínám na to jenom v dobrým.
1: Vy jste zároveň zažil ten přerod, kdy reprezentaci po Filipu Pešánovi převzal Kari Alonen, první trenér hokejové reprezentace ze zahraničí u nás. Jak na to vzpomínáte? Jaká to byla doba?
2: Bylo to něco novýho pro nás, pro všechny, hlavně jako pro kluky, kteří jsou v tom hokejovém prostředí dlouho, tak samozřejmě většina z nich nebyla zvyklá na to, že u nároďáku by byl nějaký zahraniční kouč, ale já si myslím, že si to všechno hezky sedlo a ten trenérský štáb, který se tam dal dohromady, tak byl velice profesionální. To je jedna z věcí, která mi opravdu utkvěla v té paměti, protože tam byly nějaký striktně nastavený pravidla, které museli všichni dodržovat, i včetně třeba velký persony českého hokeje Libora Zábranského, že jo, takže bylo to zajímavý. A myslím si, že to spoustě klukům sedělo a že i díky tomu se třeba po těch, myslím, 11 letech povedlo nějakou tu medaili odvést a všichni, co tam v tom týmu byli, včetně Romana Červenky, Davida Pastrňáka, Davida Krejčího, tak říkali, že to bylo opravdu k dobrýmu posun v tu danou chvíli. Jo? To, že potom se to změnilo z různých důvodů, tak je asi nějaký jako organický vyústění toho celého, ale v tu chvíli si myslím, že to tomu nároďáku hodně pomohlo.
1: Ještě jedna věc, zmínil jste taky příklad Jiřího Černocha, toho času útočníka Karlových Varů. Je to takový zajímavý příklad kluka, který vlastně se potácel různě po těch hokejových štacích v Česku a nakonec se tou tvrdou prací, bojovností, tou urputností, sílou ocitl, až v české reprezentaci získal bronzovou medaili. To vlastně ukazuje, že pořád asi má smysl se snažit a nevzdat to.
2: On to říkal sám, že nikdy nepředpokládal, že něco takového bude možný, ale on si to opravdu zasloužil a ta jeho role v týmu nebyla podřadná, ale byla konec konců jako velice důležitá. Odehrál výborný turnaj, takže si myslím, že hodně se o tom často s klukama bavíme, že nemá cenu zanevřít a furt ta tvrdá práce, ať už je to dřív nebo později, tak se vyplatí. Samozřejmě není to úplně pravidlo, ale znám spoustu kluků, kteří opravdu jenom tou svou tvrdou prací, že na to nezanevřeli, tak se posunuli v té kariéře strašně daleko a je to třeba i Ondra Beránek, že jo? Taky útočník Karlových Varů a skvělej kluk, který vlastně je nakonec ještě mistr světa z roku 24, to stejný Jáchym Kondelík a mohli bychom tady pokračovat ještě dál, takže za mě tyhle ty kluci jsou ukázkou toho, že se opravdu vyplatí dřít a vyplatí se pro ten cen jít.
1: No ostatně pojem tvrdá práce je takovým denním chlebem ve vašem odvětví. Pojďme se teď dostat taky k tomu právě, jak jste v tom oboru začínal. Trénování kondice bylo tedy pro vás jenom koníčkem v nějaké malé posilovně ze začátku. Je to pravda, díky čemu to přerostlo třeba v takové renomé a v tu vaši současnou pozici, kdy vás vyhledávají ti nejlepší sportovci u nás?
2: Asi opravdu je to ta vášeň k tomu řemeslu, nebo k tomu, já už tomu dneska říkám, že to je víc umění než řemeslo pro mě konkrétně, ale opravdu mě to strašně bavilo od začátku, co jsem poprvé přišel do posilovny, tak jsem byl takový ten nadšenec, že jo, který si kupoval tenkrát ty časopisy, protože někteří posluchači možná tomu nebudou věřit, ale ty informace tolik nebyly tady v tu dobu a museli jsme si kupovat časopisy, že jo, bylo hrozně těžké nějaký informace relevantní najít. Dneska jsou dostupný víceméně jako velice jednoduše jedním kliknutím, ale dřív to tak nebylo. Takže taková ta zvídavost a postupně jsem si k tomu vypěstoval obrovský vztah a bavilo mě to a to byl asi takový ten prazáklad toho, že potom se z toho stala asi velice nepředvídatelně i práce nebo nějaký podnikání, když to tak můžeme nazvat a asi postupem času, že mě to bavilo čím dál tím víc a baví mě to čím dál tím víc, tak asi to je ten základ toho, že je tam nějaká vzestupná tendence, že ještě doufám, že ještě nepřišla ta stagnace.
1: No, já jsem se někde dočetl, že když jste začínal, tak byli kondiční kouči na této úrovni v Česku asi jen 2 nebo 3. Je to pravda? Kdo byl váš největší vzor?
2: Tady v Česku já jsem zaznamenal asi 2 nebo 3 lidi. Jeden z nich byl Aleš Pařez, který trénoval asi od 15 let Kubu Vránu a Davida Pastrňáka. A to byla pro mě je taková velká motivace a postupně jsem začal nahlížet víc do zahraničí, protože tady opravdu nebylo víceméně kde se vzdělávat a já jsem to vzdělání chtěl jsem vidět, jak se to dělá, takže jsem od nějakého roku 2017 nebo 2016 vlastně cestoval hodně do zahraničí, Německo, Dánsko, Švýcarsko a zjišťoval jsem tam ty informace primárně tady o těch evropských zdrojů a potom mě to zatáhlo naprosto logicky i do zámoří, do Kanady, nejdřív do Montrealu, potom do Toronta, pak do Ameriky, do Phoenixu, do Detroitu, do Buffala a od té doby vlastně taková ta moje fascinace tím zámořím jako pořád trvá, protože si myslím, že ten sport na té úrovni, na který se tam dělá, tak je pro mě do dneška jako velkou motivací a vždycky, když tam letím, protože se snažím každoročně tam lítat, samozřejmě s výjimkou toho covidového roku, kdy se bohužel jako cestovat nedalo, tak tam se hodně rozjel ten online business, jo, a online edukace, tak od té doby se výjima tohohle roku snažím každoročně tam cestovat a nasávat nějaké nové informace, nějakou novou inspiraci a strašně mě to baví.
1: Když se teď posuneme do té současnosti, na jaké úrovni se kondiční trénink špičkových sportovců v Česku podle vás pohybuje právě ve srovnání se zahraničím?
2: Tady budu možná přehnaně optimistický, ale myslím si, že za ty roky nebo minimálně za to, co já mám možnost srovnat, tak se to posunulo mílovýma krokama dopředu a myslím si, že jestli dneska v něčem nezaostáváme, tak je to právě silová kondiční připravenost. Spíš tam jsou jako nějaký jiný limitující faktory, který nebo co se bavíme i s klukama, abych tady nemluvil jenom za sebe nějaký svůj vlastní názor, ale i ta objektivita toho je taková, že nám tohle to nechybí a je to na dobrý úrovni, protože i kluky, který máme nebo kteří mají třeba kolegové, tak když se jedná o nějaké fyzické testování, tak se vždycky prostě pohybují v těch horních příčkách a máme tam i kluky, kteří vyhráli fyzické testy v rámci jako celý NHL organizace, ale konec konců se dostáváme k tomu, že to není úplně ten prediktor a předpoklad k tomu, aby člověk třeba udělal ten tým NHL, ten první tým a a nějak dominoval třeba v tom týmu, protože víme, že těch soubor, těch dovedností je tak obrovský, že ta fyzická připravenost je určitě jeden z klíčů, jak si dát větší šanci na ten úspěch, ale určitě to není to, že když budete dobrý v posilovně a na kole a v běhání, takže vám to automaticky zajistí to, že budete lepší hokejista, to tak určitě není. A právě ten hokejový skill a ta hokejová dovednost, to je právě něco, co třeba i po konzultacích s českýma klukama, se kterými třeba dlouhodobě spolupracujeme, tak to je třeba něco, co nám chybí daleko víc než ta fyzická a kondiční příprava.
1: Za ten optimismus jsme každopádně velmi rádi. Dominik Kodras je naším dnešním dopoledním hostem. Čas na další písničku.
0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kondiční a silový trenér Dominik Kodras je stále se mnou ve studiu. Kolegyně Elmíra Talířová, redaktorka jednoho z místních regionálních deníků, o vás, Dominiku, kdysi napsala, že jste na první pohled sympaťák, ale v posilovně z vás jde strach. Je potřeba na vaše svěřence při tréninku občas zakřičet, zvýšit hlas? Je to něco, bez čeho se to prostě neobejde?
2: Asi se to bez toho obejde, ale ta moje natura taková asertivnější k tomu malinko velí, ale ne, já jsem si vlastně za ty roky vypěstoval nějaký jako přístup, který mě osobně je blízký a který je blízký i těm mojim svěřencům. V žádném případě neříkám, že to je nutnost vlastně fungovat tak, jako funguji já, protože mě ten trénink baví, vždycky mě to vtáhne do toho, jsem takový hodně vokální, jako mám rád, když ty emoce v tom jsou. Někdo to třeba tolikrát nemá, je to zase naprosto v pořádku. I v rámci jako hokeje, nikdo prostě víc řve, nikdo řve míň. Takže v tomhle tom asi jo, asi mě to baví a dneska už si to bez toho nedokážu představit, protože ty emoce i v mojem podání k tomu určitě patří a klukům se to líbí, protože to jsou prostě divočáci, kteří tohle to mají rádi. Jsou to i ty mladší, i ty starší prostě jako malinko k tomu inklinujou, což hraje malinko v můj prospěch samozřejmě, ale je to hrozně fajn a oni to mají rádi a ta nota, kterou jsem nastavil, tak na ní naskočili a tak trošku si v tomhle tom jako notujeme, no.
1: A zažil jste někdy třeba situaci, že se sportovcem dáte dohromady nějaký tréninkový kondiční plán a on za vámi po nějaké době přijde a přizná se, že třeba značnou část toho plánu nesplnil? Pokud ano, tak co jste mu třeba řekl?
2: Takhle z hlavy si nevybavuju úplně, že by se něco takového stalo. Určitě jako není vyžadováno, že 100% toho plánu musí být splněno, to určitě ne, ale kluci většinou se přiznají, že udělali třeba jenom částečně něco, protože, jak jsem vám říkal, to, že je to hodně závislé na té komunikaci a na těch aktuálních podmínkách vlastně, tak když třeba hodně cestujou, jsou hodně unavený, tak v tu chvíli dají vědět, hele, domy prostě mám takovýhle problém, nespal jsem nebo jsem spal málo, cestovali jsme, měli jsme zpoždění. A to jsou věci víceméně na každotýdenní bázi, že se něco takového řeší, tak v tu chvíli je jasný, že ten plán nemůžou splnit a je to naprosto v pořádku, protože furt musíme vycházet z toho, jaká je ta aktuální situace a jestliže oni jako nesplní něco, co mají předepsané, tak to vůbec nevadí, ale ví, že je důležitá je ta konzistence a když z toho na určitý procenta vypadnou, tak se vůbec nic v tom dlouhodobém měřítku nestane. Problém nastává ve chvíli, kdy je to třeba nějaký rehabilitační proces a ta frekvence toho stimulu, který musí dostat, je tam prostě naprosto klíčová a stěžejní. Tak kdyby se něco takového stalo, kdybych někomu dal plán, věděl jsem, že má nějaký rehabilitační proces a musí ho splnit a on za mnou po dvou týdnech přišel a řekl, hele, no neudělal jsem nic, tak v tu chvíli by to problém byl a ani upřímně nevím, teďko vám neřeknu, jak bych to řešil, protože se mi naštěstí klepu teda, že se mi nic takového nestalo a doufám, že ani nestane, ale vždycky se potýkáme s tím, že se nedá splnit 100% toho plánu a vždycky pracujeme v nějakých podmínkách, které nejsou úplně optimální, ale naučit se pracovat v těch neoptimálních podmínkách si myslím, že je klíč k tomu dlouhodobému progresu a k tomu, že se kluci dlouhodobě zlepšují v těch aspektech.
1: No zároveň, a to nemyslím nějak špatně, ale ti hráči si vás platí, takže by vlastně byli sami proti sobě.
2: Jasně. Jo, a oni to vnímají taky, že to dělají pro sebe, jo? Že to není něco, čím mě musí udělat radost, to bych byl hrozně nerad, aby to nikdo takhle vnímal, protože tak to v žádném případě není. Já budu rád, když se jim bude dařit, udělám pro ně vždycky maximum a když oni vnímají, že to pro ně má smysl a ty plány plní, tak je to výhra na obě strany a já do této chvíle, co tady sedíme, tak jsem to vždycky vnímal taky tak, že oni to dělají pro sebe a v žádném případě to nedělají pro mě a do té doby oni budou vnímat tu důležitost a tu přidanou hodnotu těch plánů, který já jim poskytuju, nebo třeba naše organizace jim poskytuje, tak v tu chvíli jsme splnili ten úkol, který máme.
1: Přesto se ještě zeptám na jednu věc. Jsou podle vás na té nejvyšší úrovni, v nejvyšší soutěžích, ať už třeba v hokeji nebo ve fotbale, stále tací, kteří třeba tu kondiční přípravu stále značně podceňují, nebo je ta pomyslná laťka dnes už tak vysoko, že ji prostě na této úrovni nelze obejít?
2: Tak pořád najdeme hráče, kteří jsou tak extrémně talentovaní, že z těch aspektů můžou malinko ubrat a ta jejich genialita je vlastně předurčuje k tomu, že furt budou nejlepší na světě nebo budou patřit těm nejlepším na světě, ale když se podíváme fakt jako, teď pominu třeba Lea Messiho, který že jo, tomu tréninku mimo nevěnoval úplně takovou pozornost, ale vždycky dělal to nezbytný minimum. A to na něm bylo vlastně skvělý, že on věděl, že třeba ten silový trénink mu pomůže zůstat zdravý. A když dostal tuhle tu informaci, tak dělal naprostý minimum k tomu, aby vlastně vytěžil z toho tréninku maximum, nic navíc moc nedělal, protože prostě ta jeho genialita a ty jeho kognitivní schopnosti ho předurčovaly k tomu, že je to možná, nebo asi nejlepší hráč, že jo, historie vůbec, ale pak tady máme lidi a nemusíme chodit daleko, třeba Sidney Crosby, kterýho jsme mohli vidět proti nám, že nastupuje na olympiádě, tak třeba on je příklad toho, že posunul tu hru a dokázal se adaptovat na ten vývoj toho hokej i primárně díky tomu, a sám to říká, několikrát to zmiňoval, že kdyby nedělal ty věci, které dělá, kdyby se neposouval i v těchto těch silových a kondičních věcech, tak by v žádném případě na takovýhle úrovni, jako hraje teď, nemohl hrát. A dneska se podívejte, on kroutí asi 20. sezónu, kdy má více jak bod na zápas, což je jako v moderní éře sportu naprosto něco neuvěřitelného. Takže za mě říkám, že je to něco, co u některých lidí je hrozně přeceňovaný. A to je u těch, kteří třeba nemají takový dar vlastně být talentovaný na ten sport. A někdy je to hrozně podceňovaný a to je právě u hráčů, kteří ten talent mají. A tyhle ty všechny atributy jim ještě pomáhají k té dlouhověkosti a k tomu, že můžou vlastně dělat ten sport, který dělali před x lety, takže ho můžou pořád dělat na té vysoké úrovni.
1: Který sport považujete za nejnáročnější, co se právě té kondice a kondiční přípravy týče? Jestli to vůbec lze nějak takhle kategoricky zhodnotit?
2: Tady asi nechci být úplně jako specifický, protože každý ten sport má svoje velký specifika a když se koukneme na tu nejvyšší úroveň, tak je jedno, jestli děláte fotbal, hokej, volejbal nebo cokoliv jiného. To jsou tak nároční podmínky a tak nároční sporty na spoustu atributů, že se asi nedá říct, který sport je nejnáročnější, ale když bych měl říct jednu věc, tak bych řekl asi desetiboj, protože jsme spolupracovali dlouhodobě s Adamem Sebastianem Helceletem, který ten desetiboj dělal, a to je tak extrémně jako náročný sport po všech ohledech a ze všech úhlů pohledu, že když bych měl říct jeden sport, tak bych řekl asi ten desetiboj, protože ty nároky na všechno, jak na kardiovaskulární připravenost, na dynamiku, na sílu, na psychickou odolnost, tam jsou tak obrovský, že opravdu to jsem asi nepoznal náročnější sport.
1: Když k nám chodí sportovci, trenéři, sem do studia, často se jich ptám na to, jaký je jejich pohled na tu současnou generaci. Říká se, nebo dost často to ve veřejném prostoru slýcháme, že třeba děti a mládež dnes nemají úplně takový vztah k pohybu. Vy trénujete špičkové sportovce, desítky špičkových sportovců, možná stovky. Jaký je váš pohled na tuhletu problematiku?
2: Tak myslím si, že i objektivní data ukazují, že to tak je, že sportu je bohužel čím dál tím méně dětí a ta participace v tom sportu jde dolů, což je za mě obrovská škoda a mohli bychom se tady hodiny bavit o tom, co by se mělo k tomu změnit, ale tam bude potřeba nějaký celoplošní řešení a vládou počínaje, ale hrozně rád bych řekl, že tam vidím nějaké světlo na konci tunelu, ale bohužel teď to daleko víc než na tom systému závisí na těch rodičích samotných, jak vlastně budou přistupovat k tomu svýmu dítěti, protože bohužel nějaké celoplošní řešení zatím nepřichází a ani nevidím, a jsou v současné době ani nevidím z toho jako nějaký zásadní jako východisko. No. Takže to, že děti méně sportujou, že se zvyšuje ta epidemie obezity a že celkově to na ten sport nebude mít dobrý vliv. Třeba když se podíváme na porovnání s Norskem, tak ty tvrdý data tam jsou jako naprosto jako odlišný, že v těchto těch severských zemích to jde úplně jiným, konkrétně třeba v tom Norsku to jde úplně jiným směrem než tady, což je velký problém.
1: A jaký je váš aktuální cíl pro nejbližší období? Kam byste se chtěl třeba aktuálně ve své profesi posunout?
2: Asi bych chtěl vzdělávat lidi, ať už je to obecná populace, sportovci nebo trenéři třeba v tom mojem odvětví, tak bych je chtěl vzdělávat v tom, jak k sobě přistupovat, jak se o sebe starat, co musí udělat pro to, aby se z nich stali opravdoví profíci. Hodně spolupracujeme s mladými sportovcema, tak těm vlastně dávat nějaký návod toho, co by měli udělat pro to, nebo co vlastně znamená být profesionálním sportovcem a co pro to musí udělat, takže to není procházka růžovým sadem. Takže asi to vzdělávání, jak už té obecní populace sportovců nebo lidí a trenérů v tom mém odvětví, tak to je pro mě asi takový cíl, protože člověk nemá nafukovací množství energie a ten čas máme všichni omezený, máme všichni 24 hodin a spolupracovat jenom s jednotlivcema, to je hodně omezující, takže mně to předávání informací a to vzdělávání toho širšího publika tak mi dává obrovský smysl, protože potom ten přesah a ten zásah může být daleko větší než jenom s těma jednotlivcema.
1: A bohužel na náš dnešní rozhovor jsme měli jen necelou hodinu a ten čas vypršel. Je mi to moc líto, ačkoliv bych měl ještě spoustu otázek. Budeme samozřejmě držet palce, aby se vaše cíle vydařily. Dominik Kodras byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou moc díky za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Ať se vám daří nejenom ve vaší práci. Vám, milí posluchači, děkuji za to, že nás posloucháte. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Pravidelný čas, tedy krátce před polednem, pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho autor Jan Štifter ho nazval Alarm osudu. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek. Nemáte náhodou nanuky? Ve dveřích stála sousedka. Scháněla něco ledového pro manžela, právě ho bodla vosa do jazyka. Potřebuje to něčím chladit, říkala. A já mu pořád opakuju, nepij z té flašky a on si nedá pokoj. Soused seděl na zahradě, spokojený, byl právě začátek prázdnin, díval se kolem sebe a pronesl, to je zajímavý, jak je letos málo vos. Sáhl po lahvi a už to bylo. Tohle je přece úplná klasika. Tak už mi to prosím konečně vysvětlete. Kamarádka mi vyprávěla, jak si dlouho nemohla zvyknout v práci. Učila se nové věci, šlo to pomalu. A pak jednoho rána jela na kole a přemýšlela o tom, že teď už na to konečně přišla. Práci rozumí, teď už se není čeho bát. Ten den do firmy dorazili chlapi z vedení s tím, že všechno bude jinak. Restrukturalizace, optimalizace, propouštění. A holka odpoledne cestou domů na kole přemýšlela, jak si rychle najít novou práci. Dostala výpověď. Takže mi to prosím vysvětlete. Proč svět kolem nás, pán Bůh, vesmír, všechny možné síly, mají tak přesný smysl pro načasování? Skoro to vypadá, že jakmile člověk nabyde pocitu jistoty a spokojenosti, spustí tím nějaký tajný alarm osudu, který okamžitě vyšle do akce buď VOSu, nebo manažery s restrukturalizačním plánem. Mrkněte z okna, je tam hezky?

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice.

Dnešní poledne ohlásí zvon z věže kostela svatého Martina v Tochovicích nedaleko Březnice na severním okraji českobudějovické diecéze. Zvon z roku 1950 má hlavní tón dis 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Odlila ho znárodněná dílna Rudolfa Pernera v Suchém Vrbném u Českých Budějovic, tehdy součást podniku Závody umělecké kovovýroby v Brně. Po druhé světové válce zůstal na věži jediným zvonem a dodnes plní všechny úkoly liturgického zvonění. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Extrémní teploty mohou ovlivnit provoz na železnicích. Dvůr Staré radnice ve Veselí nad Lužnicí se promění v park. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce se připravují na domácí odvety kvalifikace evropských pohárů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech až k 38 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Extrémní počasí může v následujících dnech omezit vlakový provoz. Varování hydrometeorologů před teplotami až 39 stupňů Celsia platí pro většinu území republiky. Cestující vlakem by u sebe měli mít své léky a dostatek tekutin. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové je vhodné také využívat spoje na okraji dne.
2: Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Situaci pečlivě vyhodnocujeme. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: Ve Veselí nad Lužnicí už znají budoucí podobu vnitrobloku Staré radnice. Chátrající dvůr plný náletových dřevin se podle návrhu projektantů promění v městský park. Jeho součástí bude altán se zelenou střechou, vodní prvek nebo třešňová alej. Lidé tam podle nezávislého starosty Víta Rady budou chodit odpočívat.
3: V těch částích zadních se vyskytuje hodně zeleně, takže to bude takový spíš parkový způsob využití toho vnitrobloku. Takový odpočinkový, Stará radnice bude sloužit jako mimo jiné dům dětí a mládeže, pro město společenský sál, pro střední odbornou školu ekologickou potravinářskou, to bude sloužit jako zázemí.
0: Nová dvoudílná výstava s názvem Cesta za světlem ukazuje vývoj francouzské krajinomalby. Lidé ji najdou v galerii Port 1560 v Českém Krumlově. Kromě francouzských autorů vystavuje také díla českého krajináře Antonína Chytusyho. Pokračuje spoluautor výstavy Radek Volmut.
4: My jsme chtěli ukázat, v čem byl významný, jakým způsobem je spojený s tím mezinárodním proudem, tehdy jakoby moderní francouzské malby, avantgardní. To hlavní poučení je, že krajinu člověk nemaluje v ateliéru, ale maluje ji venku. Sport.
0: Fotbalisty Jablonce čeká dnes od 18 hodin odveta druhého předkola konferenční ligy s chorvatským Varaždínem. První duel Severočeši prohráli 2-3. Týmu ale podle záložníka Filipa Zorvana hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
0: Hradec Králové přivítá o hodinu později v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tromsø, nad kterým venku zvítězil 1-0.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména na východě kraje nebo i bouřka. Teploty budou mezi 34 a 37 stupni Celsia, na horách do 32. Vítr bude slabý, proměnlivý. Noční teploty klesnou na 21 až 18 stupňů. V pátek očekávejte polojasno až jasno, večer přibývání oblačnosti a místy se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 159 v obci Paseky na Písecku havarovalo osobní auto, narazilo do zdi domu, počítejte s omezením provozu, nehoda se vyšetřuje. Pozor také v Dačicích na Jindřichohradecku na třídě 9. května, což je část silnice 406. Stojí tam porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Písničky pro radost s datem 30. července jsou na svém počátku. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Hanka Šoberová a na úvod tady má první, no doslova pohádkovou skladbu. Prosím o zahrání písničky Princezna Zemlejna od Doubravanky pro mladou slečnu Adélku Kubíčkovou z Březnice u Bechyně, která oslaví 30. července krásné 12. narozeniny. Adélka je velice šikovná holčička a my jí přejeme, aby se jí všechno dařilo a měla radost ze života. To přejí maminka s tatínkem, sestřička, obě babičky, děda, kamarádi, kamarádky a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Janička s Láďou. A ještě jedna gratulace. Prosím o zahrání písničky mojí mamince Romaně Komárkové z Bernardic u Milevska, která 28. července oslavila 54. narozeniny. Milá maminko, zase si o rok starší. A i přes ten přehnaný úklid, co děláš každou chvilku, tak tě mám stále rád, i když to dost často přeháníš, ale jak je vidět, tak tě to baví. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky ti přeje syn Josef Komárek, maminka Miloslava Veselá a tatínek Stanislav Veselý. Prosíme o zahrání písničky z Princezna Zemlejna. Tak snad bude tedy je míněna v této podobě, protože my vám jinou zahrát nemůžeme nežli tu v podání dechového souboru a v tomto případě je to Doubravanka. Krásné přání pro paní Komárkovou. My pro ní ženy mnohé máme pochopení i s tím úklidem naprosto ji rozumíme. A vy, paní Komárková, hlavně to všechno. Zvládněte pevné nervy a hezkou oslavu vašich narozenin. Doubravanka a Princezna Zemlejna.

Gratulace od jihočeské Podhoranky letí do Borovan, kde dneska slaví 32. narozeniny pan Ondřej Kolář, bývalý zpěvák kapely. Milý Ondro, všechno nejlepší k tvým narozeninám, především zdraví, štěstí a životní pohodu. Přejí kamarádi muzikanti a kolegové z pěvecké sekce. Užij si dnešní den a písničku si s námi zaspívej. Je tady jeho česká Podhoranka, vzpomínka na tátu.

přátelé, je 12 hodin a 16 minut a my budeme hrát dalším oslavencům, kteří si napsali o pěknou písničku. Pro koho že bude? Tak pan Václav Tlapa ze Stříteže u Volyně oslavuje kulaté narozeniny dneska. Zastupitelé obce Litochovice vám, pane Tlapo, do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Prosíme o zahrání písničky pro paní Hanu Kunclovou z Třepkova k životnímu jubileu 65 let, které slaví 30. července. S přáním pevného zdraví, štěstí, osobních úspěchů a úsměvné pohody do dalších let přejí zastupitelé obce Předotice společně s panem starostou. A zastupitelé si vzpomněli taky na paní Marii Wagnerovou z Olešnice, která slaví kulatiny a přejí vám, paní Wagnerová, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A ještě jedna oslavenkyně, paní Helena Dvořáková z Chutě Budic. I ona oslavuje hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně štěstí, neboť je krásné, hodně lásky, neboť je jí málo, hodně všeho, co by za to stálo. Krásné narozeniny přeje rodina Dvořáková, Maříková, Marková a hlavně pravnučky Elenka a Amálka. Přejete si písničku nazvanou Křemešníček. Tady je.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: I dneska jste si napsali o skladbě od Babouků. Nemůžeme jich zahrát přece jen těch konkrétních tolik od této kapely, kolik byste si přáli, protože musíme dát prostor i jiným kapelám, takže pokud nezahrajeme tu konkrétní vaší, tak se nezlobte, ale bohužel to není z časových důvodů možné, ale nebojte se o Babouky. Vy, kdož jste si je přáli, nepřijdete. Tak jdeme gratulovat. Vážená redakce, chtěli bychom zahrát pěknou písničku a popřát k 75. narozeninám paní Aně Adamové z Křenovic, která oslavila toto pondělí 27. července. Milá maminko, my bychom ti chtěli z celého srdce poděkovat za všechno, co pro nás děláš a znamenáš. Děkujeme za lásku, podporu, trpělivost a moudré rady. Díky tobě máme pevné rodinné zázemí, víme, co znamená rodinná soudržnost, laskavost. Celá tvoje rodina přejeme pevné zdraví, radost, hlavně spravnou čátek, které tak rády kolem tebe poletují, a boží požehnání. Ať je každý tvůj den naplněn úsměvem a štěstím. PS. A dědo, nezapomeň s námi poslouchat z nebíčka syn Pepa, dcera Romana s Honzou, dcera Jana s Jirkou, vnoučata Michalka s Jakubem, Honzík se Sárou, Eliška a Nikolka a nakonec pravnoučátka Štěpánek, Šimonek a Terinka. Prosíme skladbu od kapely Babouci. Tak, splníme tohle přání. Josef Prágr, Benešov u Kamenice nad Lipou. Tak zahrajte, prosím, písničku. Milý Pepo, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a veselou mysl k 75. narozeninám. Přeji manželka Jarka, děti Eliška, Ivana, Radek a švagrová Marie. Další přáníčko. Prosím o zahrání pěkné písničky ke včerejším narozeninám paní Božence Slavětínské z Trocnova a popřát jí hlavně hodně zdraví a štěstí do dalších let. To vše přejí Lidka a Pepa Šafránkovi. A ještě jeden oslavenec. Pan Bohouš Máče z Velešína z nádraží oslavuje. Všechno nejlepší k tvým 78. narozeninám, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Přejeme též mnoho šťastněné tých kilometrů i se svou ženou Maruškou za tvou oblíbenou dechovkou, především Babouků. To ti přejí všichni tvoji kamarádi a kamarádky. Hrají Babouci, šel jsem za noci Álejí.

Paní Anna Pilsová ze Zubčic oslavuje kulaté narozeniny a má u nás přání hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, stále dobrou náladu a životní pohodu. Vám k vašemu jubileu přeje zastupitelstvo obce Zubčice. Prosím o zahrání písničky pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Růženu Burdovou, která celý život žila v Sedlčanech a teď už nějaký rok žije v Milevsku u své dcery. I přes veškerá úskalí, která tě za život potkala, užíváš života, jak nejlépe to jde. A my všichni ti přejeme, abys tu s námi byla ještě dlouhá léta a mohla si užívat alespoň tak jako doteď. To tě vše ti přejí dcera Blanka, syn Stanislav s manželkou Naďou, vnoučata Lukáš s manželkou Jitkou, Lucka s přítelem Petrem, Blanka, Anina a Tomáš s přítelkyní Sárou a pravnoučata Tereska, Zorinka, Toník, Vojtík, Lukáš, Zoinka a nejmladší Valentínka. Prosíme o zahrání písničky Tvé vlasy kvetou, maminko. Tady je v podání Zorky Kohoutové.

A jdeme na další přání, opět vámi milovaní babouci. Jak už jsem tady dneska jednou říkala, někteří z vás mě dneska nemají rádi, protože musíme slučovat ty gratulace od babouků, si přejete konkrétní písničky, ale všechny se nám nevejdou, tak se na nás tímto nezlobte. Sbor dobrovolných hasičů Benešov, okres Pelhřimov, prosí o zahrání hezké hasičské písničky pro svého člena, pana Josefa Prágra, který dneska slaví 75. narozeniny. Hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost vám přejí, pane Josefe, kamarádi hasiči. Paní Olga Podsklenová z Třeboně z Břilice. Tak to je další oslavenkyně. Doufám, že jsem to přečetla dobře. Podsklenová, nevím, jak se to čte, paní Olgo, vy mi to odpustíte, jistě víte, pro koho ta gratulace je. Vážená redakce, prosíme o pěknou písničku od babouků pro maminku, která dneska slaví 88. narozeniny a touto cestou jí přejeme hodně, hodně zdravíčka. Podepsání Renata, Honza, Karel a Olga s rodinami. Tak, v případě, že je to takové trošku krkolomné jméno, nebo se třeba nečte česky, tak vás moc poprosím, abyste nám třeba klidně do závorky napsali správnou výslovnost, abychom tady byli přesní a oslavenci věděli, o koho jde. I když já věřím, že vy jste se, paní Olgo, třeba v té gratulaci jistě poznala. No a ještě jeden oslavenec, a tady to přečtu dobře, to není žádné krkolomné jméno, je to pan Miroslav Petrášek, je z Vitějovic a oslavuje kulatiny. Říká se, že věk je jenom číslo a ty si toho jasným důkazem. Do další osmdesátky ti přejeme stále stejnou jiskru v oku, spoustu energie na všechny tvé koníčky, pohodu a hlavně pevné zdravíčko. Zůstaň pořád tak skvělým člověkem, jakým jsi. Všechno nejlepší přeje manželka Maruška, vnučka Markétka s Honzíkem, rodina Machalů s Frantol a rodina Součků. Babouci, sedlák na Louce Seče.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Hrajeme vám dechovku, a to až do 13. hodiny, a k tomu gratulujeme. Další oslavenci. Dne 30. července slaví paní Ludmila Hrunková z Pechovy Lhoty krásné životní jubileum 85 let. Přeji paní Hrunkové hodně zdraví, štěstí a životní pohody do dalších let, podepsána starostka obce Hrejkovice. Paní Zdeňka Štrenková z Besednice oslavuje kulatiny. Naše milovaná Zdeničko, k tvým 90. narozeninám ti přejeme jen to nejlepší. Hlavně však hodně pevného zdraví do dalších let. Pohodu, klid, spokojenost a spoustu radosti z našeho pejska Rockyho. Máme tě všichni moc rádi a přejeme si, abys tu s námi byla ještě spoustu let. To ti přeje z celého srdce dcera Vlaďka s Dušanem, vnuci Patrik s Elinkou, Dominik s Haničkou a manžel Honza. A ještě oslavenkyně Marie Dvořáková z obce Dražice. Vážená paní Dvořáková, přijměte prosím blahopřání k vašemu jubileu. Do dalších let přejeme pevné zdraví, pohodu, spokojenost a mnoho radostných chvil po boku vašich nejbližších. Vše nejlepší přeje obecní úřad Dražice. Hrají Jižani písničku u Zborova.

0: prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Seděla cikánka pro pana Jana Poura z Líšnice u Hluboké. Chtěli bychom mu vaším prostřednictvím poslat hudební gratulaci k narozeninám. Mnoho dní a těti přáno, to ti chceme povědět. Věk není, v čem pozná se stáří, když oči věčně

A na řadu teď přichází poslední gratulace dnešních písniček, ale ještě než se tak stane, bude k 60 letům společného života, měla bych pro vás ještě na závěr dnešních písniček pro radost pozvání. Za dechovkou můžete si na ně zajít do Němčic, a to v sobotu 1. srpna. Koná se tam hudební festival Pohoda 2026. Zahrají Babouci, Netolička, Šumavanka, Božejáci, Bude z čeho vybírat, Tu faranka, to je trošičku jiný šálek kávy. A tato kapela, dechová kapela ze Šakvic, vystoupí 1. srpna od 14:30 v Třísově. A když už budete mít cestu, tak ještě předtím zajďte do Chlumu u Křemže, kde ve 12:30 začínají hrát jeho čeští rodáci. No a snad ještě klučenické slavnosti, i tam bude vyhrávat dechovka od 13 Budvarka a od 15:30 pak zahraje Kovářova, a pak už to bude patřit trošku jinému žánru hudebnímu. Tak, to bychom měli něco málo k pozvánkám a teď už avizovaná poslední gratulace dnešních písniček pro radost. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Spadl lístek z Javora. Je to pro Ladislava a Ludmilu Pazderkovi z obce Pojbuky a je to k 60 letům společného života. Přejeme vám, milí rodiče, hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta společného života k vašemu výročí 60 let společného života. K přání se připojují syn vlastní

Emil s manželkou Alenou, syn Radek s manželkou Kateřinou, syn Ladislav s manželkou Blankou, vnoučata Matěj, Marek, Lenka, Michal s manželkou Veronikou a jsou tady i pravnoučátka Adam, Nikol, Jakub. Všichni posílají sladkou pusu. No a my rádi hrajeme, ať vám to ještě dlouho vydrží.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. Policisti hledají další svědky pádu tribuny v Týni nad Vltavou během vltavotýnských slavností. Při prohlídkách zámecké lékárny v Třeboni potkají návštěvníci Petra Voka nebo Bílou paní. V noci se ochladí až na 18 stupňů. Zítra teploty vystoupí až k 38. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
2: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje pád tribuny v cirkusovém stanu v Týně nad Vltavou. Hledá další svědky. Konstrukce se zřítila v sobotu 18. července na vltavotýnských slavnostech. Neštěstí se stalo před začátkem představení po 18. hodině. Dva lidé utrpěli zranění. Policisti schánějí fotografie nebo videa z místa, doplňuje jejich mluvčí Milan Bajcvra.
3: V uvedenou dobu došlo k pádu tribuny, kde sedělo několik desítek osob. Došlo zde bohužel i k zranění osob, které byly následně ošetřeny přivolanými zdravotníky zdravotnické záchranné služby. Kdo by disponoval kamerovými záznamy nebo fotografiemi, ať uvnitř stanu nebo venku, ať se nám ozve. Děkujeme za vaši pomoc.
0: Bílá paní, poslední Rožmberg Petr Vok nebo paní lékárníková v létě provádí návštěvníky zámeckou lékárnou v Třeboni na Jindřichohradecku. Otevřené jsou ale i stálé expozice. Například interaktivní výstava na půdě lékárny ukazuje nejmenším návštěvníkům vynálezce Leonarda da Vinci. Co si při ní děti vyzkoušejí, dodává ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská.
4: Skládat třeba různý most Leonarda da Vinci nebo si zkusit namalovat svoji Monu Lízu, takže to bude do konce října a potom na podzim připravujeme z brusu novou výstavu za asteckým pokladem a i nové prohlídky.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou až na 18 stupňů, páteční obloha bude polojasná až jasná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách naměří do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D4 na trase na Prahu stojí porouchané auto přibližně na 73. kilometru. Dojeďte dobře.
1: A vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hej, ty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mě rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona, po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem.
1: Se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Tím to vyvrcholilo. Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc,
1: to ne, to nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v údu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo, ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve,
1: zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo,
1: ne? To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to, co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takový to vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám tomu syn slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dál.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavě?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně.
0: Že...
1: Ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak. Slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trvalku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas a dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak k tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, tady... točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí a je to velmi hezky vybavené i obrazově jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze, v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců a jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospěšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy? Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to

0: fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
1: Báječnou dámou a druhá
0: a pak
1: kniha.
0: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
1: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
0: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Extrémní teploty můžou ovlivnit provoz na železnicích. Správci dopravy v Jindřichově Hradci uzavřeli ode dneška některé ulice a parkoviště kvůli přípravě pouti Porcinkule. Fotbalová Slavia podle ministerstva vnitra pochybila při květnovém derby. Sankci ale rezort klubu neudělí. Zítra bude opět slunečno, teploty až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Extrémní počasí může v následujících dnech omezit vlakový provoz. Varování hydrometeorologů před teplotami mezi 35 a 39 stupni Celsia platí pro většinu území republiky. Cestující vlakem by u sebe měli mít užívané léky a dostatek tekutin. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové je vhodné využívat spoje na okraji dne.
2: Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Situaci pečlivě vyhodnocujeme. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: V Jindřichově Hradci platí ode dneška do neděle dopravní omezení kvůli přípravám pouti Porcinkule. V centru města správci provozu uzavřeli kvůli stavbě stánků a kolotočů parkoviště Jitřenka, Bezručovu ulici a část Denisovy. Další uzavírky přibydou v neděli, kdy stánky zaplní historické centrum. Podrobnosti doplňuje mluvčí města Karolína Bartošková.
3: Centrum Jindřichova Hradce se pro řidiče uzavře v neděli v 5 hodin ráno. Objížďka povede přes Měřijovského, Klaudiusovu a nábřeží Ladislava Stehny. Městská doprava nebude zastavovat na zastávkách Oděva a náměstí Masarykovo.
0: Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Reclera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
4: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
0: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. V noci na dnešek zemřel botanik a popularizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupi. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na 21 až 18 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až jasná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni. Na horách naměří do 34. Slabý, proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorkář havaroval u obce Roudné u Českých Budějovic před kruhovým objezdem. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a poslední červencový čtvrtek před dalším prázdninovým víkendem, který slibuje velmi letní počasí a tropické teploty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje i další penzum zajímavých informací. Koriandr je bylinka, která málo koho nechává lhostejným. Zatímco jedni si bez něj nedokážou představit kuchyni, druzí se jeho výrazné chuti a vůni vyhýbají obloukem. Kromě kulinářského využití ale nabízí i řadu zajímavých účinků na naše zdraví. Více v této hodině. Vodní záchranáři na Lipně mají kvůli vysokým teplotám od začátku prázdnin na pilno. Turisty ve vodě proto častěji hlídají a poučují je, aby rizika spojená s vedrem i pobytem v přehradě nepodceňovali. Už za chvilku se v reportáži vydáme s hlídkou na jednu z kontrol. A těšit se samozřejmě můžete i na příjemnou hudbu vašich oblíbených interpretů. V této hodině to budou skupina Smoky, Václav Neckář a právě teď přichází svůj největší hit Modrá zaspívat slovenská zpěvačka Jana Kiršner.

0: Bylo by to krásné, kdyby bylo ještě ráno, ovšem přátelé, nenechte se zmást, i když Václav Neckář to tvrdil velmi přesvědčivě. Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice, a my se teď vydáme na vodu k Jihočeskému moři. Několika desítkám zásahů už letos vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Výjezdů, a to nejen na lodi, mají oproti loňskému roku víc. Může za to hlavně vlna veder z přelomu června a července. Plavce a vůdce lodí proto pravidelně kontrolují přímo z hladiny Lipna i nyní.
1: Dobrý den, vidím, že jste vyrazili na loď. Znáte nějaký pravidla, jak se pohybovat po vodní ploše?
2: Vodní záchranář Michal Svoboda nedaleko Dolní Vltavice právě zastavuje loď s rodinou na výletě.
1: Vidím, že tady malý pán má nasazenou vestu. To je jedině dobře. Máte vesty pro všechny lidi na lodi?
3: 100% jsme to nevěděli, ale obecně si myslím, že to tak má být, no, že bychom měli mít vesty, protože je to přece jenom jako bezpečnostní prvek.
2: Přiznává pochybení vůdce plavidla Jan, který vyrazil na Lipno z Plzně. Záchranáři ale často zastavují i u plavců na pedalboardech, jako třeba u Michala a Michaely z Nového Boru na Liberecku. Při kontrole měli všechno v pořádku.
1: Máte sebou nějaký vybavení?
4: Máme sebou vestu, lana, karabinky, takovýhle věci, které bychom potřebovali, kdyby se zvedla vlna.
1: Takže očividně nejste na vodě poprvé.
4: Voda nás baví, no.
5: Takový provoz tady zase veliký není. Díval jsem se, kudy jezdí ty linky lodní. Když je slyšet samozřejmě nějaký hluk, tak to člověk registruje, mapuje a podívá se.
2: Záchranáři vyrážejí z Dolní Vltavice na preventivní kontroly zpravidla dvakrát denně, vysvětluje Michal Svoboda.
1: Pokud zároveň se blíží prudká změna počasí, kterou už dokážeme vypozorovat, tak vyrážíme i častěji a snažíme se ty lidi varovat, stahovat je z té vody, dokud nedojde k té prudké změně počasí.
2: Právě s počasím souvisí i letošní nárůst počtu výjezdů. Jen za necelý první měsíc prázdnin podle Svobody museli odtud vyjíždět k bezmála 40 zásahům.
1: Proti loňsku je vyšší počet, je to způsobený hlavně vlnou veder na začátku prázdnin i změnami počasí, které byly v průběhu července.
2: Kromě toho nejčastěji vyrážejí k alergickým reakcím na potraviny nebo bodnutí hmyzem.
1: Případně úžehy, úpaly, ale často i to může být traumata, občas to bývá i dopravní nehoda automobilu nebo jakákoliv jiná zdravotní indispozice.
2: V posledních dnech kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře, doplňuje Svoboda.
1: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
2: Podle něho by měli plavci a vodní turisti dodržovat základní pravidla.
1: Nosit pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, chodit se pravidelně schladit do té vody, ale postupně, neskákat tam rozpálený. Pokud se vydávají přímo na tu vodní hladinu, vzít si sebou nabitý mobilní telefon ve vodotěsném vaku, záchranné vesty.
2: Meteorologové očekávají denní teploty s maximem nad 30 stupňů minimálně do příští středy. Do té doby budou vodní záchranáři na Lipně sloužit ve větším počtu. Z Dolní Vltavice Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Z malé posilovny se vypracoval až na vyhledávaného silového a kondičního kouče. Dominik Kodras teď trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky a chlubit se může i štací kondičního trenéra u českého hokejového nároďáku. Nejen o jeho kariéře jsme si s ním povídali letos v zimě. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout dnes dopoledne a její čas nabídneme už za chvíli po písni Petra Reska.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Odpoledne běží dál a my k němu přidáme další hudbu i zajímavé informace z našeho kraje. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. Dominik Kodras, když si začínal v malé posilovně, dnes je z něj jeden z nejvyhledávanějších silových a kondičních trenérů v Česku. Sám si před časem vyzkoušel roli kondičního kouče české hokejové reprezentace. S Dominikem Kodrasem jsme si v našem vysílání povídali letos v zimě. Reprízu rozhovoru jsme vám nabídli dnes dopoledne. Matěj Vodička se silového trenéra ptal třeba právě na zmíněné reprezentační angažmá, které bylo pro Dominika Kodrase úspěšné.
1: Máte doma bronzovou medaili z mistrovství světa roku 2022 v ledním hokeji. Jak jste si to své angažmá u reprezentace užil? Byl to pro vás splněný sen?
2: Byl to určitě splněný sen, protože když jsem začínal u reprezentace, tak mi bylo 27 let a většinou ostatní kondičáci, kteří tam jezdili, ať už to byla Kanada, Amerika, co jsme se viděli na mistrovstvích nebo i na těch Eurohockey Tour, kluci z Finska, ze Švédska, tak to byli ostřílení borci, kteří už měli opravdu jako něco za sebou. Byli to 45tníci, 40tníci, někdo tam byl i starší dokonce, takže já jsem tam malinko se vymykal vlastně tomu trendu, který tam je, a vždycky tam spíš dávali ty zkušenější harcovníky a mě tenkrát v tu dobu mi Filip Pešán dal velký prostor, protože jsem spolupracoval s hodně svěřencem, který třeba pan Pešán znal, a v tu chvíli na mě dostal dobrý reference a dal mi tu šanci, takže pro mě to byl určitě splněný sen, protože mít v jakýkoliv pozici na hrudníku ten český znak, tak to je jako opravdu velká podsta. Jsem hrozně rád za tu zkušenost, dalo mi to asi to nejlepší, co mi to v tu chvíli dát mohlo, a vzpomínám na to jenom v dobrým.
1: Vy jste zároveň zažil ten přerod, kdy reprezentaci po Filipu Pešánovi převzal Kari Alonen, první trenér hokejové reprezentace ze zahraničí u nás. Jak na to vzpomínáte? Jaká to byla doba?
2: Bylo to něco nového pro nás, pro všechny, hlavně jako pro kluky, kteří jsou v tom hokejovém prostředí dlouho, tak samozřejmě většina z nich nebyla zvyklá na to, že u nároďáku by byl nějaký zahraniční kouč, ale já si myslím, že si to všechno hezky sedlo a ten trenérský štáb, který se tam dal dohromady, tak byl velice profesionální. To je jedna z věcí, která mi opravdu utkvěla v té paměti, protože tam byly nějaký striktně nastavený pravidla, které museli všichni dodržovat, i včetně třeba velký persony českého hokeje Libora Zábranského, že jo, takže bylo to zajímavý. A myslím si, že to spoustě klukům sedělo a že i díky tomu se třeba po těch, myslím, 11 letech povedlo nějakou tu medaili odvést, a všichni, co tam v tom týmu byli, včetně Romana Červenky, Davida Pastrňáka, Davida Krejčího, tak říkali, že to bylo opravdu k dobrýmu posun v tu danou chvíli. Jo? To, že potom se to změnilo z různých důvodů, tak je asi nějaký jako organický vyústění toho celého, ale v tu chvíli si myslím, že to tomu nároďáku hodně pomohlo.
1: Ještě jedna věc, zmínil jste taky příklad Jiřího Černocha, toho času útočníka Karlových Varů. Je to takový zajímavý příklad kluka, který vlastně se potácel různě po těch hokejových štacích v Česku a nakonec se tou tvrdou prací, bojovností, tou urputností, sílou ocitl až v české reprezentaci, získal bronzovou medaili. To vlastně ukazuje, že pořád asi má smysl se snažit a nevzdat to.
2: On to říkal sám, že nikdy nepředpokládal, že něco takového bude možný, ale on si to opravdu zasloužil a ta jeho role v týmu nebyla podřadná, ale byla konec konců jako velice důležitá. Odehrál výborný turnaj, takže si myslím, že hodně se o tom často s klukama bavíme, že nemá cenu zanevřít a furt ta tvrdá práce, ať už je to dřív nebo později, tak se vyplatí. Samozřejmě není to úplně pravidlo, ale znám spoustu kluků, kteří opravdu jenom tou svou tvrdou prací, že na to nezanevřeli, tak se posunuli v té kariéře strašně daleko, a je to třeba i Ondra Beránek, že jo? Taky útočník Karlových Varů a skvělý kluk, který vlastně je nakonec ještě mistr světa z roku 24, to stejný Jáchym Kondelík, a mohli bychom tady pokračovat ještě dál, takže za mě tyhle ti kluci jsou ukázkou toho, že se opravdu vyplatí dřít a vyplatí se pro ten sen jít.
0: Celý rozhovor s Dominikem Kodrasem najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. I zítra vám nabídneme zajímavé povídání. Tentokrát půjde o reprízu rozhovoru s uznávaným neurochirurgem Vladimírem Benešem. Pořad Dopolední host si můžete naladit jako vždy po zprávách v 11 hodin.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Ladíte rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice. Buď ho milujete, nebo nesnášíte. Koriandr patří mezi nejvíce kontroverzní bylinky, přesto si už po staletí drží své pevné místo nejen v kuchyni, ale také v léčitelství. V následujícím rozhovoru bude řeč o jeho léčivých schopnostech, hlavně o jeho příznivém vlivu na trávení. Dozvíte se, proč koriandr doporučují při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo dalších zažívacích potížích. Řeč ale bude také o jeho schopnosti sklidňovat psychiku a přispívat k celkové pohodě. Na koriandr a jeho zajímavé vlastnosti se redaktorka Hanka Šoberová ptala bylinkářky Sylvie Hovorkové.
1: Koriandr je úžasný na trávení a na všechny potíže, které jsou s trávením spojen. Hlavně perfektně působí proti nadýmání a proti těžkosti po jídle. Takže i proto se do těch jídel přidává, aby hned se ta těžkost zažehnala a aby se i hned zažehnalo to nadýmání. Je i na pomalý trávení, takže když se přidá do jídla, tak to jídlo se potom pěkně stráví a pěkně z nás odejde a je i proti křečím v trávicím traktu.
2: Jíme koriandr za syroba ideálně nebo se i suší?
1: Koriandr se může sušit, dá se jíst i syrový, jako hodně lidí ho má rádo, třeba do salátu. On má hodně specifickou vůni a chuť a přesně lidi se rozdělují na dvě skupiny, jedna ho nesnáší a druhá ho miluje. I v tom je jeho kouzlo. Koriandr je takovej jako hodně života schopnej. On, když se někde rozmnoží, tak to teda udělá opravdu důkladně a pořádně. Mně se třeba rozmnožil ve skleníku a všude máme koriandr, ale nám to nevadí, my ho máme rádi.
2: Co koriandr a věda? Jak se k této bylince, rostlince staví?
1: S koriandrem se teď provádí studie, zatím teda jenom v laboratořích a na zvířatech, protože koriandr detoxikuje a údajně dokáže odvádět i těžký kovy z těla.
2: My už jsme říkali, že díky koriandru máme hezky uhlazené to naše trávení. Dokáže ještě něco dalšího?
1: Asi se to o něm moc neví, ale koriandr úžasně sklidňuje naši psychiku. On obsahuje linalol, to je látka, kterou obsahuje třeba i levandule a meduňka, je to stejná látka. A ten linalol podporuje jako takový uvolnění, napětí, podráždění. A on jednak je obsažený v tom koriandru, ale i v té vůni toho koriandru. Takže kdybyste se někdy cítili trochu naštvaní, měli po ruce koriandr, stačí ho rozemnout mezi prsty a přivonět si a hned to všechno odejde.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia. Co pro někoho může znít jako dobrá zpráva, to pro ostatní představuje komplikace. Řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltů.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje a třeba na finisherech máme i ledničky. Pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba mluvíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnancům v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hezké odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. 15 hodin a 53 minut a my se půjdeme opět podívat za vodou. Řeka, která spojuje 10 evropských států, dnes na některých místech připomíná spíše potok. Hladina Dunaje kvůli dlouhodobému suchu klesla v Bratislavě na 30leté minimum. A lidé tak najednou procházejí místy, která byla ještě před pár týdny pod vodou. Nízký průtok už přitom omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Po levé straně mám Starý most a Bratislavský hrad, po pravé ruce zase most Apollo, takže nejsem v místech, kde by standardně byla nízká hladina. Jenomže teď je takové sucho, že Dunaj klesl na minimum, začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy, no a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám Bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a chtěla se zaplavat s kamarádkou, jenomže něco takového prý ještě nezažila.
3: Můžu tam být skouženě, tam je hluboká voda, ale ne, lebo to je taky velký vír, čo vlastně my poznáme a ten všetci obchádzají a přitom teraz tam plávají děti. Takže to se nás změnil na jazero.
2: Nejde přitom jen o pocit místních nebo nezvyklý pohled ze břehu. Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a dívala jsem se na to, že v mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Myslím si, že už predchádzajúce 10 ročie bolo mimoriadne suché, bol tu výskyt viacerých suchých rokov za sebou. No a to znížilo určite aj tie hladiny podzemných vôd.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Napríklad, čo sa týka plavby na Dunaji, tak včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba 3-krát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18-krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu, ktorú máme k dispozícii.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja. Tento prietok je zmluvne daný na 400 metrov kubických a bude sa znižovať na 350 metrov kubických za sekundu. Aj takýmto spôsobom by sme mali zastabilizovať hladinu na Dunaji.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My naštěstí máme vodárenských zdrojů dost, čiže máme Bratislava, má velkozdroje, které mají takovou kapacitu, že jich využíváme některé len na 30%. Takže víme tak kombinovat to zásobování, že zatím s tím nemáme problém.
2: Nízký průtok ovšem nepřináší jen menší zásoby. Mění také kvalitu vody v řece a vodárny ji proto musí častěji kontrolovat.
6: Tím, že ta vodnatost Dunaje je teraz velmi nízká, tak

0: to znečištění, které se tam stále nachází, se zahusťuje a zahusťuje.
1: Výraznější změnu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po kterých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zřejmě z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nafta v Česku dál zdražuje. Za týden cena litru vzrostla o víc než korunu a 50 haléřů. Dvůr staré radnice ve Veselí nad Lužnicí se promění v park. Hraná prohlídka zámecké lékárny v Třeboni ukáže stolování Petra Voka. I pátek bude slunečný, naměříme až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nafta v Česku za týden zdražila o víc než korunu a 50 haléřů. Litr teď stojí v průměru 43 korun a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna. Benzin pak od konce května. Nejlevnější benzin v Jihočeském kraji prodávají na Táborsku, kde litr v průměru stojí 41 korun 83 haléřů. Za naftu řidiči zaplatí na jihu Čech nejméně na Českokrumlovsku. Průměrně 43 korun 80 haléřů za litr. Nejdražší paliva v kraji jsou na Písecku. Ve Veselí nad Lužnicí už znají budoucí podobu vnitrobloku staré radnice. Chátrající dvůr plný náletových dřevin se podle návrhu projektantů promění v městský park. Jeho součástí bude altán se zelenou střechou, vodní prvek nebo alej kvetoucích třešní. Lidé tam budou chodit odpočívat. Pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
2: V těch částích zadních se vyskytuje hodně zeleně, takže to bude takový spíš parkový způsob využití toho vnitrobloku. Takový odpočinkový, stará radnice bude sloužit jako mimo jiné dům dětí a mládeže, pro město společenský sál, pro střední odbornou školu ekologickou potravinářskou, to bude sloužit jako zázemí.
0: Návštěvníci zámecké lékárny v Třeboni na Jindřichohradecku poznají hostitelské zvyky Petra Voka. Stolování posledního Rožmberka přiblíží hrané prohlídky s názvem O jídle, pití a stolování s paní Zuzanou a kuchařem Jáchymem. Na první z nich můžou zájemci zajít dnes večer. Co se dozví, přibližuje ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská.
3: Jak se jedlo, pilo, hodovalo, třeba jaké se nosily příbory k hostině, a návštěvníci, kteří přijdou na tuhletu hranou prohlídku, ve které jsou dva herci a jeden civilní průvodce, tak dostanou ještě sklenku vína a takovou velmi dobovou jednohubku.
0: Na Vltavě v Praze od dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun, říká jeho ředitel Lubomír Fojtů.
4: Je schopná poskytovat nezdaněnou naftu do velkých plavidel, zdaněnou naftu do malých plavidel, benzín, AdBlue, odebírat nádní vodu z plavidel, odebírat odpadní vody z plavidel.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude polojasná až jasná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni. Na horách naměří do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude na stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na náměstí v Kamenném újezdu na Českobudějovicku, taky u Přeštěnic na Písecku. Nákladní auto s osobním v Nové ulici v Soběslavi na Táborsku. A pozor, na dálnici D4 na 75. kilometru ve směru na Strakonice překáží na silnici kol pod klín pod kolo. Dojďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 15 hodin a 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje svou druhou hodinou sluncem zalité letní jihočeské odpoledne. Minimálně na počasí povedený čtvrtek se pomalu, ale jistě překlápí do své druhé poloviny. A my u toho budeme samozřejmě s vámi, s drobnými zastaveními z našeho regionu i s tou správnou porcí písniček, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Nová výstava obrazů s názvem Cesta za světlem zaplnila prostory galerie Port 1560 v Českém Krumlově. Vedle předních postav francouzské krajinomalby se návštěvníkům představí také dílo českého malíře Antonína Čitusiho. Více v reportáži. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat želvám. Už za chvíli v našem vysílání. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na skupinu Los Del Rio, Meky Špírku a právě teď na Anu K, která rozhodně nelítá nízko.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. Pokud jste teď na cestách, nebo ještě v práci, nebo třeba venku, zdravíme a budeme vám dělat společnost i nadále. Světlo jako ústřední motiv nové výstavy Krumlovské galerie Port 1560 provede návštěvníky vývojem francouzské krajinomalby. Dvoudílná výstava pojmenovaná Cesta za světlem ale představí také tvorbu Antonína Čitusiho. Ten je jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů, ovlivněných právě francouzským uměleckým proudem.
1: Tohle je úplně nejmenší obrázek, který tady máme. Ten formát vidíte, že je skoro pohlednicový. Je to malá dřevěná destička, na které je nahozená krajina širokými i tenkými vlastně jakoby štětci.
2: Popisuje obraz od českého krajináře 19. století Antonína Čitusiho, jeden z autorů koncepce výstavy Radek Volmut.
1: A my jsme chtěli ukázat, v čem byl významný, jakým způsobem je spojený s tím mezinárodním proudem tehdy jakoby moderní francouzské malby. Avantgardní.
2: Tvorbu Antonína Čitusiho zásadně ovlivnil jeho pobyt ve Francii, při kterém se nechal inspirovat tehdejší barbizonskou školou. Výstava Čitusiho vybraných děl s názvem Lomy u Paříže a jiné krajiny tedy slouží jako úvod do hlavní části obrazové přehlídky francouzské krajinomalby.
1: Z dnešního pohledu už to může být trošku až komické, ale vlastně to hlavní poučení je, že krajinu člověk nemaluje v ateliéru, ale maluje ji venku přímo tak, jak vidí. Takže to bylo vlastně zásadní přelom v krajinomalbě v 19. století, který se odehrál ve Francii, což uvidíme v té druhé části výstavy.
2: Hlavní část výstavy, pojmenovaná Cesta za světlem, mapuje proměnu vztahu člověka ke krajině, jejímu světlu, ale i emocionálnímu prožitku od poloviny 19. století až do roku 1930.
3: Začínáme v první místnosti nejstaršími autory barbizonské školy a postupujeme dál přes vlastně nejvíc inzerovaného autora a taky nejvíc na výstavě zastoupeného, a to Camille Corota, který je takovým spojujícím prvkem vlastně všech těch autorů, který na výstavě jsou, protože on byl všemi uznávaný. Máme tady zastoupené jména jako Flaming, můžu jmenovat Camille Pissara, Armana Guillaumena.
2: Doplňuje spoluautorka konceptu Petra Hledík-Jechová. Hlavní výstava francouzské krajinomalby Cesta za světlem a její doplňková část představující díla Antonína Čitusiho je v prostorách Krumlovské galerie Port 1560 k vidění až do 18. října. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: skupina Jelen a Magdaléna na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat želvám. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Léto je časem výletů a možnou inspiraci vám nabízíme pravidelně i v našem vysílání. Celé prázdniny můžete strávit s naším zámeckým létem plným zajímavostí o šlechtických sídlech. Průvodce nám dělá František Kinský, kterému teď předám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Kam až sahá místní historie?
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disků, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Když se dnes ve Veselí nad Lužnicí zeptáte na Hlobilovu ulici, málo kdo už přesně ví, po kom nese své jméno. Přitom připomíná významného hudebního skladatele Emila Hlobila, rodáka z tehdejšího Mezimostí, které je dnes součástí Veselí nad Lužnicí. A právě letos si město připomíná 125 let od jeho narození výstavou v Blatském muzeu, která začíná právě dnes. Je na ní i náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím z části Blatského muzea, kde ta výstava s názvem Hlobilovi dnes v 15 hodin začne vernisáží. Jsem tady zrovna u přehrávače, kde jsou ukázky z té tvorby Emila Hlobila. Poslouchám tady koncert pro dechový orchestr a bicí nástroje z roku 1971. Ta výstava tady potrvá do konce září. Ale já teď na úvod trochu představím osobnost Emila Hlobila. On se narodil 11. října 1901 tady právě v Mezimostí. Jeho tatínek byl mašinfírák, který sem přišel s manželkou za prací až z dalekého Císařova u Přerova. Mezimostí bylo v té době kvetoucí městečko právě zásluhou moderní železnice. Emil se narodil jako nejstarší do hudební rodiny. Už jeho otec byl v železniční kapele v Kutalce, hrál na housle. A Emil už od dětství projevoval velký hudební talent. Za první republiky působil jako středoškolský učitel na Kladně, na Táborském reálném gymnáziu a od roku 1930 v Praze. Za války pak přišel jako profesor skladby a teoretických předmětů na konzervatoř hudby v Praze, později na AMU, kde působil až do roku 1971. Zemřel v roce 1987. Ve Veselí ale prožil jenom 9 let svého života, protože v roce 1910 se totiž rodina odstěhovala do Přerova. Ale na Veselí nikdy nezapomněl, jak říká historik a kurátor výstavy Petr Šovíček.
3: Celý život jako na Veselí myslel, dojížděl jsem a v Českých Budějovicích taky byly uvedeny dvě jeho díla. Opera Krátká zvíře a Anna Karenina. On byl neuvěřitelně plodný, za svůj život napsal si 117 děl, právě několik oper různých jako žánrů teda, a hlavně teda bych ho jako definoval jako pedagoga, který učil na AMU, na Akademii muzických umění.
1: Petře, už jsme naznačili, že výstava v muzeu připomene i jeho sourozence. Je to tak?
2: Ano, tady v Mezimostí se narodili taky jeho dva bratři, Karel, který se pak stal knihkupcem, a pro nás je zajímavý hlavně Vilém, který učil na několika středních školách výtvarnou výchovu. Oba byli hudebně nadaní, i když se jim nedostalo tak vysokého hudebního vzdělání jako Emilovi. A ta výstava se věnuje především pak Vilémovi, který tady má svoje akty a obrazy. No a pak taky představuje Emilovu manželku Marii, která byla taky malířkou, a toto nadání zdědili po rodičích taky jejich dcery Dana a Marie Luisa. Já ještě připomenu, že Blatské muzeum, které sídlí ve Vajzově domě na náměstí ve Veselí, je teď otevřené každý den kromě pondělí. A můžete si tu taky prohlédnout kromě této aktuální výstavy stálou expozici o dějinách města a taky velké modelové kolejiště, to je hlavně pro rodiny s dětmi.
1: Tolik živě z Veselí nad Lužnicí, Petr Kubát. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: radí meteorolog Petr Freibauer, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak bude noci a zítra?
1: Já nejdřív začnu rekordy, které dnes padly na většině stanic na jihu Čech. Těch stanic, co měří více jak 30 let, byl překonán rekord na 17 z 20 stanic a nejvyšší teplotu dnes naměřili Strakonice, a to 37,5 stupně Celsia. Přes 37 stupňů ale vystoupaly teploty například i v Českých Budějovicích a dosavadní rekord byl u všech stanic pro dnešní den z roku 1994. Zítra nás čekají ještě o trošku vyšší a maxima se budou pohybovat mezi 35 až 38 stupni Celsia, na horách kolem 33 stupňů. Minimální teploty potom budou mezi 21 až 18 stupni Celsia. V noci a zítra očekáváme nadále polojasno až jasno. Zítra večer potom oblačnosti od západu bude přibývat a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky anebo i bouřky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám je zítra na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: No, přinášíte nám poměrně dobré zprávy o velkém vedru. Máme se na něj připravit i v sobotu?
1: V sobotu se lehce ochladí, ty teploty klesnou na 30 až 34 stupňů Celsia, tedy ty maximální denní. V noci budou kolem 19 stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo a v první polovině místy, odpoledne potom postupně na většině území s přehánkami a místy se mohou vytvořit také bouřky. Vítr bude v sobotu převážně západních směrů, slabý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách opět může přechodně zesílit.
0: Jak bude v neděli?
1: V neděli budou ty teploty podobné, minima kolem 17 a maxima kolem 31 stupňů Celsia. Očekáváme převážně oblačno, během dne místy s přehaňkami a ojediněle se mohou tvořit i bouřky. Vítr bude slabý, zpočátku proměnlivý, během dne pak převážně severovýchodní a odpoledne místy může zesílit na mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A čím nás přivítá nový pracovní týden, jak bude v pondělí?
1: V pondělí teploty opět porostou a oblačnosti bude ubývat. Bude převážně polojasno, pouze ojediněle se slabými přehaňkami a k večeru se bude vyjasňovat. Minima budou kolem 18 a maxima mezi 32 až 36 stupni Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Freibauer, kterému děkujeme, přejeme pěkný zbytek služby a klidné odpoledne. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Správci dopravy v Jindřichově Hradci uzavřeli ode dneška některé ulice a parkoviště kvůli přípravě pouti Porcinkule. Policisti hledají další svědky pádu tribuny v Týni nad Vltavou během vltavotýnských slavností. Zítra bude slunečno, teploty až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova anebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září.
2: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
3: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
2: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
4: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
2: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: V Jindřichově Hradci platí ode dneška do neděle dopravní omezení kvůli přípravám pouti Porcinkule. V centru města správci provozu uzavřeli kvůli stavbě stánků a kolotočů parkoviště Jitřenka, Bezručovu ulici a část Denisovy. Další uzavírky přibydou v neděli, kdy stánky zaplní historické centrum. Podrobnosti doplňuje mluvčí města Karolína Bartošková.
5: Centrum Jindřichova Hradce se pro řidiče uzavře v neděli v 5 hodin ráno. Objížďka povede přes Miřijovského, Klaudiusovu a nábřeží Ladislava Stehny. Městská doprava nebude zastavovat na zastávkách Oděva a náměstí Masarykovo.
0: Policie vyšetřuje pád tribuny v cirkusovém stanu v Týně nad Vltavou. Hledá další svědky. Konstrukce se zřítila v sobotu 18. července na vltavotýnských slavnostech. Neštěstí se stalo před začátkem představení po 18. hodině. Dva lidé utrpěli zranění. Informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura. Policisté žádají zúčastněné svědky o fotografie nebo videa z místa. Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Vítovsku v Moravskoslezském kraji. Na místě je celkem 14 požárních jednotek. Hoří tam kus lesa a na místě je i vrtulník. Požár je zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Vedení obce lidem doporučuje, aby kvůli dýmu nevětrali.
1: Počasí.
0: Tak bude slunečno, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Naměříme až 38 stupňů, na horách do 34. Slabý, proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody nákladního auta a motorkáře v Pracejovicích na Strakonicku a dvě auta se střetla na silnici 20 v Českých Budějovicích u Globusu. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
7: Vezmeme to s Kratkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika. No a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam. A teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A
0: pak už
1: se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání probíhá, koupání, tohleto.
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudru.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudru. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mně jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě
0: tolerovalo?
5: No, nebo... no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no
0: se
5: ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo. Tam předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No ona
0: magická.
5: Magická, no. Dobře. Někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím byli. Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne, no, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě,
5: ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ano. ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já, kdybych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: Krásný den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme.
4: Děkujeme
3: krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenuje.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladej.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Stapan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježišikrist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokitce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka, brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou to je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. Dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na Wericha pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. Anebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovu, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
6: Dobré odpoledne.
5: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
6: Ano.
4: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Haló, haló. Tak.
6: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
4: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás pozdravím. Tady Honza.
6: Dobrý den.
7: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
4: Výborně, ano. Honzo.
6: Děkujeme pěkně za tip.
4: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Mhm.
8: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
6: Děkuji.
8: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
6: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
4: Děkujeme.
8: Tak, uvidíme.
6: Ano, uvidíme,
4: kdo bude žádat,
6: uslyšíme.
4: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
9: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko, prosím.
4: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
6: Děkujeme, mějte se krásně.
4: Kateřina ožila u těch Karlových Varů. Je,
6: no, byť, no, no, tak.
4: Jela by do lázní.
6: No, pojedu do nedalekých tam potom.
4: Do Mariánek nebo do Františkových?
6: Do Františkových.
4: No prosím, tak za Františkem možná.
6: Ano.
4: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
4: My vám děkujeme krásně.
6: Děkujeme za tip. A Uršulku, no, no ta teda.
4: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
6: No.
4: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
6: Opravdu.
4: Žádost o ruku začíná právě teď.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
12: Ale.
11: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
12: No, to myslíte, že mám holku, která trácí kalendář? O co, že ji žádáte?
11: O ruku, prosím.
12: No, a co já s tím mám společnýho?
11: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
12: No, to aspoň doufám.
11: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
12: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
11: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
12: Jo.
11: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
12: Je to možný? No tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
11: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
12: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
11: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, S vaší slečnou dcerou.
12: Jako s Máňou, víš?
11: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
12: Aha.
11: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
12: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
11: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
11: Je, 2 děti?
12: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
11: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak to začala žádost o ruku.
6: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
4: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
6: Než
4: a tak dále. No, prostě
6: ne,
4: naši,
6: ne,
4: kolegové, naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
6: Byli báječní.
4: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta jména se mi pletou
6: no,
4: v tom
6: horku. Ale já jsem si ji taky hrála.
4: Jo, tak bezhledně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
6: A nebo B.
4: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy, bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Lína s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?

0: Všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
1: No tak.
0: Dcery Máni.
2: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
3: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
2: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
3: Jo tak, no to mám.
4: Jo, a jaký?
3: Chryslera.
2: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
5: No jistě, mámo.
2: A co chatu máte?
3: Ano, prosím, v Posázaví.
4: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
2: Oj, táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
3: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
5: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
3: Já žasnu, já jsem konsternován.
2: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
3: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
5: To co zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
3: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
4: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na ocet, ale vám by se určitě líbila.
2: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
4: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
0: Tolik návštěva Prima rodinky.
1: Ano, měli jsme dobrou pointu.
0: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
1: Ano, krásné.
0: Kateřina Macháčková byla
1: svěží
0: naším
1: léto.
0: Hostem.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Dvůr staré radnice ve Veselí nad Lužnicí se promění v park. Policie hledá svědky krádeže nafty z kombajnu na Prachaticku. Pátek bude slunečný, naměříme až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa či Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
4: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
5: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
4: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Ve Veselí nad Lužnicí už znají budoucí podobu vnitrobloku staré radnice. Chátrající dvůr plný náletových dřevin se podle návrhu projektantů promění v městský park. Jeho součástí bude altán se zelenou střechou, vodní prvek nebo alej kvetoucích třešní. Lidé tam budou chodit odpočívat. Nezávislý starosta Vítrada doplnil, že stará radnice bude sloužit mimo jiné jako dům dětí a mládeže, společenský sál a zázemí pro střední odbornou školu ekologickou a potravinářskou. Policisti pátrají po zloději nafty z odstaveného kombajnu u Protivce na Prachaticku. Na začátku tohoto týdne ji odčerpal z palivové nádrže stroje. Zbytek znehodnotil pískem. Případ policisti řeší jako poškození cizí věci. Pokračuje policejní mluvčí Martina Joklová.
6: Pachatel z nádrže nejprve odcizil nejméně 200 litrů motorové nafty a následně do nádrže nasypal písek, čímž znehodnotil dalších nejméně 400 litrů nafty. Poškozené firmě tak způsobil škodu za více jak 22 tisíc korun. Po pachateli netoličtí policisté pátrají a zároveň žádají případné svědky o informace, které jim můžete poskytnout na tísňové lince 158.
0: Sport.
3: Výprava českých juniorských atletů dnes odcestovala na mistrovství světa. To začíná v americkém Eugene příští týden ve středu. Mezi největší medailové naděje patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nikola Krutilová a Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic se stal loni mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
7: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily. Takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
3: Atletické mistrovství světa juniorů bude v Zámoří probíhat do 9. srpna.
0: Počasí.
3: Tak bude polojasno až jasno, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách naměří do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě auta se střetla na silnici 145 u Němčic na Prachaticku a na stejné silnici se střetla tři auta v obci Žárovná. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Krátce po páté hodině je našimi redaktory a editory opět pečlivě připraveno nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině vám nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků z našeho regionu a přidáme další písničky, které nestárnou. České Velenice se chystají na hudební víkend, který ozdobí společenský život na sídlišti na Sadech ve městě u česko-rakouských hranic. Máme pro vás pozvánku. A jaká bude hudba? O vaši dobrou náladu se postarají Elton John, Vladimír Mišík a právě teď Lenka Filipová s dcerou Leny. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
8: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je připravena další Lenka. Tentokrát kolegyně Lenka Rybáčková se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Nafta v Česku za týden zdražila o víc než korunu a 50 haléřů. Nejlevnější benzin v Jihočeském kraji teď prodávají na Táborsku, kde litr v průměru stojí 41 korun 83 haléřů. Za naftu řidiči zaplatí na jihu Čech nejméně na Českokrumlovsku. Průměrně 43 korun 80 haléřů za litr. Nejdražší paliva v kraji jsou na Písecku. Energetici si vybrali šetrnější způsob péče o ochranná pásma vysokého napětí u Klikova na Jindřichoradecku. Odstraňují tam jen vyšší dřeviny, které by mohly ohrozit elektrické vedení. Nízké keře, louky a mokřadní stanoviště naopak zachovávají. Důvod vysvětluje specialistka společnosti EGD Kateřina Zemanová-Máchalová.
3: Těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem. Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili pestrou krajinu. Ponecháváme selektivně druhy, které neohrozí vedení.
2: V Jindřichově Hradci platí ode dneška do neděle dopravní omezení kvůli přípravám pouti Porcinkule. V centru města správci provozu uzavřeli kvůli stavbě stánků a kolotočů parkoviště Jitřenka, Bezručovou ulici a část Denisovy. Další uzavírky přibydou v neděli, kdy stánky zaplní historické centrum. Podrobnosti doplňuje mluvčí města Karolína Bartošková.
4: Centrum Jindřichova Hradce se pro řidiče uzavře v neděli v 5 hodin ráno. Objížďka povede přes Miřijovského, Klaudiusovu a nábřeží Ladislava Stehny. Městská doprava nebude zastavovat na zastávkách Oděva a náměstí Masarykovo.
2: Ode dneška až do 20. srpna můžou návštěvníci zámecké lékárny v Třeboni na Jindřichohradecku poznat hostitelské zvyky Petra Voka. Stolování posledního Rožmberka přiblíží hrané prohlídky s názvem O jídle, pití a stolování s paní Zuzanou a kuchařem Jáchymem. Na prohlídce se dvěma herci a jedním civilním průvodcem návštěvníci dostanou také sklenici vína a dobovou jednohubku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: odpoledne v Jihočeském kraji v plném proudu. My přidáme další hudbu a krátké zastavení u toho, co se v našem kraji dělo kolem nás. K několika desítkám zásahů už letos vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Výjezdů, a to nejen na lodi, mají oproti loňskému roku víc. Může za to hlavně vlna veder z přelomu června a července. Plavce a vůdce lodí proto pravidelně kontrolují přímo z hladiny Lipna i nyní.
1: Dobrý den, vidím, že jste vyrazili na loď. Znáte nějaký pravidla, jak se pohybovat po vodní ploše?
2: Vodní záchranář Michal Svoboda nedaleko Dolní Vltavice právě zastavuje loď s rodinou na výletě.
1: Vidím, že tady malý pán má nasazenou vestu. To je jedině dobře. Máte vesty pro všechny lidi na lodi?
3: 100% jsme to nevěděli, ale obecně si myslím, že to tak má být, no, že bychom měli mít vesty, protože je to přece jenom jako bezpečnostní prvek.
2: Přiznává pochybení vůdce plavidla Jan, který vyrazil na Lipno z Plzně. Záchranáři ale často zastavují i u plavců na pedalboardech, jako třeba u Michala a Michaely z Nového Boru na Liberecku. Při kontrole měli všechno v pořádku.
1: Máte sebou nějaký vybavení?
4: Máme sebou vestu, lana, karabinky, takovýhle věci, které bychom potřebovali, kdyby se zvedla vlna.
1: Takže očividně nejste na vodě poprvé.
4: Voda nás baví, no.
5: Takový provoz tady zase veliký není. Víval jsem se, kudy jezdí ty linky lodní. Když je slyšet samozřejmě nějaký hluk, tak to člověk registruje, mapuje a podívá se.
2: Záchranáři vyrážejí z Dolní Vltavice na preventivní kontroly zpravidla dvakrát denně, vysvětluje Michal Svoboda.
1: Pokud zároveň se blíží prudká změna počasí, kterou už dokážeme vypozorovat, tak vyrážíme i častěji a snažíme se ty lidi varovat, stahovat je z té vody, dokud nedojde k té prudké změně počasí.
2: Právě s počasím souvisí i letošní nárůst počtu výjezdů. Jen za celý první měsíc prázdnin podle Svobody museli odtud vyjíždět k bezmála 40 zásahům.
1: Proti loňsku je vyšší počet, je to způsobený hlavně vlnou veder na začátku prázdnin i změnami počasí, které byly v průběhu července.
2: Kromě toho nejčastěji vyrážejí k alergickým reakcím na potraviny nebo bodnutí hmyzem.
1: Případně úžehy, úpaly, ale často i to může být traumata, občas to bývá i dopravní nehoda automobilu nebo jakákoliv jiná zdravotní indispozice.
2: V posledních dnech kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře, doplňuje Svoboda.
1: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
2: Podle něho by měli plavci a vodní turisti dodržovat základní pravidla.
1: Nosit pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, chodit se pravidelně schladit do té vody, ale postupně, neskákat tam rozpálený. Pokud se vydávají přímo na tu vodní hladinu, vzít si sebou nabitý mobilní telefon ve vodotěsném vaku, záchranné vesty.
2: Meteorologové očekávají denní teploty s maximem nad 30 stupňů minimálně do příští středy. Do té doby budou vodní záchranáři na Lipně sloužit ve větším počtu. Z Dolní Vltavice Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Světlo jako ústřední motiv nové výstavy Krumlovské galerie Port 1560 provede návštěvníky vývojem francouzské krajinomalby. Dvoudílná výstava, pojmenovaná Cesta za světlem, ale představí též tvorbu Antonína Chytusyho. Ten je jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů, ovlivněných právě francouzským uměleckým proudem.
1: Tohle je úplně nejmenší obrázek, který tady máme. Ten formát vidíte, že je skoro pohlednicový. Je to malá dřevěná destička, na které je nahozená krajina širokými i tenkými vlastně jakoby štětci.
2: Popisuje obraz od českého krajináře 19. století Antonína Chytusyho, jeden z autorů koncepce výstavy Radek Volmut.
1: A my jsme chtěli ukázat, v čem byl významný, jakým způsobem je spojený s tím mezinárodním proudem tehdy jakoby moderní francouzské malby. Avantgardní.
2: Tvorbu Antonína Chytusyho zásadně ovlivnil jeho pobyt ve Francii, při kterém se nechal inspirovat tehdejší barbizonskou školou. Výstava Chytusyho vybraných děl s názvem Lomy u Paříže a jiné krajiny tedy slouží jako úvod do hlavní části obrazové přehlídky francouzské krajinomalby.
1: Z dnešního pohledu už to může být trošku až komické, ale vlastně to hlavní poučení je, že krajinu člověk nemaluje v ateliéru, ale maluje ji venku přímo tak, jak ji vidí. Takže to bylo vlastně zásadní přelom v krajinomalbě v 19. století, který se odehrál ve Francii, což uvidíme v té druhé části výstavy.
2: Hlavní část výstavy, pojmenovaná Cesta za světlem, mapuje proměnu vztahu člověka ke krajině, jejímu světlu, ale i emocionálnímu prožitku od poloviny 19. století až do roku 1930.
3: Začínáme v první místnosti nejstaršími autory barbizonské školy a postupujeme dál přes vlastně nejvíc inzerovaného autora a taky nejvíc na výstavě zastoupeného, a to Camille Corota, který je takovým spojujícím prvkem vlastně všech těch autorů, který na výstavě jsou, protože on byl všemi uznávaný. Máme tady zastoupené jména jako Flaming, můžu jmenovat Camille Pissara, Armana Guillaumena.
2: Doplňuje spoluautorka konceptu Petra Hledík-Jechová. Hlavní výstava francouzské krajinomalby Cesta za světlem a její doplňková část představující díla Antonína Chytusyho je v prostorách Krumlovské galerie Port 1560 k vidění až do 18. října. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17:36, klasika 90. let, skupina Crash Test Dummies a píseň, ve které se opakuje písmeno M v jejím názvu, a to konkrétně 12krát. To je hrozná částka. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hudební víkend připravili ode dneška do neděle v Českých Velenicích. Fanoušci se mohou těšit na kapely nejrůznějších žánrů, které vystoupí na tamním sídlišti na Sadech. O koncertech ve městě poblíž rakouských hranic si dnes v našem vysílání povídala kolegyně Hanka Šoberová s Lucí Císařovou z Česko-rakouského komunitního centra Fénix.
1: Dneska od 19 hodin mohou návštěvníci přijít na divadelní představení. Letos to bude divadelní představení, tak to jsme ještě neviděli, Marie.
2: No a od pátku do neděle se bude ve Velenicích hrát. Kteréže kapely u vás vystoupí?
1: Přesně tak, hned zítra to bude od 17 hodin 20 minutes, což jsou vlastně vokalistky, skladatelky, dvojčata. Potom bude následovat Petr Perk a hlavní upoutávku určitě bych ráda pozvala na 20. hodinu na známého českého rapera Lipo. V sobotu začínáme českovelenickými soubory, v 16 hodin zatrančí Country Ladies, v 16:30 zaspívá českovelenická vokální skupina Daisy a potom už máme hosty, v 17:30 je to Jolo, v 19 hodin Plavci s Honzou Vančurou a hlavní vystoupení bude ve 20:30 Bohouš, Josef a Burma. A neděle, ta je tradičně u nás věnovaná milovníkům dechovky, takže v 15 hodin Lidežovská šestka, v 17 hodin Veselá muzika a v 19 zakončí Podhoranka.
2: Myslím, že jste potěšila úplně všechny napříč těmi žánry hudebními, každý se přijde na své. Nechci vůbec nic přivolávat, ale v těchto vedrech se dá očekávat, že by mohla přijít nějaká ta bouřka. V případě, že by se tak stalo, mají se hosté u vás na festivalu kde schovat?
1: Určitě, samozřejmě přiznávám, že ty tepla nám malinko zavařily, ale připravili jsme se. Pro návštěvníky je připravený krytý stán, takže se nemusí bát, že by na ně případně pršelo. A díky těm vedrům máme zase nachystáno dostatek občerstvení a zároveň i mlžítka, takže se snažíme trochu to tam alespoň zpříjemnit na tom sídlišti na Sadech, aby to bylo pro návštěvníky příjemné.
3: Den v kraji.

0: odpoledne v Jihočeském kraji běží dál a my přidáme další příjemnou hudbu a krátké zastavení u toho, co se děje kolem nás. Za chvíli pokračujeme. Teď se ale budeme věnovat aktuální předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Petr Fliebauer, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude moci a zítra?
2: Já nejdřív začnu rekordy, které dnes padly na většině stanic na jihu Čech. Z těch stanic, co měří více jak 30 let, byl překonán rekord na 17 z 20 stanic a nejvyšší teplotu dnes naměřili Strakonice, a to 37,5 stupně Celsia. Přes 37 stupňů ale vystoupaly teploty například i v Českých Budějovicích a dosavadní rekord byl u všech stanic pro dnešní den z roku 1994. Zítra nás čeká, ty teploty nás čekají ještě o trošku vyšší a maxima se budou pohybovat mezi 35 až 38 stupni Celsia, na horách kolem 33 stupňů. Minimální teploty potom budou mezi 21 až 18 stupni Celsia. V noci a zítra očekáváme nadále polojasno až jasno. Zítra večer potom oblačnosti od západu bude přibývat a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky anebo i bouřky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám je zítra na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: No, přinášíte nám poměrně dobré zprávy o velkém vedru. Máme se na něj připravit i v sobotu?
2: V sobotu se lehce ochladí, ty teploty klesnou na 30 až 34 stupňů Celsia, tedy ty maximální denní. V noci budou kolem 19 stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo a v první polovině místy, odpoledne potom postupně na většině území s přehánkami a místy se mohou vytvořit také bouřky. Vítr bude v sobotu převážně západních směrů, slabý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách opět může přechodně zesílit.
0: Jak bude v neděli?
2: V neděli budou ty teploty podobné, minima kolem 17 a maxima kolem 31 stupňů Celsia. Očekáváme převážně oblačno, během dne místy s přehaňkami a ojediněle se mohou tvořit i bouřky. Vítr bude slabý, zpočátku proměnlivý, během dne pak převážně severovýchodní a odpoledne místy může zesílit na mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A čím nás přivítá nový pracovní týden, jak bude v pondělí?
2: V pondělí teploty opět porostou a oblačnosti bude ubývat. Bude převážně polojasno, pouze ojediněle se slabými přehaňkami a k večeru se bude vyjasňovat. Minima budou kolem 18 a maxima mezi 32 až 36 stupni Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. Dominik Kodras kdysi začínal v malé posilovně. Dnes je z něj jeden z nejvyhledávanějších silových a kondičních trenérů v Česku. Sám si před časem vyzkoušel roli kondičního kouče české hokejové reprezentace. S Dominikem Kodrasem jsme si v našem povídání a vysílání povídali letos v zimě. Reprízu rozhovoru jsme vám nabídli dnes dopoledne. Moderátor Matěj Vodička se silového trenéra ptal třeba právě na zmíněné hokejové angažmá, které bylo pro Dominika Kodrase velmi úspěšné.
1: Máte doma bronzovou medaili z mistrovství světa roku 2022 v ledním hokeji. Jak jste si to své angažmá u reprezentace užil? Byl to pro vás splněný sen?
2: Byl to určitě splněný sen, protože když jsem začínal u reprezentace, tak mi bylo 27 let a většinou ostatní kondičáci, kteří tam jezdili, ať už to byla Kanada, Amerika, co jsme se viděli na mistrovstvích nebo i na těch Eurohockey Tour, kluci z Finska, ze Švédska, tak to byli ostřílení borci, kteří už měli opravdu jako něco za sebou. Byli to 45-tníci, 40-tníci, někdo tam byl i starší dokonce, takže já jsem tam malinko se vymykal vlastně tomu trendu, který tam je, a vždycky tam spíš dávali ty zkušenější harcovníky, a mě tenkrát v tu dobu mi Filip Pešán dal velký prostor, protože jsem spolupracoval s hodně svěřencem, který třeba pan Pešán znal, a v tu chvíli na mě dostal dobrý reference a dal mi tu šanci, takže pro mě to byl určitě splněný sen, protože mít v jakýkoliv pozici na hrudníku ten český znak, tak to je jako opravdu velká podsta. Jsem hrozně rád za tu zkušenost, dalo mi to asi to nejlepší, co mi to v tu chvíli dát mohlo, a vzpomínám na to jenom v dobrém.
1: Vy jste zároveň zažil ten přerod, kdy reprezentaci po Filipu Pešánovi převzal Kari Alonen, první trenér hokejové reprezentace ze zahraničí u nás. Jak na to vzpomínáte? Jaká to byla doba?
2: Bylo to něco novýho pro nás, pro všechny, hlavně jako pro kluky, kteří jsou v tom hokejovém prostředí dlouho, tak samozřejmě většina z nich nebyla zvyklá na to, že u nároďáku by byl nějaký zahraniční kouč, ale já si myslím, že si to všechno hezky sedlo, a ten trenérský štáb, který se tam dal dohromady, tak byl velice profesionální. To je jedna z věcí, která mi opravdu utkvěla v té paměti, protože tam byly nějaký striktně nastavený pravidla, které museli všichni dodržovat, i včetně třeba velký persony českého hokeje Libora Zábranského, že jo? Takže bylo to zajímavý. A myslím si, že to spoustě klukům sedělo, a že i díky tomu se třeba po těch, myslím, 11 letech povedlo nějakou tu medaili odvést, a všichni, co tam v tom týmu byli, včetně Romana Červenky, Davida Pastrňáka, Davida Krejčího, tak říkali, že to bylo opravdu k dobrýmu posun v tu danou chvíli. Jo? To, že potom se to změnilo z různých důvodů, tak je asi nějaký jako organický vyústění toho celého, ale v tu chvíli si myslím, že to tomu nároďáku hodně pomohlo.
1: Ještě jedna věc, zmínil jste taky příklad Jiřího Černocha, toho času útočníka Karlových Varů. Je to takový zajímavý příklad kluka, který vlastně se potácel různě po těch hokejových štacích v Česku a nakonec se tou tvrdou prací, bojovností, tou urputností, sílou ocitl až v české reprezentaci, získal bronzovou medaili. To vlastně ukazuje, že pořád asi má smysl se snažit a nevzdat to.
2: On to říkal sám, že nikdy nepředpokládal, že něco takového bude možný, ale on si to opravdu zasloužil, a ta jeho role v týmu nebyla podřadná, ale byla konec konců jako velice důležitá. Odehrál výborný turnaj, takže si myslím, že hodně se o tom často s klukama bavíme, že nemá cenu zanevřít, a furt ta tvrdá práce, ať už je to dřív nebo později, tak se vyplatí. Samozřejmě není to úplně pravidlo, ale znám spoustu kluků, kteří opravdu jenom tou svou tvrdou prací, že na to nezanevřeli, tak se posunuli v té kariéře strašně daleko, a je to třeba i Ondra Beránek, že jo? Taky útočník Karlových Varů a skvělý kluk, který vlastně je nakonec ještě mistr světa z roku 24, to stejný Jáchym Kondelík, a mohli bychom tady pokračovat ještě dál, takže za mě tyhle ty kluci jsou ukázkou toho, že se opravdu vyplatí dřít a vyplatí se pro ten sen jít.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kraji. Tolik dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Polovina letních prázdnin je skoro za námi a turistická místa v Česku zažívají špičku sezony. I přesto ale kempy v oblasti Lipenska hlásí slabý zájem návštěvníků. Oproti minulému roku na některých místech chybí i třetina lidí, kteří rádi tráví dovolenou pod stanem v chatce nebo v obytném vozu. Reportáž Elišky Kotlínové si můžete poslechnout zítra po zprávách v 8 hodin. Nejlepší evropští mládežničtí jachtaři už tento víkend na Lipenské přehradě společně vyplují na mistrovství Evropy 29. Šampionát přiblíží prezidentka České asociace lodních tříd 29 a 49 Jana Košťálová zítra po 8:30. Historicky poprvé se od pátku 31.7. do soboty představí v Hluboké nad Vltavou nedaleko v Českých Budějovic hudební festival Hrady.cz. V minulých letech jsme na něj jezdili do Rošenbergu nad Vltavou. Letos ale platí tato změna místa. Co dobrého fanouškům českých kapel přinese, probereme s promotérem hudební přehlídky Michálem Šestákem. Nalaďte se nás tedy zítra kolem 10:30.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ve Španělsku i ve Francii se na většině míst daří dostat požáry pod kontrolu. Zhoršující situaci naopak hlásí jižní oblasti Řecka. Vodní záchranáři na Lipně mají kvůli vedrům větší počet zásahů. S historií hradu Kašperk nově seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. Zítra naměříme až 38 stupňů, na horách do 34. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požárů potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departementu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
4: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas.
2: Vodní záchranáři v Dolní Vltavici na Lipně zapsali od začátku léta skoro 40 výjezdů. Je to o čtvrtinu víc než v loňském roce. Důvodem je vyšší počet zásahů při vlně veder na konci června. Kvůli očekávaným extrémním teplotám proto aktuálně navyšují počty hlídek na Lipně. Pokračuje člen vodní záchranné služby v Dolní Vltavici Michal Svoboda.
5: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby si brali pokrývky hlavy, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
2: Základní prohlídkový okruh hradu Kašperk doplnila nová audiovizuální projekce. S historií města a hradu seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. Podle kastelána Václava Kůse byl celý projekt technologicky velmi náročný a je za ním několik měsíců intenzivní práce.
6: Na tom se podíleli mistři, kteří mimochodem stojí i za tou původní audiovizuální projekcí vzniku a zániku rubené komnaty, kterou mimochodem pořád máme v západní věži. A toto je druhá, která by měla vhodně doplnit ten základní komentovaný okruh. A je to jeden z takových jako střípků, který zase pomůže trošku edukaci a seznámení s historií tohoto královského hradu.
2: Projekce je teď ve zkušebním provozu. Od soboty se stane součástí každé komentované prohlídky. Na Slapské přehradě narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasty Suchánkové jeli na skútru dvě nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje.
3: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách naměří do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká na stupni 3.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě dvou aut došlo na silnici 145 u Němčic na Prachaticku. A porouchané auto překážejí na dálnici D3 přibližně na 94. kilometru na Soběslavsku ve směru na Prahu. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je pár minut po 18. hodině a já vás mohu, milí posluchači, tento týden už po čtvrté pozvat k poslechu dalšího krimi příběhu z Písecka 30. let. Malé hanebnosti oficiála Felixe Tichoty napsal, stejně jako příběhy, které jsme už slyšeli v předchozích dnech, písecký spisovatel a také emeritní kriminalista Ladislav Beran. Zkušenosti bohaté, to se to oblíbenému autorovi detektivek a krimi píše. A ten dnešní příběh? Žádné mordy ani násilí, jenom nějaké to zcizení.

0: účinkují Zdeněk Kupka, Jan Dvořák, Martin Hruška, Roman Nevěčný a Otakar Bílek. Pro Český rozhlas připravil a režii má Luboš Konýř. Malé hanebnosti oficiála Felixe Tichoty. Pokaždé, když si štábní kapitán Votruba zavolal svého podřízeného, strážmistra Hřebejka, do své kanceláře, nekoukalo z toho právě pro Hřebejka nic dobrého. Za dobu několikaleté služby na zdejší písecké četnické pátračce už měl v uchu veškeré rejstříky a odstíny hlasu svého nadřízeného. Obyčejně už dokázal předem odhadnout, která bije. Zkrátka věděl moc dobře, kdy se má kapitánu Votrubovi ozvat hned a kdy se má tvářit, že svého nadřízeného zprvu vůbec neslyší. Tohle, na rozdíl od svých kolegů, ovládal přímo mistrně. Ale pár dnů po dušičkách, v 35. to mírně řečeno neodhadl vůbec. Rybář by řekl, zbaštil to tenkrát i s navijákem. Štábní kapitán Votruba se přitom tehdy chtěl svého podřízeného jen přeptat, zda už někdy zalistoval v kriminální taktice odborné publikaci od doktora Josefa Šejnohy.
1: Josef Šejnoha, známý policejní komisař a přísežný stálý soudní znalec technické kriminalistiky, mikrofotografie, daktyloskopie, písma a listin. Pane kapitáne, tuhle svatou knihu mám na nočním stolku a každý večer si v ní listuju a čtu. To je prakticky taková, řekl bych, moje Bible.
2: Tak to rád slyším, Hřebejk. Popravdě řečeno, jinou odpověď jsem od vás ani nečekal. Proto jsem se taky s touhle otázkou neobrátil na nikoho jinýho, než právě na vás. Hřebejk, říká vám něco jméno Felix Tichota.
1: Tichota? S takovým jménem jsem se, pane kapitáne, zatím nesetkal.
2: No vidíte, tak to jsme na téhle pátračce už dva. A obávám se, že kdybych se zeptal ostatních, tak mi řeknou to samý, co vy. On, taky ten Felix Tichota, není zdejší, víme?
1: Přespolní teda.
2: Ten pán, o kterým je řeč, to je oficiál na berním úřadu. A představte si, jezdí nám sem dělat neplechu. No, spíš takový malý hanebnosti. V Praze by mu to možná prošlo, ale tady v Písku mu to tolerovat nebudeme. To teda ani náhodou. No, posaďte se, Hřebejk. A moment, to bude moje paní. Láká mě ke zlatýmu kolu na tu dnešní přednášku historika doktora Nejedlýho. Hned to vyřídím, nikam nechoďte. Votruba.
0: Štábní kapitán by býval s chutí poučil mladšího kolegu o tom, že doktor Nejedlý je autorem monografie o prezidentu Masarykovi a také o Smetanovi, ale z jeho výrazu bylo náhle patrné, že na druhé straně telefonního aparátu není vůbec jeho paní. Nýbrž nějaká vyšší šarže.
2: Ano, pane Rado, už si to píšu. Osobní auto americké značky, psáno vy, flat, ano, to mám. Mezitím je pomlčka, ano, jistě. A k tomu připisuji ještě over, pomlčka, land. To máte pravdu, takových aut v Písku moc nejezdí. Dokonce mám tušení, že takový jsem tu ještě neviděl. Cože? Bio Sokol, jistě, to je, pane Rado, v Tyrčově ulici. Ukradena uzávěrka na vodu od chladiče auta. Skládá se ze šroubu skřídly kvůli lepšímu utahování. Jistě, i to mám zapsáno. Aha, paráda je na tom. Je to asi 12-centimetrový chrt ve skoku. Je celý v chromu. Co říkáte? Aha, Nakonec jste dojel do Prahy se Špuntem z Demižonu, což to věřím, že za to pachatel moc nedostane. Jo, tak vy myslíte peněz. Cena 90 korun? Tak to opravdu není moc. To nestojí za řeč. A zajisté, já to tak nemyslel. To máte pravdu, pane tajný rado, to městu Písek dobrou reputaci nedělá. Co to? Jistě. Zítra, že si proto váš šofér přijede, samozřejmě, bez toho se jezdit nedá. Jo, tak, safra. Ono je to auto vaší paní. A pan major Polák, že vám to slíbil a že to bude pro pátračku hračka. No, to je samozřejmost, pane tajný rado.
0: Výraz obličeje štábního kapitána Votruby poněkud nesouhlasil s tónem jeho hlasu. Naopak se zdálo, že se mu tvář barví do karmínu. Ve chvíli, kdy na něho vedle sedící strážmistr Hřebejk gestikuloval, že o žádnou hračku nepůjde, začaly se barvy na Votrubově líci dokonce i střídat. Naštěstí tajný ministerský rada záhy zavěsil.
2: Do prkínka dubovýho. Ten major Polák se musel asi zbláznit. Takovouhle nebetyčnou kravinu slíbit. Jen tak per huba. No nic. Hřebejk, zapomeňte teď na toho Felixe Tichotu. Dostali jsme hold naléhavý, jak jste slyšel, ministerský případ.
3: Rozumím. Nemožné ihned, zázraky do 3 dnů.
2: Jo, kdyby do 3 dnů. Do zítřka, Hřebejk. To byl tajný rada doktor Šimek z ministerstva obrany.
3: A co dělal pro boha v Písku?
2: Hřebejk, to nevím. Ale nezapomeňte, že tu máme 11. pěší pluk. A tajný rada je jednou tajnej, tak se mi jaksi nesvěřil. Ale vypadá to, že do Prahy moc nepospíchal, protože byl patrně večer v biografu. A těžko asi sám. No nic. Průšvih je v tom, Hřebejk, že zatímco on se bavil, tak mu někdo odšrouboval z amerického auta z chladiče uzávěr se stříbrným chrtem. A to s ním připarkoval přímo v Tyršovce, proti biografu. Taková patálie, Herkot. Proč zrovna v mým rajonu?
3: Mně tak napadá jiná otázka. Proč si takovej tajnej rada z ministerstva bere na služební cestu auto svý ženy? Neříkejte, šéfe, že je to kvůli utajení.
2: Hřebejk, víte, že vy jste pěkný šťoura? Já to vidím jinak. My musíme spíš dokázat, že se to nestalo u nás. Ale to bych chtěl asi nemožný. No jo, panečku. Takovýho stříbrnýho chrta ve skoku, toho by chtěl mít doma každý kluk.
3: Pane nadporučíku, co třeba cizí mocnosti?
2: Ale jděte někam, Hřebejk. Zdraví pochybnosti jsou v kriminalistice užitečná metoda, ale nesmí se to přehánět.
3: No dobře, já jenom... Víte, jak se to teď v Evropě kolem hejbá?
2: Hřebejk, u mě je to prach obyčejná zlodějna. A vy už se tady moc nezdržujte a upalujte fofrem do Tyršovky. Ženský tam od rána do večera čučí z okna, takže to by v tom byl čert, aby některá z nich něco neviděla. Takovej americký nablejskaný bourák se nedá v Tyršovce, notabene přímo proti biografu, jen tak přehlídnout. A taky nezapomeňte, Hřebejk, zajít vedle za správcem do Sokolovny.
3: Jistě, pane nadporučíku, rozumím a vyrážím.
2: Prostě se tam poptejte všude, protože jestli sem zítra tajný rada opravdu pošle pro toho nachromovanýho chrta ve skoku a my ho nebudeme mít, tak jsme... No, víte kde?

0: Ještě než se strážmistr Hřebejk vydal na pochůzku do Tyršovy ulice, zastavil se v kanceláři pro svého kolegu strážmistra Kubíka. Jak známo, dvě hlavy víc rozumu. Oba svorně usoudili, že by nebylo od věci zastavit se cestou ještě v zastavárně v Nádražní ulici. Všeobecně se vědělo, že právě na této nechvalně známé adrese končí velká část kradených či případně náhodně nalezených věcí. Zastavárník sice nebyl žádný lidumil, uměl jednat, jak se patří, rázně, ovšem kdykoliv se někdo z četníků objevil v jeho podniku, stal se z něho okamžitě přeochotný chlapík s ohnutými zády a s úslužně nevinnou hlavou na stranu.
1: Čím pak vám mohu posloužit? Nesete mi snad zastavit něco z vaší služební výstroje či výzbroje? No, kupce bych na to měl.
2: Poslechnou, vašnosto, nemáte nás za pitomce, že ne?
1: A to ne, pánové, proboha, vždyť přece víte, že já jsem četníkům vždycky vyšel vstříc. To byl ode mne jen takový nejapný žert. A, pardon, pánové, to je pan Alois, stálý Kunčoft. Lojzíku, musíš chvíli počkat. Mám tu zákazníky.
2: A to si vyřiďte, jen žádný spěch. My se tady s mým kolegou zatím kapánek porozhlídnem.
0: Neznámý příchozí vyskládal na pult několik kabátů a vetešník znalecky mnul mezi prsty sukno. Štábní strážmistr Hřebejk mezitím popošel ke skleníku a ať koukal sebe lépe, mezi těmi všemi porcelánovými hrníčky, hodinkami a řetízky, všelijakými lorňony a dalšími zbytečnostmi neobjevil mimo deskového fotoaparátu značky Kompur vyloženě nic zajímavého. Najednou však svůj pohled zaostřil na jednu ze spodních polic a téměř vykřikl: máme ho. V tom okamžiku se ale stalo něco nepochopitelného. Muž u pultu odhodil poslední z kabátů a vyřítil se v mžiku ze zastavárny na ulici. Než se oba četníci vzpamatovali, zastavárníka nevýjímaje, byl pryč. Strážmistr Kubík sice taktéž vyběhl před krám, ale tam už nikdo nebyl. Vrátil se tedy, ale to už mu Hřebejk ukazoval předmět, který jeho náhlý výkřik způsobil. Byl to stříbřitě chromovaný nablýskaný chrt z auta tajného rady Šimka.

0: Tak jo, zvířátko je na světě. Tajnej rada může... pardon, to já jen tak z širý radosti. No moment. Chrt skáče, ale nemá to ten spodek, ten špunt se závitem. Hergot to musel někdo odříznout. No jo, ještě je tu dole vidět, jak je to ufiknutý.
1: Ale to není vůbec problém, pánové. Mám tady něco podobného. Můžete si vybrat. Tady v té krabici, vidíte? Zboží je dostatek a samá extra prvotřídní kvalita. Všechno originál, špunty z vozu, žádná napodobenina. Škoda, Praga, Mercedes, DKV. Tohle ani nevím, z čeho by to...
0: Pro boha, vašnosto, kdo vás to takhle zásobuje? Vždyť to je přímo sklad autodílny. Okamžitě nám řekněte jméno toho darebáka, který vám to nosí. A žádný velký rozmýšlení.
1: No, Vašek Lukeš. Ale on říká, že to nekrade. Že to nachází na ulici. Prej se to z auta za jízdy snadno vytřese.
0: Jo, tak vytřese. Já z něj z pacholka vytřesu duši, až ho dostanu do ruky. S tím může počítat. Takže... tohle všechno jménem zákona zabíráme. Jestli tu máte od něj ještě něco jiného, tak to sem hned dejte na kopici. A hezky z čerstva, vašnosto.
1: Jistě, pánové. Spolehněte se, služebník.
2: Zatímco řádně vyukaný zastavárník kompletoval sbírku od svého stálého dodavatele, strážmistra Kubíka zaujali kabáty, které na pultě zanechal neznámý muž. Jistě neutekl pro nic za nic. Kubík pečlivě prohmatával počívku a v zápětí bylo zřejmé, že na něco zajímavého narazil. Vytáhl svůj zavírací nožík a začal v jednom místě látku párat. Kubík byl chlapík málomluvný. Po chvíli pátrání vytáhl složený papír. Zběžně jej prohlédl a beze slova podal svému kolegovi.
0: Ale podívejme se. Stará a osvědčená finta zkušených chmatáků. To je, panečku, velice zajímavý seznam. A dokonce z týhle zastavárny.
1: Já vám to, pánové, všechno vysvětlím. To byl Alois Nachlinger z Tábora. Občas mi sem něco šoupne, ale nic velkýho, jen drobnosti.
0: Jo, tak drobnosti, říkáte. Tady to máme, hezky černý na bílým. Dvoje hodinky, zlaté, čajový servis, míšeň, dva kožichy, troje cíchy. Mám pokračovat?
1: Já, pane strážmistr.
0: Tak vašnosto, vy to tady spolu se strážmistrem Kubíkem dáte pěkně dohromady. A zatraceně rychle vzpomínejte, nebo vám to tady z moci úřední zavřem. Protože tohle všechno, co je na tom soupisu, je kradený. A to z jednoho táborského bytu. A jestli to nevíte, tak já vám něco prozradím. Soudní rada Žlábek je na zloděje a přechovávaček echtovně vysazený. To jen, abyste byl předem ve obraze a lépe se vám vzpomínalo. Já si zatím skočím pro toho Vaška Lukeše. Dluží nám totiž špunt k chrtovi.
2: Štábní strážmistr Hřebejk se v zastavárně opět objevil asi za hodinu. Vedle něho stál odrostlý, vyzáblý hoch. Vašek Lukeš. V ruce držel ušmudlaný sáček od mouky, ve kterém chrastila kovová součástka. Jakmile si přítomní vyjasnili všechny okolnosti, šlo to ku podivu hladce, poslali schlíplého Vaška prozatím domů. Ministerský případ měl přednost. Jedinečná zátka s chrtem ve skoku byla sice na světě, ale přece jenom, tak říkajíc, ve dvou exemplářích. Bylo třeba zajít za kovomistrem Bayerem. V jeho zlatých ručičkách teď ležela prestiž písecké četnické pátračky.
3: Ukažte, pánové, uvidíme, co pro vás mohu udělat.
0: Víte, pane mistr,
4: Mysleli jsme si svařit nebo sletovat.
3: Aha. To bude Amerika. No, pánové, tohle je pro mě hračka na pár minut. Já už jsem si myslel, že budete chtít udělat ještě jednu bandasku na pivo. To by bylo, kapánek, složitější. Jinak k tomu Vaškovi Lukešu, tak on je to takovej darebák. No, já už o něm slyšel ledacos. Taky to nemá kluk lehký. Táta je mrzák z války, do práce se zrovna nežene. Matka Lukešová dělá všechno možný, ale uživit 6 krků není dneska žádná sranda. Co vím, tak dělá posluhu ve špitále a ještě chodí prát prádlo pro 6 partají. Tak, tady to trochu začistíme. Já vím, hoši, že máte svý předpisy, ale tak mě napadlo, nešlo by to pro tentokrát udělat tak, aby ten Vašek neskončil zase u soudu. Hleďte, já až si s tím Hafanem ještě trochu pohraju, ta panička z Prahy vůbec nic nepozná. A nechci vám radit, ale biografie kousek od parku. Mohli to tam někde najít báby metařky?
4: No jo, ten, co to ukrad, to tam pak mohl, dejme tomu, odhodit třeba.
3: No vidíte, moje řeč. Podívejte, pane štábní, když to dobře půjde, mohl bych z jara vzít kluka do učení, aby se trochu srovnal a měl něco do života.
2: Když se oba štábní strážmistři vrátili z města na pátračku, položil Hřebejk šéfovi na stůl nejdříve seznam odcizených věcí nalezených v zastavárně a pak k tomu jen tak mimochodem přistrčil chrta ve skoku.
5: A heleme se. Tak to je to psisko, kvůli kterému jsme se tady v Písku málem posadili na zadek.
6: Našli to metařky. V parku. Vyložená klika, pane nadporučíku.
5: No jo, potvora chromovaná. Ale koukám tady na to lejstro. Ta zastavárna, to taky nebyl můj tak špatný nápad, co? No, ale na těch metařkách to nemůžeme, chlapi, jen tak nechat. To by si tajnej rada Šimek Kor myslel, že to tady v Písku máme lehký. Já už mu to šetření nějak vylepším. Nebojte se, udělám z vás hrdiny. Jestli vám ovšem nevadí, že to bude bez střílení.
6: Ano, tak co by, tak projednou to nějak tento.
5: A ten zastavárenský seznam je dlouhej jak týden. Hodinky, cíchy, kožich. To je, pánové, moc dobrý. To zase v táboře kapku zvedne písecký renomé. Vidíte, Hřebejk, když se chce. Škoda, že mezi tím taky není fotoaparát značky Kompur. Ten se ztratil z auta jedný opravdu fešný dámy, prý si jen na chvíli odskočila na náměstí ke Šlechtovi pro kousek šantungový látky.
6: Říkáte Kompur, pane nadporučíku?
5: Jo. Říkala mi, že se tam kolem auta motal takovej kluk. Vejrostek. Popis by úplně seděl na zrzavýho Vencu Lukeše.
6: Kde pak? Venca Lukeš je teď čistý. Má i slíbený místo v kovodílně u Bajera. Ale mám takovej dojem, že jeden fotoaparát Kompur jsem dneska viděl. Do večera ho máte na stole.

0: Na avizovaného Felixe Tichotu štábní kapitán Votruba nijak nezapomněl. Hned druhý den ráno si k sobě zavolal štábního strážmistra Hřebejka a to už měl na stole připravený spis, který předtím vyndal z plechového trezoru.
1: Hřebejk, včera to byla pro vás brnkačka. Tajnej rada Šimek nám poslal po svém šoférovi poděkování. Tak jsem mu za něj, za nás a za všechny taky poděkoval.
2: No to se rádo stalo, pane nadporučíku.
1: Ale pak volala jeho žena. Nevím, co s tím chrtem ty báby metařský v parku dělali, ale madam Šimková tvrdí, že když se prej ten uzávěr zašroubuje až na doraz, tak ten chrt skáče úplně na druhou stranu. Jakože na paní Radovou, do předního okna. Takový nesmysly, Hřebejk, co byste tomu řekl?
2: No, něco mě možná napadá.
1: Ale to já už opravdu nehodlám řešit. Máme jiný starosti. Felix Tichota, přišlo to sem z Prahy. Upozornění na nevhodné chování. Těmhle výrokům prosím říkají malé hanebnosti. Přitom, kdyby bylo po mým, tak já bych toho člověka z fleku odstíhal pro přečin na ochranu republiky. Veřejně velebí pana Hitlera, nadává na republiku a sám o sobě prohlašuje, že je přesvědčený hitlerovec. Hřebejk, ten člověk nám tady dělá po venkově vyloženě tuhle nepřátelskou propagandu a některý, hlavně mladý, na to bohužel slyší.
2: Co s tím budem dělat, pane veliteli?
1: Hřebejk, u mě je to ne malá, ale velká hanebnost nadávat na republiku, která je vlastně ještě v dětských plenkách. Tady máte spis. Proberte se v tom a něco v tom honem rychle udělejte, aby si ten Felix Tichota co nejdřív tady u nás u soudu vyslech jménem republiky.
0: Strážmistr Hřebejk vyšel s deskami pod paží na chodbu. Starosti s hanebnostmi oficiála Tichoty mu na náladě nepřidali. S takovými ptáčky bývalo, zvlášť v 35. těžké pořízení, přesto ale jeho fešáckým knírem cukal klukovský úsměv. Nemohl si to odpustit a v okamžiku stanul před kolegou Kubíkem.
3: Tak si to představ, Kubík. Toho chrta jsme u mistra Bajera nechali naletovat

0: Tak to byly malé hanebnosti oficiála Felixe Tichoty. Napsal je písecký spisovatel Ladislav Beran a v roce 2010 je v našem rozhlasovém studiu natočil režisér Lubomír Koníř. Účinkovali Martin Hruška, Roman Nevěčný, Jan Dvořák, Zdeněk Kupka a Otakar Bílek. A zítra nás, krátce po 18. hodině, čeká další krimi příběh z prvorepublikového Písecka. Tak nezapomeňte poslouchat. A protože máme čas, můžeme ještě připomenout, že každý díl četby na pokračování se po odvysílání v éteru objeví také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Tam je k poslechu celých 8 týdnů. Takže pokud se vám nehodí poslouchat letní čtení v podvečer, můžete si četbu poslechnout kdykoliv se vám zachce na webu nebo ve zmíněné aplikaci. Klidně tedy i tyto písecké četnické humoresky.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
5: Při našem putování po jihočeských rodinách zamíříme do Dobré Vody u Nových Hradů, což je dnes osada Horní Stropnice.
6: Když současný turista navštíví zdejší kostel, aby se mimo jiné pokochal nádhernou vyhlídkou nebo si nabral vodu ze zdejší studánky a vidí zde jen pár domů, tak ho vůbec nenapadne, že tady bývalo městečko, kde stálo ještě roku 1906 domů, ve kterých bydlelo 550 obyvatel, byly zde železité lázně. Když vidíme pohlednici z roku 1932, jak zde byly ulice s pěknými domy, zdá se nám to nemožné. Zjistíme, že objevujeme ztracený svět. Po odsunu německého obyvatelstva městečko chátralo a taky ji poškodil požár roku 1949. Kostel byl v letech 1987 až 92 rekonstruován a jedna rodačka ze Světví věnovala kostelu nové zvony.
5: Kde má svůj počátek Dobrá Voda u Nových Hradů?
6: Badatel si musí dát velký pozor, neboť už od 13. století se nedaleko odsud vyskytovala ves Dobrá Voda, německy Gutenbrunn. Později se jí říkalo Dobrá Voda menší. To je velmi stará ves, ale nemá s nedalekým poutním místem Dobrou Vodou nic společného. Po druhé světové válce dostal tento Gutenbrunn, Dobrá Voda menší, jméno Meziluží. Hodně německých vsí tehdy dostávalo česká jména. Výběr jmen se konal na Slovensku a ne vždy to byl šťastný výběr, protože hned vedle další Meziluží, asi 3 kilometry. Ale tato naše Dobrá Voda s poutním kostelem má svůj počátek až v 18. století a souviselo to se zdejším pramenem.
5: Jak to všechno začalo?
6: V roku 1564 byl objeven léčivý pramen v sousední Hojné Vodě, kde byly v 16. a 17. století lázně, kam jezdili i Rožmberkové. Na počátku 18. století začali lidé navštěvovat také pramen na Dobré Vodě. Pramen vyviral na lesní cestě vedoucí z Chlupaté vsi do Hojné Vody a v jeho blízkosti stála Boží muka z roku 1648, u kterých kolem jdoucí konali krátké pobožnosti, ale již velmi dávno si lidé z celého okolí vyprávěli o léčivé síle této vody. V roku 1701 se z nenadání vynořila pověst, ve které se vyprávělo, že se prý 33-letému selskému synu Matesovi Egidis Bedřichova u Horní Stropnice zjevilo ve snu několik mužů, kteří mu ukázali studánku. Po levé straně Božích muk stál údajně kostelík na 4 sloupech. Zmínění muži ho vybídli, aby všemi silami přispěl k tomu, aby byl na tomto místě vystavěn kostel. On sám měl přispět první fůrou dovezeného stavebního materiálu. Peníze na tuto stavbu měly být získány z milodaru uzdravených a poutníků. Tyto vize se u něho opakovaly různými způsoby prý několikrát, až se konečně odhodlal a odebral se ke studánce se svým otcem. Studánku vyčistili a upravili pro potřebu návštěvníků. A tuto výpověď učinil Matez Egidy také i před Novohradským panským úřadem. Je zajímavé, že téměř ve stejné době v roce 1698 měl prý podobné zjevení zednický tovaryš Matěj Pils z Posudova v Furimburku. Ten zase prý spatřil přicházet s duchem přes lesy skupiny lidí, kteří směřovali k onomu místu. A toto vyprávění spojená s pověstmi o uzdravování nemocných vodou z lesní studánky se šířila lavinovitě od úst k ústům a zprvu přicházeli návštěvníci pouze z blízkého okolí, ale později sem putovali i zdaleka. Každý z nich zde očekával buď uzdravení, anebo alespoň útěchu. A to přimělo hraběte Alberta Vukva, že zde nechal zařídit potřebná přístřeší pro poutníky.
5: Jak se o poutníky tenkrát v tom 18. století starali?
6: Tak možná nás překvapí, že už v srpnu 1704 bylo pro ně ulito 60 koupacích van a 8. srpna 1706 mohl panský hejtman Jan Adam Hunger poslat do Prahy zprávu, že kromě chudých se tu v květnu vystřídalo v koupelích přes 1000 hostů, kteří platili za jednu vanovou lázeň 2 krejcary. Chudým byla koupel poskytnuta zdarma i ubytování. V roku 1721 byl postaven nový lázeňský dům, jenž například 1760 až 1763 vynesl roční příjem 443 zlatých. Dne 3. února 1705 vydala pražská konzistoř, protože jižní Čechy tehdy spadaly pod pražské arcibiskupství, povolení ke stavbě kostela a 13. května 1706 byl položen základní kámen. Vystavěna byla ale pouze kaple, a ta se zanedlouho ukázala jako nevyhovující, tudíž bylo přistoupeno ke stavbě kostela. Kostel byl vystavěn v barokním slohu a 26. května 1715 došlo k jeho vysvěcení. V roku 1718 byl pozlacen hlavní oltář, ozdobený 1729 nádhernými freskami. Poutní kostel nese jméno po poutním chrámu uštýrského hradce Maria Trost, čili Marie Utěšitelka. Poutě do dobré vody u Nových hradů, zvané také Prynl nebo Prindl, byly obrovské. Představte si, že jenom v sezóně 1757 až 8 sem přišlo 60 tisíc poutníků, v roku 1759 40 tisíc poutníků. Obrovská čísla.
5: Takže je jasné, že u kostela musela vzniknout i nová osada.
6: Ano, osada Brynl byla vytyčena Karlem Bukvojem jako dominikální osada, čili panská osada, kolem poutního kostela v letech 1701 až 3. Roku 1706 byla vyčleněna z katastru sousedního jiné vody jako samostatná obec. Zakrátko se rozrostla v řadu domů a rozvíjela se takovým tempem, že už 30. června 1717 byla povýšena na městečko, jemuž udělil téhož roku Karel Bukvoj sobudu trhu a znak. Na tom znaku měli na modrém štítě porostlý vrch, z kterého příští pramen a nad ním štítek se zvonkem. První osídlence dobré vody čekalo mnoho lopoty, protože než udělali z těch přidělených pozemků na horských svazích úrodné, aby sklidili aspoň minimální výnosy, tak to dalo moc práce, kamenné zdi mezi terasovitě vystupujícími políčky byly dostačujícími němými svědky té úmorné dřiny, které bylo zapotřebí ke kultivaci této doslova divočiny. Slyšel jsem, že se tam lidé i sami zapřahali do vojů, protože to zvířata nezvládla. První usedlíci přišli do dobré vody roku 1709 a roku 1714 zde bylo 11 rodin. První gruntovní kniha byla pro měšťanské domy a pozemky založena 1718 a v ní jsou jako první držitelé domů uvedeni Martin Hen, Anton Neuwirth, Andreas Schachner, Franz Schweighardt, to bylo číslo 7. Tato rodina sem přišla z Frimburku. Dále zde byly rodiny Scherhofer, to byly zedníci z Rožmberku, Schnelzer, Schmidschlegel, Angelholzer, Rupp, Payer, Bernard Merxbauer, Pichler, Rádler, Wimmer, to byli řezníci z Benešova nad Černou a tak dále. Z těchto příjmení existovalo v Dobré Vodě počátkem 20. století už jen příjmení Rádler, ta ostatní byla zcela zapomenuta.
5: Kam náležela tato Dobrá Voda farou?
6: Náležela pod sousední Hojnou Vodu a tamní kostel svaté Anny. Obsazovali to faráři z cisterciáckého řádu, kteří bydleli od roku 1719 potom na nově postavené faře v Dobré Vodě, ale samostatnou farou se Dobrá Voda stala až v roce 1786, kdy tam byl založen i místní hřbitov.
5: A jak podporovala vrchnost nové osadníky?
6: Tak Bukujové velmi dobrou vodu podporovali. Hrabě Kajetán Buková udělil roku 1717, jak jsem říkal, různá privilegia, mimo jiné právo svobodné dědičnosti. Jeho nástupce František Leopold jim přepustil do užívání pozemky u Horní a Dlouhé Stropnice. Řezníci, pekaři, perníkáři si založili v Dobré Vodě 1712 své cechy a těm udělil Kajetán hrabě Buková cechovní práva. Roku 1718 tady hrabě Buková vystavil rezidenci, letní zámeček, který byl prý velice krásný, který přešel 1818 do majetku obce, konaly se tam schůze městské rady a tento zámeček byl stržen za komunistů v roce 1963.
5: Jaké rodiny z Dobré Vody byste ještě rád připomněl?
6: Rád bych se zmínil o Celerech, dynastii školních mistrů. Jako první z nich je jmenován v dobrovodské matrice Johann Alexander Celer, který se roku 1739 podruhé ženil s Marií Althoferovou z Rožmberku nad Vltavou. Ten samý rok je uváděn jako člen cechu pekařů. Po něm byl učitelem jeho syn Karel Josef Celer, který se oženil 1746 s Janou, dcerou dobrovodského primátora Andrease Schachnera. Ve školním úřadě na Dobré Vodě ho následoval syn Ignác Anton, který zemřel 1800. Kromě učitelství vykonával v Dobré Vodě prý také úřad městského písaře. Jeho syn Johann Celer byl v letech 1838 až 41 ředitelem panství Nové Hrady. Další syn Josef Celer byl v Dobré Vodě učitelem a vychoval velký počet žáků, protože tam byl 47 let. Z tohoto rodu pocházel i významný rakouský hudební skladatel Karl Johann Adam Celer, mimo jiné autor opery Ptáčník a mnoha písní velmi melodických. Dále bych se rád zmínil o rodu lazebníků, nebo jak se také říkalo, ranhojičů a lékařů Umlaufů. Umlaufové nebyli původní dobrovodskou rodinou, poprvé se zmiňují v matrikách až 1735, kdy přišli z Rakouska a ujali dům v Dobré Vodě číslo 2. Po roce 1737 je uváděn jako ranhojič či lazebník Jan Křtitel Umlauf, také se nářečím říkalo chirurgus. Povolání dobrovodského lazebníka pokračoval jeho syn Ferdinand Umlauf, narozený 1751, toho syn Ignác Umlauf byl žákem filozofického studia v Budějovicích a jeho tři synové byli také lazebníky v Dobré Vodě, v Cetvinách a v Dolním Dvořišti. Jeho syn Silvestr Umlauf byl roku 1830 lékařem v Horní Stropnici a pak v rakouském Gmindu. Dobrovodský lékař Adolf Umlauf nechal roku 1907 před svým domem číslo popisné 13 postavit pomník s bystou císaře France Josefa. Zajímavý je osud Jana Umlaufa, sládka v Horní Stropnici a potom hostinského ve Dvorech nad Lužnicí, který vykonal cestu po Jižní Americe a pak pracoval v pivovaru ve Švechatu u Vídně.
5: Čím se živili dobrovodští před druhou světovou válkou?
6: Jeho český obchodní adresář z roku 1923 uvádí, že v Dobré Vodě byl obchod s dobytkem, ale uživili se zde i dva holiči, dva fotografové, bylo zde 8 hostinců, z toho jeden hraběcí bukvojský, byl zde lékař, mnoho řemeslníků, ale nejvíce se zde dařilo povolání, které jinde nebylo tak běžné, a sice prodej poutnického zboží. Tehdy zde bylo 15 takových obchodů.
5: No a pokud někdo pátrá po svých předcích, kteří žili v této Dobré Vodě, kde je má hledat?
6: Matriky i gruntovní knihy jsou uloženy v Třeboni. Výbornou pomůckou je ale práce doktora Jana Enta, ředitele Budějovického gymnázia, který se tomuto kraji věnoval a která se jmenuje Charakteristická jména v městě jsou dobrá voda u Nových Hradů v letech 1718 až 1850. Tam jsou abecedně rodiny a jejich dějiny. Je to velice zajímavé. Dobrá voda měla dějiny zajímavé, ale bohužel už zapomenuté.

letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: NATO a Polsko kvůli průniku střely do východního Polska aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. Teplotní rekordy dnes zaznamenalo 19 z 20 meteorologických stanic na jihu Čech. NATO a Polsko kvůli průniku... Zítřek bude slunečný, naměříme až 37 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli a na místě se k tomu vyjádřil polský premiér Donald Tusk.
2: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
3: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
4: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
3: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Český rozhlas.
0: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 19 z 20 meteorologických stanic na jihu Čech. Nejvíce naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,5 stupně Celsia. O 4 desetiny méně pak bylo shodně v Českých Budějovicích a ve Vráži na Písecku. ČTK to řekl Petr Friebauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jediná stanice na jihu Čech, která dnes nepřekonala rekord, bylo Hliniště na Prachaticku. Galerie Port 1560 v Českém Krumlově má novou výstavu. Jmenuje se Cesta za světlem a lidem ukazuje vývoj francouzské krajinomalby od roku 1850 až do roku 1930. Další informace doplnila spoluautorka výstavy Petra Hledík-Jechová.
5: Začínáme v první místnosti nejstaršími autory barbizonské školy a postupujeme dál přes vlastně nejvíc inzerovaného autora a taky nejvíc na výstavě zastoupeného, a to Camille Corota. Máme tady zastoupené jména jako Flaming, můžu jmenovat Camille Pissara, Armana Guillemena.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude polojasná až jasná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách naměří do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude na 3. stupni, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihočeských silnicích je podle našich informací aktuálně klidný, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně. Těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bychom mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale.
2: Taky dokážeme tu hodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Když se snáší déšť,

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

0: Dobrý večer, vlačí Rade Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady se dějou souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohledneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuju, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já tě tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečave. Potom můj strejda, Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Gejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ježka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilské věci, argentinský.
2: Ty, když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mně chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mně chtěli Halgáta a tak, protože já bych jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no, třeba u těhle typu jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtěj tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležitý, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: K tvé tvorbě, co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaký akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí. Nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí jít nedoplatky, že tohle by se mělo zavíst tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídí, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledně, měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy, hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefa, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidět, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak který? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima, to jsou dohady, problémy, a někteří jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů, to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on mu řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní, váš telefon no. Taxikáře, už asi budete mít čichtu zase, tak si to vezměte.
1: Dobrý večer, tak si prosím.
0: Aranžuje Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Českolipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3. Počasí. Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště na 17. kilometru, je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzen Dobrý, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim.
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
1: víte,
0: že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějc, vaše trochu vepředějc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám, Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale na poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kdo to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškeré skříně, veškeré ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávit, tak tam jsem měla veškeré ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Outoareny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kde by tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzroková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí a je to velmi hezky vybavené i obrazově jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze, v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců a jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok,
0: ano,
1: 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.

0: vystoupení, ale i situací a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
1: Báječnou dámou a druhá
0: a
1: kniha.
0: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek a nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
1: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánu. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
0: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný

0: zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
1: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostrava arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
0: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
0: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
3: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø. Počasí. Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jední od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu zlatá láska.
4: Zlatá láska.
5: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
6: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
5: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat a občas se za toho druhého také modlit.
6: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba a modlitba je ticho.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlatý las se pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: Trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad udělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem?
4: Ano, samozřejmě. Tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně. Takže všechno obstarávám já. Takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54. No.
3: 54. No, tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jim bylo 27. A že jo, byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říká, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně Vrátná nebo Vrátný, ne?
5: No Vrátný, ten byl hlukej a slibej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy v těch minisukových. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. Hm? A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no, protože zjednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jenom obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo, jo, jo. Aby si tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné, takový to zahradnictví a takový to. Se mi se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To už bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No, jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že bych já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě. On musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli, jako moji rodiče, až tak pobožní. Maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli. Já jsem byla i u svatého přijímání a všecko. Ale stařenka, ta by to nepřežila. Takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem to byla ráda. Mně se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někomu tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo. No teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu. No, normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posled by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda Krejzová. A že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řeču ještě víc. už nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Takže že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoina de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Ze začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. To já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řek. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve Strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje. Já se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až vrinul si na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Vlastně, když člověk vypláče, tak taky to pomůže. No a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradili a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co jim je a takové, já jsem, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě do Kladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě jel akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavil už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali srost, jako to, co tam bylo roztříštěné a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak mě jeden z nás umře, tak to nevá.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle a jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem tak, že se nedá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snažší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, no sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád...
2: Je to jako, než být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A to je čísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, jo, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle ho rozněžní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme, i paní, i pánovi, děkujeme.
4: Máte to i s kávou, a teď už si...
3: No, to teda, no, to bude na výběr teďkom. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíci
3: letí. No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Robert?
5: No, já asi dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda. Jo. Teda horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano, lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle.
3: Mockrát děkujem, ale opravdu to tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec nejí pro to, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na Lánech. Na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: Cukrárně? To nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.
4: A k pití?
3: Pečený čaj, jak tam mají.
4: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
3: 3.
5: Já? Tak 1, 2.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
5: Myslím já, manželce a potom ona mě.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
3: Manžel mě.
4: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
3: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
5: Nějakou košili nebo nějaký oblek nebo něco takového.
4: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
5: Ona nejvíc asi na té pravdomluvnosti.
3: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
4: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
5: Asi ona.
3: Určitě já.
4: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
5: U mě tam může být akorát kapesník, nějaký ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
4: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
5: Knížku tu chodí číst nahoru.
3: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
4: Jak často se u vás převléká povlečení?
5: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
3: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
3: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
5: Já? Asi bych ji rozdal dětem, vnoučatom jedině.
4: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
5: Míjíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
4: Dáte si i zemlbábu?
5: Jo, i zemlbábu.
3: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
4: Kde jste nejvíc lehtivá?
3: Nikde.
5: Ona lehtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lehtivá asi.
4: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
5: To já usnu spíš.
3: Usne.
4: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
5: Na tvář nebo tak nějak.
3: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle dvě místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
1: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
2: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
5: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
4: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a
5: no, musí mi pomáhat občas a takový to, je to pro ní horší, no.
3: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
4: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
5: Já třeba? Třeba jít na tu Moravu? Nebo někam?
4: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
5: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
4: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
3: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě vyloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
4: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
3: jo,
4: si zatančíte.
3: Jo, jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
4: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
3: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
4: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
5: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. a že vychovávala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
4: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku?

0: Jí mám.
1: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
0: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
2: Jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
0: Jo, miluju. To jo. Strašně moc, no.
2: Až mi z toho úzko. Nedovedu si to představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc. Opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat ohně.

0: oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
1: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na Jihomoravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
0: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
3: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend energii z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
4: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha. Počasí. Bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom Vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spišských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vidělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část z Kahalovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Ivristu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? No, ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batoh s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portiše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na voze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, spaní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná si dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem jen tady říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu. Vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě potím
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska jsem za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli. To jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska. Ta teplota to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, medárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, takže bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih. Tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora má vzít.
0: Ano.
1: Trenýr, trička, to si pamatujete.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli, tam když jsme se vraceli zpátky, tak to už vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli do nějakého potoka, kde bylo takový, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno, jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, já tě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách, posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak když jsme nějaký sklízeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od z toho klasu, to zrní jsme z jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Nesmí zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škabličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bralo takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat. Mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok, kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu jsme zase přiběhli k tomu stadionu. Ano, tak tohle jsou stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo, dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky, tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěna, jenom na stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsem byl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak ještě kytara, táborák, buřty taky patří.
1: No, já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jde se dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s brácho snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pichavky nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramborům a v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem oné radši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky. No,
0: Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím,
0: co
1: jestli
0: roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom vezu
1: černém.
0: No, tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v Ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se spouštělo letadlo. To bylo taky moc primo. Modulářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modulářský tábor, na ten si taky rád je Ruško spomul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký model lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky hodně, měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý, dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám
1: ještě,
0: za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako jen jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou, no aby jsme došli k ceduli Raděkov, nevím kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji zabodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu do domy, jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Krátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se těch nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika, když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to... vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké jejich rodiny.
1: No, neláká, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Oni měli nějaký mejdán v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže... Mm. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten... vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Maria, teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: věděli, no. No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hele, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... kvedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně k lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, a tenkrát jsem si trhal do trička, co jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam ještě věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. tak sousedí si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To jako když se chodilo na Třešně nebo k sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné
1: no,
0: vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: Helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, byla nás 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: To vlastně dáte tím rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a tak. To je vlastně jedna věc, no.
0: Takže děkuju, víte,
1: to bylo, ale bylo to parádní, parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně zavolá.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exerciciemi češtin můj. A nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké. Myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercicie. To jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními, před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijal tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukních, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové dopůl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, kde skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to ale celý život, mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, a nebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové farní akce, no, vidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
0: Dobře.
1: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala.
1: Pojďme poslouchat
0: Helenu Vondráčkovou.
1: Děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v roční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulený a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo, jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byl takový, jak se vždycky byl ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromý kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z té Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů a museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Frýdku Místku, do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo v půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída, tenkrát to bylo vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no i přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
1: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
0: No, ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako věru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přelské v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále, než no kolem no, Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No, tak to jsou moje vzpomínky. Tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
1: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe. Přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
0: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, tahne mi na 90.
1: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
0: No tak, mějte se hezky.
1: Zůstaňte ve zdraví.
0: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní Noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volal. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná u Plzně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: Posloucháte i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. My jsme jezdili na prázdniny k babice, to bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice, a tam jsme byli, tam jsem celý dva měsíce byl, prostě to bylo něco nádherného, tam byly sestřenice, bratranec, prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit, když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor, a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak bábovka? To ne. To víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to jenom nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: řekl. Když... kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo, ta nádheru. To, a potom, tak jak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk, jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil v oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave, jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic, ona to taky poslouchá, tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volná, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás domů.
1: Ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, a když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci, úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 úplně, 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, ano, no, protože... Víte, protože to bylo vlastně od ČKD slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pocházím z vesnice a takže třeba to byly ty možnosti takové, jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marií, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala vnoční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měl ráda, tetu, protože to byl vizak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla. Do druhé třídy nebo do první třídy jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijela o týden dřív, než byly prázdniny. A pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď jsem kolem vaření se motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka se smutla vaření. No a ta tetička, no, byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na Techa obce. Tě Velké Karlovicí bývají dva bratranci a ten jeden je postižený, to nebudu o tom vykládat.
0: Aha.
1: A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár žijou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tetinku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s balákem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama balákem. A já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama a na cestách.
1: Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla pejska a ona chytla psotník a umřela.
0: Mm-hmm.
1: No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si vzala na Bruntálsko, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni. Ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochovala tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. Ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma ještě 9 roků jsem jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny blížně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Jej, jak vás chtěli všichni. A to mě bylo osudné. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel, náš tatínek nechtěl vstoupit jako do kaliště, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, já jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu například zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do přikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam mlčala a on tam byl v přikopě. No tak co s ním? Na třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten měl taky nechtěl akorát se zprávu na večer králíkom. A jak viděl, co je krvavé, že, ty věci.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kdyby jsme to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo? No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, a to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javiško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. A bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím, asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla, na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady, takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají Vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952 Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných Vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali, to strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. S těmi holkami. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě na muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit.
1: Naštěstí, jo, ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře. Ano. Takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku, ale bylo to úžasné. Mm-hmm. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost, teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidíme.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
0: Hezké
1: a ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství vonila létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak vonily prázdniny?

0: rád.
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh. Co říkáte? Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer. Tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy Západ.
1: Z Prahy? Kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: Tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Aha.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
1: Aha.
2: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
2: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
2: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No, to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
2: No, patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
2: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknouti. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lachetou, vzkřikl Godard, pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lachetou! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka, kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balonové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlí zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak, jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďa.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vy máte štěstí. Spekla. Dávejte pozor na slunce. Du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí z pekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víte, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušiti ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme jít dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4 až 5 tisíc metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Disolé, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.